Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme

0: stát. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

hity, které milujete.

0: milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hru.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
2: Tak když spolu spíš.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Radio Čas.

0: Šavličky hore a můžeme se dát do díla. Ve čtvrtek 3. září 2026.
1: Dobré ráno, Moravo. Co jsem chtěla dodat? No tak asi čas, máme 5.58 a doufám, že se vám krásně vstává a probouzí. Já jsem trošku jak Bácla Bagrem.
0: Počkej, ale v dobrém nebo špatném? Jakože sypinaná?
1: No, bolí mě hlava jako střep. Mm-hmm. A já bych se vám chtěla, přátelé, svěřit, že my jsme včera večer byli venku. A já jsem si dala jedno malé pivo.
0: Je takhle, takže venku jako venku, to neudělá ono.
1: Jedno malé pivo a normálně mám hlavu jak střep a já si jako myslím, že to je prostě tím věkem. Že už to prostě nejde.
0: A ještě malé si měla, jo?
1: Malé, no. Malé klasické.
0: Ono to je dokonce jako v tomhletom letním rádoby počasí ještě pořád je léto, dodají nějaké ty vitamíny a podobně.
1: Tak no úplně, ne, já když si vzpomenu na to, jo, když mě bylo, já nevím, těch 18, 20, aha, jo, já jsem si napařila do zásoby. A teďka ani už to malé pivo.
0: Ale jestli tě to potěší, protože my jsme tady měli včera ještě jednou takovou společenskou událost v rádiu.
1: Ano.
0: Kromě toho, že bednář, jo, a spousta lidí a podobně, takže já jsem měl vlastně deci vína pro změnu.
1: Jo, ano, to jsem viděla. U toho jsem byla, přátelé.
0: Ano, přesně tak. Ještě jsme dokonce řešili, že bylo také hodně specifické.
1: Ano.
0: Protože jeho barva spíš odpovídala portskému. Chuť byla neportská, ale byla taková sudová, o to nejde. Včera v podvečer pro změnu, kdy už vlastně jako všechno bylo pryč, jako se měl podobný stav jako ty teď. Jo, takže,
1: jo.
0: No, jo, no. Já nepiju mimochodem, jakoby už, a jo, a není to nějaké rozhodnutí, prostě člověku to nechutná.
1: Taky ale, už moc nepiju, no, ale,
0: musel, no.
1: Takže milé děti, to vás čeká.
0: No, neříkej mi děti, to čeká mě, jako
1: já myslím, já myslím naše posluchače, že pokud by nás náhodou poslouchal někdo mladšího ročníku, tak takhle to potom, přátelé, končí. Jo?
0: Já jsem myslel, jako, že to jako varování, jako, že ten náš výkon bude takový.
1: No,
0: jako,
1: ne. Užijte si pár tošky, dokud to jde, tak bych to řekla.
0: Ježiš, a to se mi líbí, jak ty tak jako ne, to bude to všechno dáme, takže tak.
1: No, úplně. Jako fakt, ale opravdu tenhle stav, já si ho pamatuju. Já dokonce teďka, jak tady sedím, tak já vzpomínám na své mládí. Mm-hmm. Jo, kdy si prostě prokalil tu noc, nic moc ti nebylo, pak si šel, já nevím, do školy.
0: A ty říkal, že
1: jsi
0: byla kalič, že jo?
1: No, já jsem, no. Tak devadesátky. Kdo nebyl?
0: No já ne, já jsem to měl vždycky. Ježíš, už jsme zase u
1: toho. Tak my jsme neměli maču. Ano. My jsme neměli maču a mindfulness.
0: Ne, já jsem to potřeboval občas, jako když právě byly nějaké takové události, když byl člověk nervózní, no, což nikdy není dobrý důvod, že?
1: Takže už s náma není taková sranda.
0: Tak jo, tak probolíme se do 9. Lenče a radím Rádio Čas. Čerstvé zprávy s Martinem.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě na ulici Frýdecká. Kvůli stavebním pracím je omezený provoz. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Hulín ve směru na Ostravu. Osobní auto srazilo zvěř. Na místě je policie a doprava je odkloněná po objízdné trase. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré ráno, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se začínají rychle plnit dětské kroužky. Nejvyšší zájem je o sport a pohybové aktivity. Například ve Zlíně je už obsazených více než 70% jejich kapacity, přestože většina kroužků začne až v druhé polovině září. Ceny oproti loňsku mírně vzrostly a za pololetí rodiče zaplatí nejméně 1500 korun. Děti mohou vybírat i z netradičních aktivit, jako je háčkování nebo kinologie.
2: Morava aktuálně.
0: Do Frenštátu pod Radhoštěm se vrací skoky na lyžích. V pátek tam začne už 15. ročník memoriálu Jiřího Rašky, který připomíná legendárního českého skokana a olympijského vítěze. Na závod naváže v sobotu další soutěž a celý víkend v neděli zakončí mistrovství Česka, kde se představí také ženy. Závody nabídnou divákům sportovní podívanou přímo pod můstky, kde se bude skákat už od pátku. Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na studenty středních škol, ale zapojit se budou moci i učitelé a další školní pracovníci. Více nám řekla mluvčí Eva Knajblová.
3: Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měli srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.
0: Kampaň, která pracuje s motivem upírů, který má mladé lidi zaujmout, poběží 5 měsíců.
2: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalisté Sigmy Olomouce v sobotu představí doma proti Bohemians Praha. Utkání 7. kola šance ligy začne na Andrově stadionu v 15 hodin. Dnes bude oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.

0: které milujete. Krásné ranní čtvrteční pozdravení, třetí den měsíce září, pokračuje nový školní rok, my se blížíme víkendu, na což se těšíme, ale Leni, teď si jenom řekni, mimochodem dobré ráno s Lenčou a Radimem, mám tady 28 vteřin podkres, jo, intro, písničky od Krištofů. Zvládnu uhádnout, kdo má svátek, nebo radši to ještě nemám pouštět? Co z toho pustit?
1: Bronislav a Bronislava.
0: To by tě nechtělo vymyslet.
1: Ne, já jsem si říkala, že to dneska udělám jinak. Že tě překvapím.
0: U ní nevím, ale u něho by mě napadlo, kdybych ti řekl Poloček.
1: Poloček, no, to by mě nenapadlo.
0: Byl to herec, že Bronislav, jo, Poloček. Ale, to je jediné, co mi tak jako Broňa, no.
1: Takže Broňa, všichni Broňové, Bronislavy, Bronislavové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
0: Dneska si to prostě uděláme jinak.

0: Pohodové, dobré ráno, probouzíte se.
1: Já zase
0: proč mi do toho pořád mluví ten klučina?
1: Ano, hele, to jsme se ještě nenaučili, jinak už jsme vytrénovaní na některé konce písniček, že jo, na rádiu. Podráždilo?
0: Mě to normálně naštvalo.
1: Mně se to párkrát stalo u Michala Hruzy u jedné písničky. Ano. To taky má. Jo, jak tam zbrnkla ta kytary, a my ti povímání, jo, něco takové.
0: Jo, ano, protože přichází bez počkání.
1: Ano, a já, já už jsem mluvil, jo, takže tak.
0: Přichází bez pozvání, on tam
1: říká. Ano, je to ono, no.
0: No, teď ten klučina,
1: o dlouhé tam... pauze, ale.
0: No. Ano, je to pravda, teď ten klučina mi taky do toho skočil. Že jsem se málem rozlítila a neřekla vám, že je 6:10 a posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete. Uh-huh. A já se tě ptám, Ráďo, začneme tím, rovnou to odpálíme?
1: Jasně, já jsem ti včera večer něco poslal a bylo to matoucí, protože jak člověk scrolluje takhle před usnutím, tak narazil na takovou fotku a podobně jak to některé maminky dělají, slavné maminky, že v podstatě vyfotí, když třeba porodí, jo, tak vyfotí jenom část nějaké ručičky třeba, že drží miminko, tak jsem najednou narazil na takové krásné poprsí v bílém a myslím, že tam byly ručičky, jak se drží spolu.
0: Ano,
1: ano, ano.
0: A byly tam snubní prstínky.
1: A já jsem si říkal, muselo mi vědět něco virálního, protože já tyhle ty věci nesleduju, nelajku a podobně.
0: No.
1: Takže tak, no.
0: A co to bylo? Mm-hmm. Tak byla to fotografie na Instagramu Dary Rollins.
1: Přesně tak, my jsme, kolik to je týden nebo dva zpátky řešili, protože ona oznámila plus minus alespoň roční pauzu, že prostě prakticky od dětství, což můžeme potvrdit, žila ten showbiznesový život a naznačila jenom v tom článku tehdy, jakože v podstatě se chce víc věnovat tak nějak rodině a poznat, jaká je i v tom soukromí, že jo, něco takového.
0: Ano.
1: Mě to nenapadlo, se přiznám. Vůbec.
0: Mě taky ne.
1: Že míří tímhle směrem. No,
0: vůbec. Takže Dara Rollins je teď vdaná, tak otázka je, jestli teda pořád je Dara Rollins a nebo bude...
1: Nedvěd?
0: Nedvěd.
1: Dara Nedvěd nebude rozhodně stoprocentně.
0: A nebo by mohla být Dara, počkej, Nedvěd Rollins, nebo víš, jak se dávají ty jména?
1: Hele, možná, že v občance, ale myslím, že pracovním zůstane dál taková.
0: Jo.
1: A hlavně jako třeba zrovna po ránu, nevím, jestli bych to řekl, Dara Nedvěd.
0: Jo, Dara Nedvěd.
1: No, dámy a pánové na rádiu čas, Dara Nedvěd.
0: Rollins.
1: Dara Nedvěd Rollins, to už je dolar, libra, rubl pomalu.
0: Ano, to už je jako rozmluvadlo. Každopádně samozřejmě gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
1: Jediná věc, koukali jsme dál, už se objevila třeba i nějaká fotečka, nebo pořád mají ještě jakoby secret, jakoby, a já myslím, že na to odhalí. Potom,
0: já se taky myslím, pořád, nebo nikde jsem nenašla nic dalšího, jenom právě tady ty ručičky. Každopádně Dara to v podstatě udržela v tajnosti, stejně jako Lucka Bílá, takže tak nějak to muselo být takový hezký soukromý obřad.
1: No, díky bohu za ty dary, prostě a tady vidíte, že v showbiznesu, když se chce, tak to jde, že jo? Takže žádné sledoval mi paparazzi a tak dál, oni si to umí zařídit, když chtějí. Hele, lásky kopec, vypadá to, že ti dva se hledali, až se našli, takže a o tom to je. A to přejeme i vám, za tým Rádia Čas.

0: Lenča Líšková,
1: Radim Sebeslav Bednář
0: a společné Dobré ráno Moravo na rádiu Čas i ve čtvrtek 3. září. Za chvíli si dáme čerstvé horoskopy. Já jsem mimochodem tak jako jde poznat, jako že kave ještě nebylo, protože jsem stál nad článkem ještě než si přišla a fakt jsem na ním regulárně přemýšlel, než mi to teda docvaklo. Týká se to toho vlastně dánského podniku,
1: ano,
0: který funguje na principu all you can eat. To znamená, prostě dáte paušální poplatek a sníte všechno, co můžete. No a oni to napsali tak jako tak zvláštně, než mi to docvaklo, protože ten pán si prostě bude účtovat za maso, které nesníte. Přesně řečeno, za určité množství masa, které nesníte. A já jsem furt nechápal, jako když tam přijdete a můžete sníst cokoliv. Jo, moje přemýšlení, jenom ti popíšu. A já říkám, a proč by je za to trestal? No tak prostě, ale on to myslel tak, protože asi je to formou různých rautů a vy přijdete a naberete si jako kýbl třeba, ano, masa, protože mají 15 druhů masa, že jo. Mm. No a najednou to tam zůstane ležet a oni už to nemůžou použít dál logicky.
1: A já tomu velmi fandím, protože vím, že to je nešvar všech all you can eat restaurací, že lidi tím, jak mají pocit, že toho můžou sníst hodně, tak si naberou prostě plné talíře a potom půlky těch talířů nechávají. Takže je to plýtvání jídlem, dokonce opravdu já v 99% restaurací, kde jsem byla, tak mají ty cedulky neplýtvejte jídlem. Takže evidentně tady na to přišli a já tomu tleskám, ano.
0: My jsme jeden čas narazili na to a řešili jsme to dokonce i s rodinkou. Já byl asi 5x v životě, já mám ten fenomén rád, což je running sushi.
1: Jo.
0: A jeden čas se to taky skloňovalo, protože tam vlastně si zaplatíte a můžete vydržet, jak dlouho chcete, ale už se to říkalo třeba i v rádiu jako zajímavosti, že taky někteří, ne že by to, ale vyhodili tě třeba po hodině, hodině a půl.
1: Jo.
0: Jo, a dokonce se to stalo i nám se sestřenkou, ne že bychom se pořád ládovali, ale člověk potom, nejdřív je taková ta fáze toho, že jo, jakože jíš, ale potom už jenom posedáváš a koukáš se pořád do toho, jak to jede, jestli třeba nejde něco tvoje oblíbené. A myslím, protože tam jako stály fronty, že to tak nějak kolem, byl to rozumný čas, ale hodinu, hodinu a půl, a taky si člověk řekl, jo, že za ten peníz, jo, takže... Jo.
1: To je takové úplně jako uklidňující, když to kolem tebe jede. Mimochodem to možná je i jako taková inspirace tady pro ten dánský podnik, protože já nevím, proč je jenom running sushi a není třeba running hovězí, víš, anebo...
0: No upřímně, zrovna na tom running sushi, nevím, jak je, protože já chodím asi jenom do takové maximálně střední třídy, jestli mi rozumíš, já jsem nikdy nebyl v žádném jako a podobně, takže my jsme tam, hele, tam nám running spousta věcí, jo, takové ty třeba levné, co kupuješ v řetězcích, jako takové ty roládičky, jo, takové ty sladké, víš, nebo občas tam uvidíš ten kompůtek a takhle dál, ne všechno, co je typicky jako a la Japan, že jo.
1: Nebo running bůček.
0: No, záleží, jestli je to ten nakládaný, že ten je dobrý.
1: A já jsem vymyslela koncept tady pro nás, pro Čechy. Uh-huh. Bude se to jmenovat running koleno.
0: No, hele, tak running zabíjačka. Jinak omluváme se prasátkům, ty taky zdravíme za tým Rádia Čas.

0: Krásné čtvrteční pozdravení, Lenča Radim, Rádio Čas, někdy mu dopřáváme, já nevím, ukázat se až později, tak teď, tak v ideálně v ten čas, kdy se obvykle poprvé objevuje náš dvorní astrolog Milan Gelnár, takové to první kolo pro ranní skřivany, jo, teď je 6.22, 6.23, Lení, nějaká vesmírná objednávka pro dnešek, pro bíky?
1: Ty jo, no, klidný den.
0: Mhm.
1: To už dlouho nebylo.
0: Klid na těle i na duši.
1: No, to jo. Už dlouho nebylo.
0: Hele, občas má Mila nové obraty, takže já to přivolávám a necháme se překvapit.
1: Co pro tebe?
0: Klidný den.
1: Klidný den.
0: Na těle i na duši.
1: Tak.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude dnem, kdy na nebi panují silné hvězdné aspekty souladné vítané, které budou velmi zaoblovat hrany možných konfliktů, než na nebi budou také. Skvěle by nám měla fungovat intuice, prosazování spravedlnosti, práva a zákonitostí. Hůře však budeme zvládat své emoce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci by měli být úspěšní v profesních záležitostech. Pany se mohou těšit na nějaké dary a kozorozy by měli mít vše stabilizované. Vodnářům by se mohlo komplikovat uzavírání dohod. Blíženci budou mít tendenci si na sebe nakládat více, než budou zvládat a váhám se bude dařit v citových záležitostech. Lvi se budou častěji radovat a bavit s přáteli. Střelci by měli být pod větším tlakem a beranům se nejspíš nebudou vyhýbat milostné karamboly. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když poslouchá

0: Krásné ranní pozdravení i pro ty, kteří by potřebovali pozbudit nejenom jakoby na duši, ale i na těle, tak v tom případě máme něco pro mírné podráždění vaší bránice, za náš tým, za naši dvojku, ať už Facebook, tak Instagram Rádia Čas, nové video, jmenuje se Svobodná bezdětná. Mimochodem řekl bych, že to je takové to téma, na které naráží řada žen, které si chtějí žít život po svém, ale okolí a společnost si občas myslí něco jiného.
1: Ano,
0: že jo,
1: je to tohle tak. Video mám velmi ráda, protože je tak trošku z mého života.
0: Mm-hmm. Dobře, takže hashtag Lenka Lísková, mrkněte a když tak pošlete dál, pokud v tom poznáte třeba i svou blízkou osobu. Nicméně na Facebooku se dneska samozřejmě taky na něco doptáváme.
1: Ano, to jsem chtěla říct, že když jsme u těch dětí, tak právě na ty dneska se ptáme na Rádiu Čas. Otázka pro dnešní den zní, jaká je nejoblíbenější hračka vašich dětí?
0: Pokud to znamená, děti aktuálně, nemáte. Ano, no tak jaká byla třeba vaše ve vašem dětství?
1: Nebo jaká je vaše?
0: No, už jsme zase tam. No.
1: Ne, tak jaká je nejoblíbenější hračka vašich dětí? Vy už píšete na našem Facebooku. Pavlínka přidává, že Lego Harry Potter a Klárka taky hlasuje pro Lego. To je ale dobré.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem narazil na WhatsApp, tak teď nevím, čím začít. Jednak tím, že Božka nám píše, mám pocit, že nebyli raci. Jo? To jen tak horoskopům, tak já se potom podívám, ale mimochodem, buď to všichni spí, anebo, dobře, Bolenko, teda
1: Boženka.
0: Já už jsem ji spojil s další posluchačkou asi. Já jsem se chtěl jenom poděkovat posluchačce Evě, která pravděpodobně, když je WhatsAppová, tak vždycky na ten Facebook nebo sociální sítě, přečte si to, než to řekneme a už něco nahraje. Jo?
1: A tak vždycky schválně, nám nahraje první hlasovku a my jsme za ní velmi rádi.
0: A vím, že je mamina, pokud se nepletu dvě děti, takže...
2: Ahoj, tak oblíbený.

0: hračkami dcery byla Babyborn. Teďka už jo. je 11, takže už je tam ten přelom, že mami asi už ne, ale jako dostala to, když měla 3 roky a mezi tím se samozřejmě ta řada příslušenství a všeho prostě rozšířila natolik, že jsem i ráda, jelikož si myslím, že na to, co všechno se dá pro tuto panenku koupit, tak bych asi potřebovala ještě jeden pokoj. Ahoj!
1: Zase na druhou stranu, když někdo zůstane u své oblíbené hračky, jako no dejme tomu nějakých těch 7-8 let, jestli počítám, tak to už je teda fakt jako milovaná hračka.
2: Ty a není Babyborn taková ta panenka, jak se krmila, čůrala a kakala?
1: Jo, to jich bylo šušu, jedna byla šušu a druhá Babyborn, ano přesně.
2: Ale jak se to čistí, mě to vždycky přišlo, já jsem viděla tu reklamu v televizi a vždycky mi to přišlo takové jako úplně, že když tam hodíš tu přesní dávku do té panenky a ona pak i kaká, já nevím, fakt. A tak někdo to má rád, dobře.
1: My jsme měli předvoj doma, protože po segře zůstaly nějaké panenky, však už jsem několikrát říkal, jak jsem ji ničil. Ale bez legrace v podstatě byly na principu, bylo to jenom takové tělo, takové to ohebné, ale poctivé, takové to plastové. A v podstatě nevím kudy, jestli proto byly nějaké speciální skleničky, ale prostě napumpovala z do nich vodu, oni byli v podstatě jako velká láhev, jo, když to tak řeknu. A měli buď to tu pipinku nebo toho pipíka a z toho čurali, když se je třeba zmáčkla. To bylo takové to předtím, než to všechno začalo.
2: No jasně.
1: A promiň, já jsem se teď tak lekl, vypište, nahrávejte, WhatsApp číslo je 776612800, do toho mi teď pípla ségra. Musím si to poslechnout. Ahoj, do rádia. A myslím, že nebyla dneska žádná vodní znamení. Ale jde vidět, jakože pospáváte, protože jinak už by přišel zdupec, jo?
2: No, jakože... my to zkontrolujeme. No. A vy mezi tím napište, jaká je oblíbená hračka vašich dětí.
1: A my potom napíšeme Milanovi, bo takhle ne, Milane. Takhle ne.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak jo, tak máte pravdu, jenom ať jako teda potěšíme všechny skřivaní, kteří jsou schopni vnímat takhle z rána, bylo to už někdy kolem, že jo, 6.20 a podobně. Horoskopy a dvorní astrolog Rádia Čas byly dodány, anebo ještě mi napadlo, pozor, teď budu jako, že budu tak jako obhájce, jo? Že třeba Milan tam viděl takové věci, že vůbec nechtěl zmiňovat u vodních znamení, protože dneska teda vynechal 3 vodní znamení, Raci, Štíři a Ryby.
1: Ty jsi na něho hodný, já myslím, že to prostě zapikal.
0: Mm-hmm. A nebo při tom nahrávání, jo? Prostě něco nějak šmykl, protože je to po skupinkách tentokrát, jo? Byla zemská, na konci byla, mezi tím byla ta vzdušná a vím, že na konci jsme byli my ohniví, jo? Ale potom nic už. No,
1: no a chyběly nám Raci, Ryby a Štíři.
0: Jo, takže nebojte se, speciálně od ranní dvojky bude po 7 hodině napraveno, budete mít takový bonus. No. A jinak, co jsme to, téma už jsme říkali?
1: Už jsme říkali téma.
0: Zaujalo tě v rámci zajímavosti, kde je toho všude strašně moc ještě něco?
1: Ano.
0: Mě taky, tak jenom klidně si řekni, jo.
1: Tak můžeš ty.
0: Se třeba líbil, hele, já začnu článkem, někdy vítězí jenom to, vlastně, co si čtete na úvod, jo. Ale i doprovodnou fotografii taky dodáme, pokud následujete na televizi Relax. Cituji novinky.cz, málem to nestihli. Do autobusu MHD v Oregonu nastoupily 2 kozy.
1: Já jsem tu zprávu viděla už dřív.
0: Ano.
1: A je naprosto geniální, mimochodem, mně se to líbí.
0: Vy jste nevíc líbíte doprovodná fotka, ještě jak zakroužkovali ty kozy, jako opravdu vypadá to, že mají jakoby i tu, jak se tomu říká v Praze, u nás se tomu říkalo měsíčník, v Praze se tomu říká lítačka.
1: Lítačka,
0: no. Ano.
1: Ale viděl jsi celé to video? Ono je totiž neuvěřitelně vtipné. Ty kozy prostě nastoupí, ale úplně normálně, kdyby stáli na zastávce a čekali na autobus, oni nastoupí, zůstanou otevřené dveře a pak asi evidentně někdo si všimne, že teda kozy v autobuse nemají úplně co dělat, tak se je snaží vyhnat a oni potom normálně zase vystoupí. Já si myslím, že kdyby ten autobus převezl, tak oni jako úplně v pohodě budou účastníci tady jako provozu, přepravy.
0: Holky byly trošku unavené, nebo já uvažuji jako si třeba včera, jako tam toho dne včera, jestli nebyly třeba jako na drink nebo tak, protože víc lidí se ozvalo. Holky totiž necestovaly jenom MHD. Jedna volající si třeba stěžovala, cituji, že k ní chodí na verandu a jí kočičí žrádlo, jo. Takže měli vlastně takový jako zážitkový výlet, holky.
1: Ano, ano, takže si za výlet ničili a vypadá to extrémně roztomilé. Jsou to taková ta zvířátka nakonec.
0: Teď si jenom říkám, holky, myslíš, jako, že patřili někomu? Nebo
1: asi
0: byli...
1: Jo. Asi,
0: nebo byly z divočiny, a zase mi nezdá, ne. Jako, že by vypadali, ve městě vypadali velmi klidně.
1: Já myslím, že jako zdrhli, ale chtěla bych vidět výraz toho revizora, který nastoupí do autobusu a legitimuje a tam 2 kozy.
0: Aha. Jo, revizoři, to je kapitola sama pro říká, sebe, ano.
1: A revizor říká, máte jízdenku platnou?
0: Ne!

0: vůbec se mi nelíbí pohled, který na mě vrháš, i když se na tebe nekoukám, ale cítím, že na mě pořád koukáš, Lenko Líšková.
1: Ty jsi si něco googlil totiž.
0: Přípravu do víš, nevíš.
1: Ne, to není pravda.
0: S datem 3. září.
1: Ty jsi zgooglil odpovědi na otázky, tady na hádanku, kterou nám dal Martin Fabík.
0: Martě dorazil na směnu, oblažil opět naše mozkové závity. Dokonce mám pocit, že i přidal.
1: Ano, takže, je toho víc.
0: Takže tak, ať si to rozdělíme, protože máme potom i speciální víš, nevíš, tak je tady. Přejeme i tobě krásnou směnu, Marťo.
2: Děkuji.
0: A takže jdeme na to.
1: Pojďte. Ty jsi to googlil, to nemá smysl.
0: No tak ale stejně si to dáváme asi tak napříč, ne, většinou.
1: No tak dobře, ale ty se, ale chápeš, jak to pokazil.
2: No tak to je vrchol.
0: Ne, ale pozor, teď je to vaše úvaha.
2: Ne, není to potvrzené.
1: Ty jsi dělal srandu?
0: No. Takže.
1: Vidíš, jak to mám těžké?
2: Jo, ty oči, jak jdu, no. Tak to ne.
0: Vidíš, jak to mám těžké. Můj, ale dobrý. Asi jsem taky unavený. Lení, to budeš asi vědět.
1: Dobře.
0: To jsem teda věděl i já. Já to zkusím ale opravdu říct tak, abych nezačal zpívat, jo?
2: Protože nevadí, klidně zpívej, to je o tom.
0: Ne, to prozradíš.
2: Aha, dobře, no tak nespívej.
0: Protože ty a já jsme jedno jen ze dvou částí, protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí, no.
1: Dobře. O, tak to je Kryšťof.
0: Dortokrujce, dobře, fajn. No, teď ty mě.
1: Dobře. Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám.
0: Olympik.
1: Kam se kouknu, kousek tebe mám.
0: Jo, takže to máme.
1: Ano, to máme.
0: Potleskáme, výborně. Akorát to budeme dělat řekli, ručně ty potlesky, jo?
1: Ne, neřekli jsme název a interpreta máme, ale název
2: tak Kryšťof
1: ne. Ne, to nejsou křídla, je to ono?
2: Ty a já.
0: Ty a já.
1: Ty a jo, ty a já.
0: A Olympik pěnu zvůní jablečnou, takže jasná zpráva?
2: Jasná zpráva, ano.
1: Super.
0: Tak, poznej hlášky z filmu a tam se přiznám.
2: No. Že jsi si hledal, nebo
1: že jsi googlil.
0: Dobře, Lení. Je to, já jsem to se zapomněl, to je jedno. Je to sice dál, ale za to horší cesta.
1: Sněženky a Machři.
0: Ano, ano.
2: Ano, vím to.
0: Potom přišla jsem si pro manžela. Okamžitě mi ukáž, do který mušle si ho zaklela. Jinak?
1: To vůbec nevím. No.
0: Pozor, to je Marťův svět, jak jsem...
2: Ale to znáte podle mě.
0: To je Marťův svět, jak jsem zjistil na internetu.
2: Je to spojené s vodou.
0: Napovím ti. Mimochodem, nesnášel jsem to. Vůbec jsem to nechápal, protože tam hráli němečtí herci. Bylo to dabované z půlky.
1: To je nějaké porno.
0: A to zlo, to zlo tam hrála Ivana Chilková, říkám, ano, to správně.
1: Ano, to vodní, taková ta hrozná pohádka, jak je pod vodou.
2: Ano,
0: tak to je něco hrozného. To jsou také ty pozdější.
1: Vodní pečky, jak se to jmenuje? Vodní
0: jezerní
1: říše?
0: Jezerní královna.
1: Ano,
0: přesně.
2: Ty labutě tam lítali, černé labutě.
1: To se ti líbilo.
0: To byl bizár.
1: To byl bizár.
2: To líbilo, ale byla to pohádka, která byla v dětství, no.
1: Da, ano, no. Byla to pohádka, která byla v dětství. Tak.
0: Je to rebel.
2: Je to...
1: Z čerty nejsou žerty.
0: Zatleskáme si. Jo, tohle super. Budeme dělat živě, no a teď.
1: To se mi líbí, ale já teda nevím vůbec, já jsem
2: ty
1: úplně ztracená. Ne.
0: No tak řekni.
2: To budu vědět, ale.
0: Počkej.
1: Píšermen 42, Volby Way Sydney, měl by splavat.
2: Tak to
0: znova,
2: musí vědět.
0: Ví Sherman, co?
1: Píšermen.
2: 42, Balaví Sydney. Měl by splavat.
0: Počkej, tak jestli to, tak je to Dory asi.
2: Ano,
0: takže
2: ano,
0: hledá se Nemo.
2: Bingo.
0: Ale ona se pořád opakovala, ta, která zapomněla, jo, dobře, no, tak jo.
1: Já jsem to nikdy toho neviděla vlastně celé, mám pocit. Tak a teď mluv, jak je to s tím dítětem, slyšíš pravdu nebo ti hubu namelu?
0: Já nebyl, ne, ani fakt nejsem dobrý na, jak se tomu říká, na citáty z filmu a podobně.
1: To já vím.
2: Bylo to včera, kdyby v té odpovědi, co měla Lenča, malá,
1: to je slunce,
2: malá
1: seno.
2: Růžička.
0: Když je to napsané, tak když to tam není ta dikce toho herce, tak já mám úplně výmaz a podobně. Jako jasně, že bych asi poznal, já nevím, že máš z mozku piva kostku, že
1: ano,
0: podobně. No.
1: Ano,
2: to mi taky
0: dobře,
2: napadlo.
0: Takže to bude příště. No,
1: a já ti věřím, ale můj samopal ti nevěří.
2: To bylo taky nedávno, jsme to tady řešili.
1: Fakt?
2: A bylo to z amerického světa tam.
1: No tak to je jasné, ale není to nějaký jako, no víš to.
2: Bude to, je to vánoční film, jsou dva díly a tam je kdyby...
0: Sám doma?
2: Ano.
0: Sám doma a který?
1: Jo,
0: vodní
1: to je...
0: nebo dvojka?
2: Myslím, že dvojka.
0: Dvojka, jo.
2: Můj samopal ti nevěří, jak on vleze do toho pokoje a...
0: V tom jsme špatní.
1: A není to takový ten film, co tam promítali?
2: Co vytvořili vlastně kvůli
1: ano,
2: tomu.
1: Ano, to jsme tady měli. Přesně, no, to je pravda.
2: Ano.
0: Jinak teď se musím pochválit na závěr, to jsem teda fakt věděl. Lení, poznej stát. Leží
1: ne,
0: na...
1: zeměpis ne.
0: Poznáš, končím. To budeš
1: končím.
0: Vědět. To budeš vědět, vědět
2: nebo jsou lehké otázky.
0: Leží na západním okraji Evropy, rodiště Cristiana Ronalda, je známý portským vínem.
1: Portugalsko.
0: A patří k němu i Azory a Madeira, přesně tak. A ještě druhý stát, prosím tě, můžu to zkrátit?
2: Zkrát to.
0: Byla jsi tam na dlouho a hladila si kapibary.
1: Tajsko!
0: Tam byly jiné ty, ale říkám to správně.
1: Ano, kapibara, kapibara, kapibara. Já chci kapibárku.
0: Ne, já chci ty indicie.
1: Dobře. Poznej stát. Leží v Asii a tvoří ho tisíce ostrovů. Má jednu z nejrychlejších železnic na světě. Je znám třešňovými květy a jeho hlavním městem je Tokio.
0: Japonsko?
1: Správně.
0: No. Zvládl bych to i za těmi třešňovými květy, jen tak na okraji.
1: Najdete tu sopky, ledovce i gejzíry.
0: Island.
2: Mhm. Ano.
0: Oh.
2: Oh, v první větě bomba, super. Tak,
0: já doufám, že stejně budeme tleskat zhruba za plus minus půl hodinky, kdy si to tak jako vystřídáme, už oficiálně nové datum 3. září a doufáme, že jsme i vám trošku procvičili mozkové závity. Nicméně.
1: Ale je to skvělé, mě to baví tady tohle.
2: Já jsem rád, mě to taky baví.
0: Taky.
2: Co to bude rád, jo?
0: Hlavně, když přijdu brzo.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
10: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava. V sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, hity, které milujete, je tady taková vlastně retro vzpomínka. My potom jenom upravíme otázku, ale moc díky za ní, za tuhle zprávu. Moje hračka byla panenka. Hodně jsem si hrála i s nádobím, kuchyňskýma miskama a vším možným. Bylo to super dětství. Ne jako tohle dětství, jenom počítače, telefony, TikToky a tak dál. Pěkný den přeju do Rádia Čas. Já jenom připomínám, že dneska se ptáme aktuálně, protože řada z vás jsou rodičové, tak s čím si aktuálně vaše děti hrají nejradši, jestli jsou to právě ty mobily, jestli jsou to panenky, teď různé takové ty anglické názvy, které my už vůbec nevíme, jako what's so go, ale podobně, prostě na čem ujíždějí vaše děti v rámci toho hracího světa.
1: Přesně tak, píšete nám na Facebook, taky na WhatsApp na 7766 12 800, a prosím vás, pokud nemáte děti, tak my vás samozřejmě nediskriminujeme, napište nám, jaká byla vaše nejoblíbenější hračka, s čím jste si nejraději hráli, my to velmi rádi pošleme dál.
0: Ale už i podle té komunikace nebo podle toho, jak to běží a podobně, tak jde fakt vidět, jak naskočil ten nový školní rok. A hlavně ty první dny, jak ty potomky vypravujeme do těch školek, škol, a opravdu to jde vidět i na tom, jo? Jak se to najednou změnilo do toho jiného režimu. No.
1: To je vždycky tak, no.
0: Tak se nám ňunějte za minutu 7 a čerstvé zprávy má pro vás Martin Fabík.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Orlové v ulici 17. listopadu. Stala se tady nehoda nákladního vozidla. Na místě je policie, hrozí omezení provozu. Dále buďte opatrní v Příboře v ulici Tovární. Srazila se tady dvě osobní auta a pozornost se vyplatí v oblasti Brno venkov na silnici 52 poblíž Popovic. Nákladní auto se střetlo s osobním. Situace je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se po deštivém a chladnějším počasí výrazně zlepšily podmínky pro růst hub. Houbaři se v posledních dnech chlubí plnými košíky hřibů, klousků, bedel nebo píchavek. Nejlepší podmínky jsou hlavně v pohraničí, především na severu Čech. Naopak na jižní Moravě zůstává situace méně příznivá. Houbaři by měli být navíc opatrní a sbírat jen druhy, které bezpečně poznají.
2: Morava aktuálně.
0: V Karviné starém městě pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Olši. Ta vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy a zároveň doplní síť cyklotras v této části města. Více nám řekla mluvčí Monika Danková.
3: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Propojí ulice U řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
0: Brněnské Vinohrady by mohly získat nový parkovací dům se stovkami míst. Nabídnout má celkem 371 stání a v přízemí také prostor pro obchody a služby. Součástí projektu mají být také úpravy okolí, více zeleně a širší chodník v Bzenecké ulici. Stavba má především vzniknout kvůli dlouhodobě přeplněnému parkovišti v okolí.
2: Rádio Čas, sport.
0: A šance Národní liga nabídne dva zápasy s fotbalovými týmy. SK Prostějov v pátek od 18. hodiny nastoupí doma proti FC Táborsko na stadionu za místním nádražím. V sobotu pak SFC Opava přivítá v Simply Aréně pražskou Duklu, také od 18. hodiny. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas, hity, které milujete.
4: Dneska je to vlastně všechno o dětech. Video, tedy nové video za ranní tým, Facebook, Instagram, Rádia Čas, jmenuje se Svobodná bezdětná. A jak už jsme s Lenčou říkali, tak je to takhle, prochází si tím řada žen, které chtějí mít svůj klid a žít si život po svém, že jo?
5: Ano, je to tak. Každopádně musím říct, že mě to hodně baví.
4: Ano.
5: Mám takový stejný nějaký jako...
4: Vibe. Nicméně, pokud ty děti máte, tak se dneska ptáme, jaká je aktuálně jejich nejoblíbenější hračka nebo s čím si nejradši hrají, protože ani to konkrétní věc nemusí být, že?
5: A ještě připomínáme, že pokud byste děti neměli, tak pište, co je vaše oblíbená hračka.

0: 7 hodin a 9 minut, Lenča a Radim, Rádio Čas a vám všem, taky broňům a broňám, krásný svátek a užívejte den s námi.
1: Dobré ráno, no a já pro vás mám a pro tebe taky, Rádio, hudební ukázku, schválně, jestli poznáš, co je to za kapelu.

0: Je to nachytávka nebo ne?
1: Ne.
0: Tak Maneskin.
1: Ano.
0: Ano, ano, ano.
1: Bych to nechala hrát ještě díl.
0: Já vím, ano, přesně.
1: A mám dobrou zprávu pro všechny fanoušky kapely Maneskin, protože jak víme, tak členové Maneskinu měli své soulové projekty, hlavně Damianu David, který tak trošku...
0: Utekl do světa popiny.
1: No.
0: A sladkobolných písniček. Ano, ano, přesně. Jsi pohrdáč?
1: Já pohrdám.
0: Trošku pohrdá.
1: Ne, ale víš proč? Ne proto, pro tu popinu, to vůbec ne.
0: Mm-hmm.
1: Ale s těmi Maneskin to mělo takovou šťávu, takový drive prostě. Mně se líbil ten, ta jeho jako frackovitost, chápeš, jo? A pak najednou v obleku, oh, I love you, no tak jako.
0: Mm-hmm. Pak jsme se vyspali.
1: Takže Damian David taky nepřijde do studia Rádia Čas. Víš, co bychom mohli? Mohli bychom si tady udělat nástěnku a psát si ty jména, kdo sem rozhodně nepřijde.
0: No, tak jako útočíš na spoustu lidí.
1: Já. Mám ti připomenout Maráju?
0: Dobře, já myslím, že za chvilku začíná sezóna, takže holka toho o sobě uslyší ještě hodně. V každém případě tak asi tuším, protože ono to vypadalo fakt jako, že už konec a šlo, že se vrací teda spolu.
1: No, nevím, jestli se vrací, každopádně společně vystoupí v roce 2027 jako speciální hosté festivalu San Remo, takže se dají dohromady a udělají koncert a tak třeba se jim to zalíbí, chápeš, jo? A řeknou si, je, to byly časy, to bylo skvělé a vrátí se k sobě.
0: No, pokud se nepletu, začínali jako vlastně pouliční umělci, že hráli v ulicích, potom je takzvaně udělala ta Eurovize.
1: Aha.
0: To si dodnes pamatuju, ten ročník, jak to bylo silné. A hlavně to bylo geniální, že s každým dalším poslechem, protože že oni to stokrát opakujou na tom, na té soutěži, tak se to člověku dostalo víc pod kůži a bylo to zasloužené. No.
1: Jo, jsou fakt skvělí. Takže Maneskin v roce 2027 opět společně.
0: Jo, mimochodem, když jsme u toho...
2: Radim Bednář, Vaše ráno a Rádio Čas. Nejlepší trio pro každý start dne.
0: Pro mě jsem dal špatný... Já jsem dal špatný jingle.
1: Aha.
0: Já jsem dal špatný jingle.
1: Ale Radim Bednář, ale...
0: Ne, to je fupa, já jsem ne, pak jako, to jsem nechtěl pustit.
1: To je v pohodě, já si to řeknu. A s vámi taky Lenka Líšková.
0: Lenička Líšková.
1: Lenička Líšková.
0: Ne, to fakt popa. Já jsem to chtěl jenom oddělit, že v rámci těch koncertů jenom připomínáme, protože teď jsme zrovna, že o nich měli řeč. Včera i mimo záznam. Nezapomeňte nám, jo, protože už začal nový školní rok a teď už to klepe na vrátka. Mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. 21.11.2026, to už můžu říct, že už to oficiální název?
1: Můžeš.
0: Že už je to Mustang Arena?
1: Mm-hmm.
0: Jo, protože my jsme se včera dozvěděli teda jako tak, protože my jsme ti sportovci, že jo, takže Mustang Arena v Ostravě, ano.
1: Ale to se jenom přejmenovala Ostravar Arena, takže jako aby zase někdo nebyl zmatený,
0: tam
1: že
0: jako
1: má někam
0: vždycky, jinam. Prostě tam, tam jako vždycky. A čtyři velké koncerty, Olympik, taky Lenny a Marpo jako speciální host, v neposlední řadě... David Koller a velký, víc než hodinový koncert a show. Široko daleko teď nikdo nebudou, alespoň jako v rámci naší republiky Europe. Jo?
1: Jo.
0: Takže když chcete být u toho, kde Lení, co a jak?
1: 21. listopadu je dobré mít volno a koupit si lístky na časradio.cz.
0: Tam si ještě můžete vybrat nějaké to místečko, možná, že sem tam něco rozdáme, ale na to bych nespoléhal.
1: Tak.
0: Jo? Casradio.cz to jistí, za 2 minuty 7:45 a horoskopy, pozor, speciální horoskopy v záloze.

0: Já se omlouvám za tyhle ty zvuky bokem, jo, já to neumím vypnout.
1: Tak mi to ukáž.
0: Počkej.
1: Rádi se dívá na nějaké video.
0: Dostali jsme tip na novou challenge, jo.
1: Je to tak, dobrý.
0: Takže možná brzy na sociálních sítích Rádia Čas. To můžeme rovnou říct, jak se to jmenuje, to prostě je running challenge. Vy si vyzkoušíte, jak se asi správně běží pospátku, to se natočí, vy natočíte svůj pokus pospátku, no a potom se to obrátí a ve výsledném videu v podstatě uvidíte svůj prapodivný běh a jak to všechno vnímáte špatně, ano. Ale takhle, jako hlavně ti účastníci v tomhletom videu to dali docela na pána.
1: Řekl, no, jako jo. Vlastně to není vůbec vtipný, jak běhají.
0: Nejvíc mě vlastně překvapilo, že tam byla jedna paní policistka, no, která měla tak ty pacičky, tak jako ta byla taková nejúsměvnější. Jo. Říkal jsem si, že by asi nikoho moc nechytla. No.
1: Ale měli bychom to nějak ozvláštnit, protože mi to přišlo takové hodně jako smut, jako jemné. Jemné.
0: Uh-huh. A co bys se tak jako představovala?
1: Řekla
0: jak,
1: krátké.
0: Jak bys ten běh pospátku ještě ozvláštnila?
1: Uh-huh. A tak viděl jsi, jak běhá Phoebe, ne?
0: Jo, já si jako, jo, dobře. Jakože crazy, jo?
1: Ano.
0: No tak crazy to bude pospátku i dopředu.
1: To je pravda. No tak uvidíme. Každopádně nové video již brzy na našich sociálních sítích.
0: Nervy moje. Kolik máme? 7.17? Jo, ten Milan.
1: Takže Milan Gelnár.
0: No počkej, no tak ale jsme se zakoukali.
1: Takže prosím vás, Milan Gelnár dneska je takový trošku línější. Jako obvykle.
0: A byl právě už včera nebo před několika dny, on to musí ještě zpracovat, poslat, že jo, takže...
1: Já nevím, jestli ten nový školní rok mu dal tak zabrat. Každopádně nám chyběly tři znamení.
0: Ano, vodní znamení, takže vy si teď poslechnete prostě tu původní várku a za chvíli hned poté vlastně navazujeme speciálem od Lenči a Radima pro ta vodní znamení, jo? To znamená, na své si přijdou jak ráčci, tak štíři, tak rybičky.
1: Tak.
0: Jste ready?
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude dnem, kdy na nebi panují silné hvězdné aspekty souladné vítané, které budou velmi zaoblovat hrany možných konfliktů, než na nebi budou také. Skvěle by nám měla fungovat intuice, prosazování spravedlnosti, práva a zákonitostí. Hůře však budeme zvládat své emoce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci by měli být úspěšní v profesních záležitostech. Pany se mohou těšit na nějaké dary a kozorozy by měly mít vše stabilizované. Hodnářům by se mohlo komplikovat uzavírání dohod. Blíženci budou mít tendenci si na sebe nakládat více, než budou zvládat a váhám se bude dařit v citových záležitostech. Lvi se budou častěji radovat a bavit s přáteli. Střelci by měli být pod větším tlakem a Beranům se nejspíš nebudou vyhýbat milostné karamboly. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
0: Ale protože znamení je 12, takže teď je slíbený speciál pro ta vodní znamení, Leni.
1: Takže raci dnes vycouvají z nepříjemné situace a na své cestě dnešním dnem potkají neobyčejně zajímavou osobu.
0: Štíři, mimochodem mám verzi pro jakoby slabé nátury a opravdu silné štíry, kterou chceš.
1: Pro silné.
0: Dobře, dneska uděláte něco tak krásného, že vás začnou mít lidi konečně rádi. No dobře, no. Takže to po hodině můžu dát pro ty jako slabé nátory.
1: Ryby, poplavete po proudu dobré nálady a zábavy a v rozbouřených vodách najdete životní lásku.
0: Tak to máte i se speciálem od Lenči a Radima, zařiďte se podle toho, ale hlavně mějte bajtyfo. V překladu, ale hlavně mějte báječný den.
1: Bajtyfo?
0: Jsi to nepochopila?
1: Bajtyfo?
0: Úplně jasné, prosím tě.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Mama.
8: Kolik?
7: Stovku.
8: Na co?
7: Na koláč.
8: Koju.
7: Není zač.
8: Mami.
7: Kolik?
8: 300.
7: Na co?
8: Na kino.
7: Koju.
8: Není zač.
9: Mami.
8: Kolik?
9: 500.
8: Na co?
9: Na jídlo.
8: Není zač.
6: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.

Rádio Čas. O životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na

0: Když jsi byl kluk, vybavuješ si nějakou hračku, pro kterou jsi měl fakt velkou slabost, která ti vydržela hodně dlouho a podobně?
1: Já jsem miloval vláčky. Jsem se dokázal vyhrát několik hodin s vláčkama, tedy zvířata, vláčky, to bylo moje.
0: A vláčky ještě takové ty bez pohonu, nebo taková ta moderna, kterou měli některé děti?
1: Oboje,
0: jakože,
1: oboje jsem měl.
0: Jo?
1: Obdivoval jsem vždycky ty světy těch vlakových úprav, jak mají ty zakladatele, jak kdyby ty živé miniatury, no. Ale nikdy jsem to jako takhle nedal dokupy. No.
0: Jsem strašně měl chuť, když to měli po tom celém pokoji, opravdu jako i na ten elektrický pohon, jo, a zajíždělo to do těch jakoby jeskyní, tak občas jsem měl tendenci jako jim udělat tu bouračku.
1: To já jsem taky dělal často.
0: Ne, takhle spíš jako mě to fascinovalo, když se tak jako stalo, protože tam to muselo být všechno správně složené, anebo se někde zaseklo, tak to bylo takové rajcovno.
2: A ty jsi přijížděl zvířátka, jo?
1: Ne.
2: To ty jsi teďka řekl.
1: No, chtěl jsem to říct, ale
0: lení, lení vůbec nedělej, tady paní Morálka kráčí
1: oni
0: městem.
1: Oni jeli na střeše, ty zvířata. Já?
0: Vůbec, nebo mu připomenu mouchy.
1: Jaké mouchy?
2: Jaké mouchy?
1: Na krm ucho, řekni. Jaké mouchy?
2: Moje mouchy?
1: Ano. Ty nemáš ráda mouchy?
2: Ne, já jsem odlepovala mouchy z mucholapky, jak mi jich bylo líto.
1: A přežili?
0: Ne. Ale jsi týrala mouchy.
2: Ne, to jsem neříkala já, tak to jsi říkal ty.
0: Co jste, ne, já jsem mouchy netýral, nikdy.
2: Ne, on rádě zavíral jenom kočku do tašky.
0: Protože jsi jim potřeboval přenést a podobně. To je zvláštní, že to papouška aspoň neřešíš. Dobře, fajn.
2: No, protože
1: papouška si ale pamatuju, to jsem slyšel někdy.
2: A zeptej se rádi na papouška.
1: Na papouška? Jakou rasu?
0: To by znělo divně.
1: Nebo jaký druh?
0: To by znělo divně. Neptej se mi na papouška.
2: Protože papoušek podle indicí.
0: A víc se dozvíte, už jsme to říkali v říjnu během moderátorského maratonu Rádia Čas.
2: Rádě to nechce říct.
1: A to byl jeho mazlíček, jo?
2: No, já si myslím, že ten papoušek hodně špatně skončil.
0: Neskončil. Ježíši Kriste, necháme toho.
2: Jeden den.
1: Že jsi to snědl?
0: To by bylo ještě lepší, jak jsem se pochopil potom od odborníku. Takže
2: ty si pustil papouška.
0: Ježiši Kriste, ale už dost. Dneska je 3. září.
2: No.
0: Rozestoupit se a doufám, že budete mít všechny odpovědi správně.
1: To úplně situace.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Bylo to na jaře. Takže, kde to mám? No, v roce 301, už to bylo v roce 301, postavil kameník Marinus kostelík. A ten kostelík se stal základem budoucí nejstarší a jedné i z nejmenších republik na světě. Není nejmenší, ale jedna z nejmenších a nejstarší rozhodně. Jak se jmenuje?
1: Republika?
0: Mhm.
1: A má ten název jako dlouhodobě?
0: Má ho dlouhodobě, no. Myslím, že i podle toho kameníka.
2: A to máme poznat podle kostelíku. Jak se jmenoval ten kameník?
0: No to jsem říkal, no.
1: Začíná to na L?
0: Ne, já jsem říkal kameník Marinus.
2: Marina.
1: Marino, Maroko. Marino, Martino. Svatý Martin, ne?
0: Tak já vám dám nápovědy.
1: No dej.
0: Malta, Barbados, Maledivy, San Marino.
1: San Marino!
0: Správně.
1: Dobrý, děkujeme.
0: San Marino je de facto stát uprostřed státu ze všech stran obklopený kterou zemí.
1: To je podraz.
0: Někteří si myslí, že je součástí jiné země, že jo? Takže...
1: San Marino. No, tak kolem je moře.
0: Ne, tak Marti ještě jednou, jo?
2: Marti, mluv nahlas.
0: San Marino de facto je stát uprostřed státu ze všech stran obklopený kterou zemí. Jo, mimochodem, Jaderské moře je tuším nějakých 10 kilásků od něj.
2: Není to Itálie?
0: Je v nápovědě, ano.
1: Malta.
2: Mm-mm.
0: Itálie, Švýcarsko, Rakousko.
1: Rakousko.
0: Itálie. Lenča měla pravdu, Marťa ne.
2: Tak, já nesnáším zeměpis.
0: V roce 1944, už jsme její příběh zmiňovali, byla Anna Franková i s rodinou odvezení bohužel do Osvětimi. Nicméně, mě se okamžitě vybavili a taky jsme to probírali ve Víš, nevíš i další silné a mrazivé příběhy z podobných míst druhé světové války. Mě jenom zajímá, kdo je natočil. Takže prosím pěkně, Schindlerův seznam.
2: Steven Spielberg.
0: Život je krásný.
2: No,
1: to je těžké.
0: Vybírám Oscarové
2: filmy. To je, no, Ital.
0: To už je malé, plus, ano.
2: No, já vím, nevím,
0: Roberto. Se strašně blbě říká, že?
2: No, nevím.
0: Metrapse Benigni, ale věděla si přesně tak. A Pianista.
1: To jsou
2: Polanský.
1: Silné filmy.
0: Tak, ano, ano, ano. Díky, ano, jsou to silné filmy, Marťo, ano.
2: I když Život je krásný.
0: Silné jméno režiséra.
2: Jo, no, ano, ale Život je krásný, je takové, no.
0: Je to síla. No.
2: Je to síla.
0: Dneska slaví 61 roku, jestli dobře počítám, tento muž.

0: Charlie Sheen.
1: Oh yes.
0: Moje nejoblíbenější píseň. Nejoblíbenější píseň ze seriálu Dva a půl chlapa.
1: A jeho alter ego, které to zpívalo v tom speciálním
0: to už
1: dílu.
0: Nevím.
1: Charlie Waffle.
0: Ano, Charlie Waffle.
1: Ano, přesně tak, kdy vydělával na dětech pomocí písniček, tak.
0: A tam je refrém I love boobies.
1: No, tam bylo víc věcí, které jsem teda vynechal decentně. Už 55 let je nezávislým státem stát, jehož hlavním městem je Dauhá. Jak se tento stát jmenuje?
2: Musíš dát možnosti, takhle to asi nezvládnem.
1: Já nemusím nic, Martin, Fabíku.
2: Tak byl bys jako ochoten, nebo byl bys jako laskav.
1: Jinak všeobecně prostě nevíte. Já mám jinou nápovědu, Dauhá, jo, tak samozřejmě je to tam jako tam v těch vodách, že jo. Ale ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
0: Aha.
2: Průdušní.
0: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
2: Reflux. Počkej, průdušnice a žaludek, jo? Jak to má spojené?
1: Ne, to je zánětlivé onemocnění. Většinou máme spojené buď to s dýchacími cestami, ale může být i žaludeční.
2: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Ježiš.
1: Volá nám posluchač Olin, myslím, že už to nezvládá. On je včelař, já mám pocit, že všechny včelky to vzdali, když vás slyšeli, takže Oline, slyšíme se, dobrý den. Haló?
3: Teď se slyšíme, ano.
1: Ano, výborně, Oline, vy chcete napovědět tady těm dvěma
3: rozpožníkům? Já bych zkusil Katar.
1: Katar říkáte, jo? Souhlasíte s Olinem?
0: Ano.
1: Doporučuji vám souhlasit, je to tak, Oline.
2: Děkujeme moc.
1: Přesně tak, výborně.
0: Oline, děkujem.
1: Mimochodem, jak se máte?
3: A tak kde to ještě ležím, ale poslouchám vás a už budu vstávat, probudili jste mě.
1: Já se vám nedivím, ano.
0: Ale líbí se mi, jak Olin, jako, vy jste to tak krásně řekl. Ano. Já jsem se bála, že námi budete pohrdat, ale prostě...
3: Ne, pohodička.
1: Ne, nebudete, to obstarám já. Ano. V každém případě děkuji moc. Mějte se krásně, zdraví.
3: Dobrý den, ano, opatrujte se.
0: Děkujeme taky.
1: Tak, no a dneska je i Světový den mrakodrapů. Za první de facto mrakodrap, i když vedou se diskuze, jestli to uznat nebo ne, se považuje desetipatrová budova. Byla to budova pojišťovny z let 1884 až 80... Jo, aha, vy už to asi nedojete, že jo?
2: Ne, pokračuj, já tě vnímám.
1: Bylo to v Chicagu, takže tak. Já si dám potlesk. A díky za účast.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Dobré ráno, Moravo, krásný čtvrteční čas s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Rychlý vzkaz, mám pocit, že to je posluchačka Hanka, jo, která píše: Lení, já jsem taky zavírala kočku do tašky, když jsem s ní potřebovala na veterinu, a má tam takové ty ručičky, jakože to se dělá. Fakt, nekecám, fakt to poslala. Asi předpokládám, že měla trošku jinou tašku, než jsem měl já.
1: Ukaž.
0: Že? Ty mi nevěříš?
1: Ne.
0: Co když to tam bude? Dostanu vajíčko s překvapením?
1: Dobře.
0: Fajn.
1: To byla jiná taška.
0: Jo, takhle. Ne, tak jak říkáme, já mám pocit, že bude spousta odhalených věcí. Mimochodem už jenom v rychlosti prozradíme s Lenčou, že ten, jak pořád zmiňujeme, jo, ten maraton moderátorský, jo, samozřejmě pro dobrou věc, myslím, že máme datum 6. až 9.
1: Ano,
0: října. Jo? To si udělejte čas a nějak jako si třeba volno vemte v práci, protože vás budeme potřebovat. Tak.
1: A budeme tady s vámi celé 3 dny. Lení, už na to moc těším.
0: Co je nového?
1: Nového je, že jsem chtěla tak nějak jako uvést takový rekord. Houbový, já nevím, jestli jsi to četlo.
0: Viděl jsem toho macka, a jsou to české lesy mimochodem?
1: Ano. Je to dokonce nový český rekord, protože jeden houbař na Tachovsku objevil 15-kilového kotrče.
0: Jo. A on se dá zpracovávat, že jo, pokud se nepletu.
1: Ano. Je to kotrč kadeřavý a váží 15,5 kg a její obvod je 181 cm. Aha. Mimochodem, když jsem tu zprávu četla, říkala jsem si, ano, to je jediná houba v lese, kterou já bych našla.
0: Mimochodem, jsem tak teď rychle dohledal perličky, prý se mu říká Rolls Royce mezi houbami, jo. Prý má takovou jako jemně oříškovou chuť a jako pevný, jo, krásný na zpracování. Geniálně se prý s ním dělá, pokud se teď někomu dělá špatně, já ji třeba mám rád, jo, ale falešná držková, jo, to znamená, kdo má rád ty chutě, jenom nemá rád tu konzistenci, tam to je hlavní ingredience, tak může použít kotrčpán, to teď má jakoby na několik týdnů dopředu, no a podobně.
1: Houby se ale nedají zamrazit, ne, myslím. Dají.
0: Nevím, jestli kotrč, ale tak naši klasicky, jako když se nakrájí. Pozor, letošní sezóna vůbec nebyla. Jo? No. Nebo nevím, jak u vás, ale naši bohužel jako 0-0 nic, bylo to suché léto. Ale jinak jo, klasicky zpracujou se, dáš do pytlíku na mrazák a potom vytáhneš, dáš do houbovky. Aha. Nebo v bramboračky a tak dál.
1: Tak to se pan asi o kotrče nepodělí. Každopádně je to velký macek a je k tomu i příběh.
0: Ta houba.
1: Ale já miluju ty příběhy tady okolo toho, jo, protože svět je plný katastrof a velkých zvratů a dramat a podobně. Jo. A pak prostě přijde příběh, kdy se tady ten pán Josef Cudrák vydal rybařit. Mm-hmm. Jo. A protože ale nic pořádného nechytil, chtěl jsem si spravit chuť, říká Pepa. S přítelkyní jsem tak vyrazil do lesa. No, a mezi obcemi Bory a Vysočany narazil v pondělí večer na dva kotrče, které rostly hned vedle sebe. To je krásný příběh, takhle bychom měli začínat každé ráno.
0: Vypadalo to, kdyby to bylo ženské provedení, když se tak začínala povídat, jo. No. Jsem si vzpomněla tu bábu pod pařezem, jo.
1: Jo.
0: Ta se taky šla jenom tak projít a ano, potom, dějte si, pamatujeme si po už víc než 10 letech, ne?
1: No. Mhm. Tak a jeden kotrč má 4 kila a ten druhý, ten rekordman, tak 15,5 kilometru.
0: To by byl, ano, jak jsi sama řekla, macek. Ano.
1: To byl macek, ale 15,5 kilogramu, tak.
0: Takže prosím vás, jasně, že můžete dohledat na internetu, s bonusem to máte, pokud si nás dáváte na televizi Relax, opáčko, dokonce i víkendová opáčka, takže tímto zdravíme, i tam je ranní káva s Rádiem Čas. My vám přejeme krásné úlevky.
1: Úlevky?
0: Bože, úlovky samozřejmě jsem myslel. Bože, já si dohledu další kave, jo, to je den.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Ahoj. Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Radim

0: Nie.
1: No. Já už vím, jak to zpíváš.
0: Co?
1: Ty to nespíváš jako Backstreet Boys, ty to zpíváš jako Puč Meloud.
0: No sorry, ale jako ten AJ na konci.
1: Ale mimochodem, včerejší Puč Meloud, jako ten mě absolutně uchvátil. Už jsem to chtěla asi třikrát po Ráďovi. Řekni mi ještě něco jako Puč Meloud.
0: Během moderátorského maratonu 6. až 9.
1: Říct, to jsem se napsat.
0: To speciální alibi, že jo?
1: Jo, přesně.
0: Na Rádio Čas. Mimochodem, máme tady pár příspěvků facebookových i whatsappových, protože dneska sondujeme, tedy pokud máte potomky nebo třeba vnoučata, je to jedno, s čím si aktuálně nejradši hrají, jo? A teď tady máme v přímém přenosu asi cestu do školy, předpokládám.
2: Milé rádio, zdravíme vás s mým synem z auta a chtěl bych vám říct, jaká je jeho nejlepší hračka.
3: Moje jsou nejlepší hračky auta.
2: Tak je to jasné, za kluky převládají auta, čau.
0: Tak yeah. Pořád ještě taková ta klasika, to mám radost, to byla Míša mimochodem přes WhatsApp Rádia a Čas.
1: Míšo, máváme a zdravíme, to je krásné, to je nejlepší, když si to řeknou sami, tak.
0: Hele, a to cením, Míra nám píše pro změnu, 52, mám 52 roků, hračky dětí, hlavně elektronika, moje a bráchova nejoblíbenější hračka z dětství je stolní fotbal a hokej, mějte se hezky. Mm-hmm. Takže něco podobného, jako měli vlastně doma i Chandler s Joeym, že jo,
1: ano.
0: Protože měli taky něco takového. Ano. To stolní fotbal?
1: Jo, měli, no. Měli fotbálek. Mm-hmm.
0: A ještě tady je fotografie. Jo, takhle. Časíku má dcera, má 17 let a zamilovala se do barviček na obličej. Maluje na obličej dětičky, dokonce i ve školce, kde má praxi, protože studuje třeba i mimoškolní pedagogiku a podobně. Občas to zkouší i na nás. Věčně má nohy, ruce pomalované, prostě zkouší nové věci. Není naštěstí úplně pohlcená touto dobou, to znamená počítač a tak dál.
1: To krásná.
0: Tak to ceníme. A to byla Andrejka.
1: Ano.
0: No. No, tak ceníme.
1: Ceníme, pište nám dál, jaké jsou nejoblíbenější hračky vašich dětí. Musím říct, že Facebook trošičku pospává, ale o to lepší je WhatsApp a teda mně se hodně líbila ta zpráva, kdy si toto dítko řekne samo, takže ještě jednou máváme, auta jsou nejlepší.
0: Mimochodem za chvíli aktuální zprávy Rádia Čas a my zkusíme vyběhnout, protože to trošku na čerstvý vzduch, něco pro vás na pátek připravíme, jo? Snad to klapne.
4: Čas. Rádio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Příboře v ulici Komenského. Stala se tady nehoda dvou osobních vozidel. Stále buďte opatrní v Orlové v ulici 17. listopadu. Probíhá zde vyšetřování nehody, hrozí omezení provozu. A pozornost se vyplatí na silnici 55 v oblasti Rohatec. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Horko přineslo několik teplotních rekordů, včetně českého maxima 41,9 stupně naměřeného v Doksanech. Teploty letos překročily 40 stupňů hned v 5 dnech a tropických dnů bylo celkem 51. Podle televize LTV Plus byl i rekordní počet tropických nocí, kterých meteorologové napočítali 35.
0: Morava aktuálně.
9: Ostrava jich chystá velké změny u několika ubytoven. Bývalá ubytovna Sojiva v Zábřehu je už vyklizená a městský obvod připravuje její demolici. O budoucím využití pozemku zatím není rozhodnuto. Hotelový dům Hlubina v Hrabůvce čeká rozsáhlá rekonstrukce, po které tam vznikne více než 230 bytů. Radnice zároveň řeší také budoucnost dalších ubytoven. Luhačovice chystají stavbu nového moderního centrálního dětského hřiště. Nový herní areál vyroste na pozemcích přímo před budovou základní školy. Více podrobností má mluvčí města Hana Srncová.
11: Cílem města je vytvořit moderní a atraktivní prostor, který nabídne dětem kvalitní místo pro hru a pohyb a rodičům příjemné zázemí. Připravované dětské hřiště bude náhradou za areál v zámecké zahradě. Součástí širšího projektu bude v budoucnu také vybudování vnitřní herny v budově základní školy v prostorách bývalé školní kuchyně. Vzniknout zde má také sociální zázemí s kuchyňkou.
9: Se stavbou by se mělo začít ještě letos.
0: Rádio Čas, sport.
9: A dnes začíná nový ročník hokejové ligy mistrů a představí se v něm také tři české týmy. Pardubice, Plzeň a Liberec čekají soupeři ze Švédska, Finska, Švýcarska nebo Francie. Letošní ročník vyvrcholí v únoru, kdy poznáme nového vítěze. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia.

0: které milujete.
1: Ve školách zazvonilo, možná jste odvedli kluky a holky nejenom do školy, ale taky do školky, tak když máte chvilku třeba v autě, dejte nám vědět, s čím si aktuálně vaši caparti nejradši hrají. Oblíbené hračky a je nám jedno, jestli jim 5 nebo 15. Facebook i WhatsApp Rádia Často jistí. Krásný čtvrtek všem!

0: Srovnáme si čas 8.07. Posloucháte Rádio Čas, i ty, které milujete, a společnost vám dělá Lenča Líčková.
1: A Radim Sobeslav Bednář.
0: Ani ty si velký spáč, že jo, potřebuješ spánek jako sůl.
1: Jo, já jsem skoro 2 roky nespala pořádně a musím říct, že je to jako nejhorší mučení, co může být, a to je spánková deprivace, a myslím, že ty o tom taky něco víš. A teď se nám tady zadařilo, že spíme, teď myslím, že třetí den v kuse spím.
0: Pozor, ne my dva, ale Lenča s partnerem.
1: Jo, že spím jako...
0: A rozhodně to nemyslela tak, že spíme ve studiu, jo?
1: Ne, ne,
0: že jsme
1: ne.
0: Teď měli pauzu během 2 písniček.
1: A je to, ano, spánek je byl nejdůležitější na světě, nejdůležitější.
0: Když tě probere partner, je to něco jiné. Ale kdybys byla právě v tom spánkovém módu, kdy potřebuješ nabrat tu sílu a byla zprobuzená někým cizím, jsi nepříjemná, Lenča?
1: To bych se počúrala, asi strachy, ne? Jo. Někým cizím.
0: Navíc strachy, takže potom, jako kdyby to bylo trestné, tak ho potrestáš.
1: No asi jo.
0: Možná jsi viděla ten titulek, já jsem si jenom přečetl víc a asi to dává logiku, Špicberky, to znamená Severní ledový oceán, v kolem, protože to je jako sice divoká, ale prostě jako krásná krajina a podobně, tak jela vyhlídková loď, že jo, a Špicberky, tam jsou všechna zvířátka chráněná, dokonce dělají okružní trasy tak, aby je nerušili, jo.
1: No.
0: No a viděli tam prostě na pevnině ledního medvěda, který hajal, dělal Lenču, ten
1: jo,
0: medvídek.
1: Bobik, no.
0: A pána na té lodi. Pána turistu nenapadlo nic jiného, než že zatroubil palubním klaxonem.
1: Tak je to blbec. Tak promiň, na to se nedá nic jiného říct.
0: Medvěd se očividně lekl a utekl. A člověk by si tak řekl, jste blbec, ještě mu dát ty. Jenomže tam, jakoby, protože to spadá, pokud se nepletu, pod Norsko, tam to berou hodně vážně a pán dostal postih.
1: Pokutu.
0: Ano, teď si jenom typni právě výšku pokuty na české korunky.
1: V Norsku?
0: To mě docela zaujalo.
1: Můžu vsuvku jenom lehkou?
0: Hoď tam vsuvku.
1: V Norsku je i jako mimo, jak máme rychlostní silnice, kde můžeš je třeba 90-110, tak v Norsku, když jsme tam byli, tak tam nejvyšší povolená rychlost mezi vesnicemi bylo 80. Prosím vás, to jsou normálně, tam jsou hory, lesy, nikde nikdo a všichni jedou těch 80, protože tam jsou tak vysoké pokuty, že si to nikdo ani v tom lese nelajzne.
0: Vy jsi tam možná udělal i řidičák, ty jo?
1: Jo, jako fakt.
0: To by se i líbilo mě, no.
1: A tam opravdu, tam se všichni, jako tam je to hodně vysoké, takže si myslím, že to bylo hodně.
0: Já to zkusím schodit ještě jednou, i když vlastně je to fakt jako důležitá věc, prostě za to, že si zatroubila na ledního medvěda, kolik dostal přepočtu?
1: 200 000?
0: Aha, tak ty už jsi z takovéhohle kraje, no ale jako jo, no tak si lehce kolem půlka je pravda, nějakých 111 tisíc na naše, jo, ale chápeš, jo, ale představ si, jo, jenomže pán třeba odjel na pánskou jízdu s chlapama, že jo, protože ho to asi nezajímalo, tak hlavně tam nejde žádné blbosti, že jo, a podobně, no, on se ti vrátí a musí ti oznámit, jako že jo, 111 tisíc jako chučí jejich konto a ještě musíte ženě vysvětlit, co udělal, víš?
1: Aha.
0: Tak ne, to mi tak jenom napadlo, jako no. Ta by ho pochválila.
1: Ne, ano. Jejich konto. To jako žádné jejich konto.
0: Jo, takhle, a už máme udělaná konta.
1: Ano.
0: No, to si zaplatíš, jo?
1: Ano, to si zaplatíš, no.
0: To si zaplatíš,
1: no. Ne, ale tak, hele, já vím, že ta pokuta je možná neuměrná. Na druhou stranu...
0: Ne, jako já to cením, jo, je to i ovina, jak
1: tak,
0: se říká u nás
1: je to.
0: V Česku, ano.
1: Tady jsem slyšela výraz tady na Ostravsku, že se říká číčovina.
0: A někde jsem slyšel krásný výraz kujebina, tak já. No,
1: tak, a to všechno to je. A když uděláte nějakou číčovinu, tak za to můžete zaplatit 111 tisíc, no. Jako, hele, já bych na medvědy netroubila, to je prostě...
0: Ne, pak bylo viditelné, jakože fakt dostal šok, lekl se a utekl někam dál, jo, takže jako takový jediné...
1: Ten traumatizovaný medvěd. Víš, kolik on dá za terapie teďka? 111 200 korun.
0: A nebo si někoho roztrhá bokem, no.
1: Tak, a to může být ještě rád, že dostal pokutu a medvěd se nerozběhl směrem k němu, že?
0: Moto pro tuto chvíli, nebuďte Lenču ani medvěda.
1: Tak.

0: Já si myslím, že bychom to měli zrealizovat. Jinak posloucháte Dobré ráno Moravo na rádiu Čas a máme 8 hodin a 14 minut.
1: Zrealizovat co?
0: Náš merch.
1: No takhle, když byl si věřit, že buchá.
0: Já bych chtěla merch. Aha. Já bych chtěla nápisy na tričko. Ano, děláme, netiskneme trička.
1: Je pár hlášek, které už se nám tak nějak opakují, nebo situací, které se opakují a které by bylo dobré zvětšnit, ano, na tričko, ano.
0: I když tam teda není ten můj výraz, ale teď jsme právě na jednu přišli. Já když zapomenu, o čem se v dalším vstupu máme bavit, i když mi to Ráďa řekne, já jsem prostě někdy mimo, tak říkám, chceš perličku? Chceš perličku?
1: Nebo ne, jiný název, nebo jako vlastně to stejné, ale v jiném mám perluchu, když tak.
0: Mám perluchu, když tak, ano. Ano, to je jako zajímavost z internetu, jenom abyste rozuměli naší hantýrce. A my jsme měli víc těch hlášek, já jsem si je nenapsala, takže teďka až jakákoliv přijde, tak já si ji napíšu.
1: Protože oni některé souvisí jako s něčím konkrétním, ano. Že jo, v nějaké perli třeba zvíš, nevíš, ano. Jiné jsou takové jakoby ustálené, ale to vždycky vyleze, ano přesně.
0: Prostě a já bych to chtěla natisknout na tričko a mít náš merch. Prostě to je moderní, každý má svůj merch teďka. Já vím, že vždycky, když to má každý, tak to nechceš, ale...
1: ale já vidím, jak se o to budou prát, jak přijdou na to autogramiádu lidi, ano.
0: Já bych ti...
1: Taková ta scéna z toho Divokého západu, jak ta koule, víš, jenom tam přiletí, ano, podobně, přesně, na té autogramiádě, přesně, ano.
0: Ale to nevadí, ale i tak si to můžeme užít sami pro sebe. Já bych ti dopřála tričko, jsem rychlejší než Usain Bolt, nebo přizběhl jsem Usaina Bolta. To bylo super, ne?
1: No bože můj. Dobře. Nebo Ráďo, co bylo s papouškem, že jo?
0: Nebo Ráďo, co bylo s papouškem, ano, ano.
1: Takže tak, to bylo jenom antré k tomu, protože asi dvě minuty zpátky jsme se domluvili, že vám tady dopřejeme horoskopy. Milan měl nějaký jako špatný den, či co? Přiznáme to. Poslal várku horoskopu, akorát nějak vynechal, nebo možná má něco osobního dneska, ano. Proti vodním znamením, takže hned, co doběhnou, máte tam speciální bonus od nás, jo? To znamená štíři, rybičky a raci, přijdete si na své teď. Radio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Čtvrtek bude dnem, kdy na nebi panují silné hvězdné aspekty souladné vítané, které budou velmi zaoblovat hrany možných konfliktů, než na nebi budou také. Skvěle by nám měla fungovat intuice, prosazování spravedlnosti, práva a zákonitostí. Hůře však budeme zvládat své emoce. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci by měli být úspěšní v profesních záležitostech. Pany se mohou těšit na nějaké dary a kozorozy by měli mít vše stabilizované. Hodnářům by se mohlo komplikovat uzavírání dohod. Blíženci budou mít tendenci si na sebe nakládat více, než budou zvládat a váhám se bude dařit v citových záležitostech. Lvi se budou častěji radovat a bavit s přáteli. Střelci by měli být pod větším tlakem a beranům se nejspíš nebudou vyhýbat milostné karamboly. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Lení, co tam mají radci?
0: Radci dnes vycouvají z nepříjemné situace a na své cestě dnešním dnem potkají neobyčejně zajímavou osobu.
1: Štíři, před chvilkou nebo před hodinkou jsem byl krutější, takže prosím vás, myslí na vás kolega, všímejte si pohledů a malých dárečků. Za malou pozorností může být velká láska.
0: No a řekni ještě ten ostřejší, ten byl lepší.
1: No, ten je opravdový, no. Štíři, dneska uděláte něco tak krásného, že vás začnou mít lidi konečně rádi.
0: Rybičky poplavou po proudu dobré nálady a zábavy a v rozbouřených vodách najdou životní lásku.
1: A co zítra? Horoskopy v plné verzi? Stačí poslouchat 6 až 9? Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Da, da, da.

0: 8 hodin 21 minut. Radim Lenče Rádio Čas. Mimochodem, kdykoliv i s našimi kolegáčky pro vás online na cazradio.cz, kde si konec konců můžete koupit i lístky na letošní megakoncert Rádia Čas. Ještě proberem určitě.
1: No a podíváme se letem světem internetem na fenomén Harry Potter. Už zase.
0: A já viděl titulek, ale nečetl jsem si, pokud se nepletu, film se změnil v seriál.
1: Ano.
0: Jsou noví herci a samozřejmě bude dubbing, který se hodně řeší, protože jsem četl, že tam mají být hvězdná jména,
1: ano.
0: Ale nevím jaká vůbec.
1: Tak můžeme si to tak trošku projít. Mimochodem Harry Potter, ten seriál, vejde na streamovací platformu už 25. prosince, takže den po Vánocích.
0: Hodně se mluvilo o tom traileru, protože jako některé postavy byly pro některé diváky diskutabilní. Hele, počkáme si, jako jestli tím načuchneme nebo ne. No a ta česká verze?
1: Takže hlavní trojice Harryho Pottera s nejvěrnějšími kamarády by měli dabovat herci Jakub Barták. Znáš?
0: Hele, tak to budou dětské hlasy, takže to už jde mimo mě. To by spíš jako ti dospělí mě zajímali.
1: Max Budiman a Sofie Petráková.
0: Jo, to už jsme my, Strejdové a tety, mimo.
1: To už jsme my mimo. No ale hele, ale v té původní filmové sérii.
0: Vojta Kotek, ne?
1: Tak to byl Vojta Kotek,
0: no. On s ním vyrůstal, že jo? No.
1: Dobře, tak jo, potom. Ředitel Bradavic, profesora Albuse Brumbála, namluví Petr Štěpánek.
0: Tak jo, to sedí, to si dokážu představit.
1: Milujeme. Zbožňuji ohlas.
0: Co Snape?
1: Zlatovlásko.
0: Počkej,
1: krásko.
0: A proč nemůžou zůstat někteří původní dospělí? Snape?
1: To nevím.
0: No, tak schválně.
1: Tak počkej, očekávaným hlasem je i ten profesora Severuse Snape'a a hlas mu propůjčil dříve Aleš Procházka.
0: Ano.
1: A v letošním seriálu Filipa Thomsu uslyšíme.
0: Filip Thomsa.
1: Ale ten nemá hluboký hlas.
0: No tak uvidíme, no tak ale nezapomeň, musíš si vybavit aktuálního představitele toho seriálového.
1: Je to
0: Afroameričan, no. Přesně tak. A takový jako mladiství, že?
1: Jo.
0: Vypadalo mladiství, jako by byl taky třicátník, sympatický.
1: No, Filip Thomsa, toho znáte třeba, nebo já si ho pamatuju hodně z filmu Kvaska. Aha. Od Daniela Landy.
0: Má hezké oči, že? Takové.
1: Má takové hezké oči.
0: I když nám jde o hlas. Ano, přesně nevadí. Tak, ano.
1: Tak potom ještě tady je zástupkyně profesorka Minerva McGonagallová. A tu bude hovořit Milena Steinmaslová.
0: Jenom připomínám, pokud jako třeba znáte tváře a neznáte jména, poslední roky známá z nekonečného seriálu Ulice. Jo, jako maminka. Ano. Ještě někdo?
1: A Hagrida bude dabovat Miroslav Hanuš. Má úžasný hlas.
0: Kdyby jsi mohla vybrat nějakou z těch rolí, jako si střihnout, teď myslím jako v tom dabingu, tak do koho bys šla?
1: Jako moje ego by chtělo hlavní roli, ale já bych si nejvíc užila Lenku Střelenku. To je moje nejoblíbenější prostě postava a já kdybych je mohla dabovat, anebo si ji zahrát, tak Lenku Střelenku.
0: No, povahou si Hermiona, ten tak na okraj, ale to jo.
1: Tak bylo by za to víc, že?
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré

0: Víme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
5: Radio Čas.

0: Když budete mít chvilku, mimochodem krásný nový den s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, tak nám hoďte zprávu, s čím si aktuálně hrají vaše děti. Nejradši vaše děti, pokud máte vnoučata, klidně i vnoučata, a pokud nic, tak klidně zazpomínejte na své dětství, když vám bylo těch 5, 10 i 15. A prostě, jestli jste měli hračku, které jste byli věrní hodně, hodně dlouhou dobu, tak.
1: Aneška píše na Facebooku, jak kdy nejlépe si pro ní ve školce si vyžádat jednu hvězdičkovou pohádku. To právě nevím, co je jako jednička s hvězdičkou pohádku, Kouzelná beruška a Černý kocour. Je ve třídě beruška a proto takový zájem. Tak to je krásné.
0: My jsme se dali mimochodem i v ulicích, jo, Moravy a Slezska, tak schválně, jako se nějaká hračka opakuje, nebo každý pes jiná ves v tom nejlepším slova smyslu.
2: Panenka a k tomu hodně spousta oblečku.
3: Asi panenky Monster High.
4: Hračka mých dětí. Já mám teda jedno dítě, které už je teda dospělé a v dnešní době je asi mobilní telefon.
5: Panenku Brejla Lindu.
6: Asi takovou chlupatou opičku.
7: Autodrom.
8: To už je hodně dávno, ale jo, snad koníček umoví.
9: Asi Lego.
10: Nejoblíbenější hrač. Malý plastový bagřík.
11: Čurající panenka, lapeček.
12: Balon. Aha, stavebnice Merkur.
13: Těch je tolik, že vlastně ani nemíním v tom vybírat.
14: Batman.
0: Tak buď to ta paní řekla špatně, nebo jsem blbě rozuměl, protože já jsem rozuměl panenku Brejla Lindu.
1: Tak no.
0: No, našlo mi to teda jenom Belindu a to buď to je teda něco, co s panenkama moc nesouvisí, možná s těma živýma, tak je Belindu Carlyle, ale... Zajímá mě, to znělo strašně originálně ten název. Ne? Žádná Brejla Linda není.
1: Taky nevím. Možná, a neříkalo
0: je,
1: se tak...
0: Je Galinda, jo, je Galinda z Wicked, jo, ale... z té čarodějky, ale to...
1: Ty, ale Brejla Linda neříkalo se tak třeba panenkám s brýlemi? Víš, jakože jako Brejla Linda, Brejlinda...
0: Jako odkazuje to na lidové označení takových panenek, jo, ale, no. Ale že by mi to nic neukázalo, to se mi diví, no, dokonce jako s pomocí umělé inteligence.
1: Ale já třeba znám, a to jako za nás to nebylo, ale vím, že to proběhlo, ta panenka Monster High,
0: ano.
1: To jsou takové ty emo panenky, ne?
0: Jo, to si pamatuju, přesně, no. Tak to jsou vždycky takové ty, dívej se, ale stejně jako, mám pocit, že jsem někde četl, že dokonce Johnny Depp na panenkách Barbie, ale pozor, jako se svou dcerou, dneska už úspěšnou herečkou, trénoval některé role Pirátů z Karibiku,
1: ano,
0: jo, nebo
1: ano.
0: I dalších takových těch dětských rolí a podobně fantazijních. No. No říkám, mimochodem víš, jak je stará?
1: Brejla Linda?
0: Ne, Barbie. Ta jako nejlegendárnější.
1: Já si myslím, že hodně 1960 nebo tak nějak.
0: Dobře ty, o rok teda míň 59. Takže letos a vypadá teda skvostně, má 67. No.
1: 67.
0: A taky se jí trošku ale změnila ta postavička, ona původně vypadala jinak.
1: Jo.
0: No, viděla jsi i původní tvář?
1: Počkejte. Tak původní tvář, myslím, že jo, ale že byla pořád hodně hubená, ne?
0: Jo, to jo, ale můžeš sama skonzultovat, jo, taky mi to člověk zadá původní bar.

0: Barbie a najde mu to něco úplně jiné. Jo, tady je. Tohle je to jedna z těch prvních, ano, tak se podívej.
1: No to vypadá, dobře, má jiný obličej, ale tu postavu má pořád stejnou.
0: Dobře, tak se shodneme, že tu postavu má stejnou.
2: Hity, které milujete. Čas.

0: Song na svém místě, tak to bylo tuším 17 let zpátky, jestli dobře počítám, a po pěti letech se nám vrátila nová Superstar 2026, dokonce už i ti televizní si užili včera premiéru. No tak uvidíme, mám pocit, že v čase předvánočním asi kdo se stane tou novou Superstar a jestli to bude stejný vibe jako třeba u Anety Langerové a některých výraznějších, anebo se nám tak nějak rozpustí v mořské pěně.
1: Vypaří. Mm-hmm. Já se těším, já jsem se dívala, mně se to moc líbí.
0: Tak Lenča, radím Rádio Čas, kdykoliv online na czradio.cz a i Lenča byla před chvílí online a já se ptám, co je nového?
1: Podíváme se do Disneylandu, taky vlastně mezi mladší generaci. Mm-hmm. Mě to celkem zaujal ten článek, já ti asi přečtu nadpis a pak to můžeme probrat, jo. Disney plánuje ukončit genderově neutrální oslovení a vrátit zpět dámy a pánové.
0: Ono se mluví, že to souvisí s novým vedením,
1: ano.
0: Protože nový šéf, a pozor, on jako ne, že by byl nějaký, jako, že by měl jako staromilské myšlení, ale spíš chce tak nějak věci srovnat tak, jak to bylo úplně jako na rovňáka, protože spousta lidí se potí s tím, jak koho oslovovat a dává pozor, aby tady se někdo neurazil a tak dál. Prostě asi se trošku přizpůsobí té většině, asi
1: ano,
0: tak to řeknu.
1: Ano, takže Mickey Mouse už bude zase říkat jako klasické ladies and gentlemen, welcome.
0: Víme, jaké bylo to původní, to neutrální.
1: Protože to jsem nedohledala.
0: Já jsem taky koukal, přesně tak, ale prý to bylo takové hodně upocené, no, řekl bych to tak, jo, jakože si hodně dávali pozor na to, jako slovovat, jo, takže vážení, asi vážení, ne, nebo naši milí a tak dále.
1: No tak kdybys chtěl dneska oslovit všechny, tak to bys měl na první půl hodinku vystaráno.
0: 50 oslovení, no.
1: No. Já vím, a teď nevím, která herečka nebo kdo to byl, ale už se vrátila taky k ženskému oslovení, protože si nechávala říkat takové to oni, dej, dej.
0: No, jednu fázi měla herečka a zpěvačka Demi Lovato,
1: no.
0: To je ona možná právě.
1: A už je zpátky.
0: Myslím, že necelý rok. Mm-hmm. Necelý rok, jako a dneska už je z ní zase, ne zase, jo, ale prostě tak. Ta krásná ženská, jo,
1: no.
0: Měla mezi fázi. No.
1: Já tak přemýšlím, víš, jakože u nás v podstatě ta angličtina není taková košatá jako čeština, ale vlastně v češtině je výraz onikat.
0: Ano.
1: No, to je starší vlastně, že? My jsme to už používali.
0: Kam šli, kam se chystají, no.
1: Kam se chystají.
0: Dneska vypadají hrozně, podobně, no.
1: Ale fakt, takže my jsme vlastně v té České republice byli tak nějak genderově napřed už před 100 lety.
0: A dokonce, když máš jakoby trošku tu rozpolčenější osobnost, tak takhle mluvili zase králové, my, Karel III a podobně, že jo. My jsme se rozhodli vás teď nechat popravit a tak dál. Jsem nepoužil možná pozitivní poránu, ale rozumíme si a tak dál.
1: Ano, ano. Jak by vypadalo naše dobré ráno, kdybychom si tak nějak jako onikali? Nebo...
0: Onikali?
1: Počkej, oni anebo... Nebo...
0: Ale musel by to být asi vstup o nás, ne k posluchačům, že jo? Protože jo. K posluchačům, jo? Takže představte si, jo, že těch 5.58 a my se probouzíme do nového dne, jo? Čekejte, víte co, já vám to oddělím džinglem, ať to máte zmatek, jo? Teď to bude hrané.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
0: Myslím, že už je nejvyšší čas, aby začali.
1: Ano, dobré ráno, Moravo.
0: Vám přejí Lenka Líšková.
1: A Radim Sebeslav Bednář.
0: Doufáme, že i oni se mají fajn a že se jim... že to je vyčerpávající. A že se jim spalo dobře, přeji vám pohodový čtvrtek a dneska se vás ptají.
1: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku.
0: Jejich děti. Jejich
1: jestli
0: děti.
1: Oni mají nějaké děti.
0: Ano, a jestli jejich děti mají nějaké oblíbené hračky.
1: A co oni na to? Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
0: V závorce Lenka oslovují mě. naše hračky, my si třeba pamatujeme jednu panenku z Bulharska, kterou jsme si přivezli, ale ne velkou, to byla taková, jako do ruky se vešla a říkali jí Karkulín. Mimo jiné Karkulín a proč to komplikují? Od mala, tuším od 9 nebo 10 let, měli takový malý domácí mikrofon a nahrávali si třeba i kazety s písničkami a tak dále.
1: To jste měli ale krásné dětství.
0: My doufáme, že i oni.
1: Že i oni. A prosím vás, já se vůbec nedivím, že v tom Disneylandu se vrací k Ladies and Gentlemen. Dokážeš si to představit, že jako bychom takhle byli genderově, prostě, že bychom dělali tohle?
0: Já mám antiperspirant a doufám, že účinný, ale teď mám dva koláče v podpažách.
1: Jako je to fakt ano, náročné, podpažně. Fakt hodně náročné.
0: A propos, teď jako souvisí to s tím, ale zároveň nesouvisí, teď jim jako v rámci českého dabingu. Viděl jsem teď, nevím, jestli to byl seriál nebo film, a docela mi to urazilo, protože Angličani vlastně de facto všichni tykají, že jo?
1: Ano.
0: Ne, tykají.
1: Tykají.
0: Víte co? Nemusím taky řešit všechno, je čas na písničku. Užijí si, zpívají, tancují. No.

0: Lenča a Radim, hity, které milujete s rádiem Čas. Mimochodem, pravděpodobně už zítra si zahrajeme tedy a použijeme jingle Očima Mirky. Mm-hmm. Tentokrát v rámci hudebního světa, protože my jsme zmiňovali, že Miley, už ne Miley Cyrus, ale Miley, de facto po roce vydává nové album, které vyjde 18. září. No a včera jsem zahlédl, tak už je to jasné, takže budeme buď to dneska v noci, záleží jako kde se zrovna nacházíte a kde posloucháte rádio Čas, nebo zítra vychází první oficiální singly s doprovodným videoklipem.
1: Super.
0: Takže si budeme hrát na hudební kritiky.
1: Já se těším, já mám Miley ráda. Uh-huh. Já mě tam pořád jeli to Miley Cyrus, ale jakože Miley. Uh-huh. Už teďka jenom Miley.
0: Jenom si říkám, jestli to bude Miley jenom pro tento projekt, a nebo jestli už tak jakože na pořád.
1: Jako zní to hezky, ale musím se na to trošku zvykat.
0: Stejně to budou lidi říkat. A
1: jo, jo. Ale těším se, protože já vím, že na tom jejím posledním albu píseň Easy Lover, tak tu úplně miluju.
0: To jsme si dávali taky, to si dodnes nepředstavuju, ale pamatuju, jak jsme si ji dávali v premiéře a tak dál. No.
1: Takže zítra vykopne Miley další single a těšíme se na to moc a samozřejmě na rádiu často uslyšíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
8: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
9: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
10: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Já tady mám zase takovou ruskou ruletu, jak se říká, protože v průběhu rána dorazila zpráva na WhatsApp rádia čas, já taky nestihnu všechny si pustit. Je audio. Je od Jaromíra, já nevím, jestli je k tématu nebo ne. Tak můžu, mám risknout začátek?
1: My vždycky riskujeme. A víš, co já si vždycky říkám?
0: Já riskuju, přiznávám.
1: Ale vždycky, když riskujeme, tak já se říkám, jestli nějaký vykuk to neslyší a neposlouchá a nehraje nám
0: ne,
1: nějakou...
0: Ne, vždycky ne. Někdy si poslechnu dopředu, ale u Jaromíra zrovna, to je věrný posluchač. Dneska se ptáme na co? Možná, že to bude k něčemu jinému, jo?
1: S jakými hračkami si nejraději hrají vaše děti?
0: Aha, víš, co jsem rozuměl? S jakými? Děti. Ne, já jsem rozuměl s herečkami. Si hrají vaše děti.
1: Tak to už jsou větší děti.
0: Ano, jo, včera jsem se koukal mimochodem.
1: Na, jo?
0: Nuda. Nuda, je to moc, moc vycizelované, moc profesionální.
1: Počkej, a na co se koukal?
0: No, Lenča měla včera zajímavost o jedné takové herečce.
1: Jak ona se jmenuje?
0: Baby Blue, Blue Lady.
1: Něco, něco.
0: Už jsme to dokonce zapomněli.
1: No, no.
0: Ne, bylo také vypolírované, takové moc profesionální, takové moc čisté, takové...
1: Jo, to já, když jsem viděla teda těch tu skvadru těch 400 mužů,
0: no,
1: tak
0: jak
1: mi to
0: nepřišlo. Ten rekord, jo, jen tak na okraj, no. Protože ona mimo jiné zvládla rekord jako největší, já nevím, oplodňovací večírek, řeknu to takhle, jo. Co? Jo, zase jsi to chtěla říct kulantně.
1: Já jsem to chtěla říct hezky romanticky, že udělala radost více než 400 mužům a oni udělali radost jí, že jí udělali miminko.
0: Víš, jak jsi to vyznělo, jak jsi to řekla ty?
1: No,
0: že
1: jak?
0: Všem koupila auta. Jaromíre, víte co, my vám moc krát děkujeme za to, to fakt nemá cenu teď pouštět po tomhle, co jsme předvedli. Jako, já bych to neuměl rozdělit, jo?
1: Tak za chvilku.
0: To je celá.
1: Je celá.
0: Je celá. Tak jo, tak dobře, tak Vladimír, teda Vladimír,
1: Jaromíre.
0: Haló, Jaromíre?
2: Zdravím, Rádio Čas. Ptali jste se na hračky.
0: Ano, jo.
2: Tak když jsme byli plnoletí a mohli jsme už zajít aj do hospody,
1: já se bojím.
2: Tak říkal nám jeden takový starý dědek, vy se máte, vy máte všeckého. My staří jsme byli velice chudáci. Já jsem byl takový veliký chudák, že...
0: Já mám pokračovat? Ještě zbývá 10 vteřin.
1: To je napínavý. Tak já se bojím.
2: Já jsem žádnou hračku neměl a musel jsem se hrát ze sousedku. To není, jak vy všecko máte. Jaromír.
0: Mě napadlo ještě něco jiného, Maria. S tím si může hrát každý muž, takže Jaromíre, dal jste to na pána a dávám vám srdíčko, jo?
1: Jaromíre, dobrý, ale teda musím říct, že jsem se opotila až na zadní části těla.
0: No dneska několikrát, konec konců za chvíli uslyšíte dnešní Víš, nevíš, best of, za chvíli 9 a vypište a nahrávejte naše WhatsApp číslo
1: 7766 12 800.
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Čas.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
11: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
12: Dobrná
11: Brna do Prahy.
12: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Jedu vlakem Českých drah.
14: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na trase Český Těšín Opava v oblasti Radvanice a Bartovice. Stala se tady nehoda 3 osobních vozidel. Může

0: ulici družstevní osobní auto se střetlo s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se začínají rychle plnit dětské kroužky. Nejvyšší zájem je o sport a pohybové aktivity. Například ve Zlíně je už obsazených více než 70% jejich kapacity, přestože většina kroužků začne až v druhé polovině září. Ceny oproti loňsku mírně vzrostly a za pololetí rodiče zaplatí nejméně 1500 korun. Děti mohou vybírat i z netradičních aktivit, jako je háčkování nebo kinologie.
2: Morava aktuálně.
0: Do Frenštátu pod Radhoštěm se vrací skoky na lyžích. V pátek tam začne už 15. ročník memoriálu Jiřího Rašky, který připomíná legendárního českého skokana a olympijského vítěze. Na závod naváže v sobotu další soutěž a celý víkend v neděli zakončí mistrovství Česka, kde se představí také ženy. Závody nabídnou divákům sportovní podívanou přímo pod můstky, kde se bude skákat už od pátku. Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na studenty středních škol, ale zapojit se budou moci i učitelé a další školní pracovníci. Více nám sdělila mluvčí Eva Knajblová.
3: Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měli srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.
0: Kampaň, která pracuje s motivem upírů, který má mladé lidi zaujmout, poběží 5 měsíců. Potom kraj výsledky vyhodnotí a rozhodne o případném pokračování.
2: Rádio Čas.

0: regionu v 15 hodin. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Kdo si hraje, nezlobí. To platí, ať už je vám 5 nebo 50, takové pomyslné moto dnešního dne s týmem Rádia Čas. No podívejte se třeba o to Vichtrle. Synova stavebnice Merkur, že jo, Vánoce tuším roku 61, kdy si u jídelního stolu ještě s pomocí dalších pomůcek sestavil první aparát na odstředivé odlévání hydrogelových čoček. Ne, že bych si to pamatoval, já to teď čtu. No a třeba Johnny Depp a panenky Barbie, ne, že by si s nimi hrál, když mu bylo 5, ale se svou dcerou Lily Rose, dneska taky úspěšnou umělkyní, na nich zkoušel postavičky Jacka Sparrowa, Willyho Wonky a tak dále, Co se člověk nedozví? No a teď zpátky do těch dětských let, přesně řečeno dětských let vašich dětí. Jaká je jejich nejoblíbenější hračka? Ptáme se dnes na Rádio Čas. Pište, nahrávejte, foťte třeba a díky moc, že jste s námi. Hezký čtvrtek.

0: Krásný čas, rádiem čas, každý den má v sobě něco hodně zajímavého. Kdybychom se podívali do světa, tak nejenom dneska, ale v těchto dnech probíhá na Madejře legendární festival vína a no a víc jsme se dozvěděli ráno. Tentokrát jsem se ptal já a ve Víč nevíš odpovídali Lenča s Marťou. Tady je výsledek, dobře se bavte a užívejte den.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Dneska slaví 61 roku, jestli dobře počítám, tento muž.
2: Charlie Sheen.
0: Oh yes.
2: Moje nejoblíbenější píseň. Nejoblíbenější píseň ze seriálu 2,5 chlapa. A tam je refrém I love boobies.
0: No tam bylo víc věcí, které ano. Jsem teda vynechal decentně. Už 55 let je nezávislým státem. Stát, jehož hlavním městem je Dauhá. Jak se tento stát jmenuje?
3: Musíš dát možnosti, takhle to asi nezvládnem.
0: Já nemusím nic, Martin, Fabíku.
3: Tak byl bys jako ochoten, nebo byl bys jako laskav.
0: Jinak všeobecně prostě nevíte. Já mám jinou nápovědu. Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Aha, reflux?
0: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ale nemáš zápal žaludku.
0: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano. Ježiš. Volá nám posluchač Olin, myslím, že už to nezvládá. On je včelař, já mám pocit, že všechny včelky to vzdali, když vás slyšeli, takže Oline, slyšíme se, dobrý den.
4: Teď se slyšíme, ano.
0: Ano, výborně, Oline, vy chcete napovědět tady těm dvěma
4: rozpožníkům? Já bych zkusil Katar.
0: Katar říkáte, jo? Souhlasíte s Olinem?
2: Ano.
0: Doporučuji vám souhlasit, je to tak.
3: Děkujeme moc.
0: Přesně tak, výborně.
2: Ale ne, děkujeme. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni Celsia.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radím Radio Čas, krásné dopoledne všem. Dneska se vás ptáme, co vy a vaši potomci, přesně řečeno, jako s čím si rádi hrají, je mi jedno, jestli jim 5, 15 nebo třeba 25 let. Pokud děti nemáte, tak třeba s čím jste si hrali vy, když jste byli malí. A Jarda, protože, počkejte, jo, je to Jaromír, jo, protože přece jenom těch zpráv chodí hodně, tak před chvílí napsal, vy jste to nereprezentovali, jsem smutný, ale několik smajlíků. Takže Jardo, já to budu reprezentovat, jo. Takže všichni už dospělí, jak jsem pochopil. Jaromír, ten je lékař, myslím, že největší radost měl z kuličkové pistole, která v 90. letěla. Jan, ten si dělal oštěpy a sekery a lovil mamuty a občas nějaká ta slepice, mimochodem budoucí právník. A Jirka, to je kombinace všeho a to jsem je zahrnoval, letadly, auty a tak dál. Nic z toho se nechytlo. PS, zdravím Lenku a ta papírová věc se jmenuje Lenoch. Jo, takhle, to je ještě odkaz jako na minulá vysílání. My víme, to už nikdy nezapomeneme. Takže prosím vás, pište a nahrávejte a když taky vyfoťte, pokud máte potomky a teď si zrovna hrajete s jejich oblíbenou hračkou a pošleme to dál, protože to není rozhodně jenom ranní, dopolední, ale celodenní otázka. A kdo si hraje, nezlobí. Což mi připomnělo, sice začal nový školní rok a máme už jisté povinnosti v těch školách a tak dál, ale akcí je bezpočet a za chvíli malá inspirace na Rádio Čas.

0: Hity, které milujete a spousta nejenom hitů, dobrého jídla a vůbec zážitků na akcích, kde je s vámi i Rádio Čas, tak jsem si udělal poznámky, dokonce tady mám i výpomoc, hlasovou výpomoc, pozvánky ze všech koutů Moravy a Slezska, kde se v dalších dnech bude dít opravdu hodně. Takže pokud jako nevíte, co značatým zářím, dobře poslouchejte, moji milí.
1: Rádio Čas, pojďte se bavit.
0: O chutích kraje už jsme si několikrát povídali a už v neděli 6. září zamíří do olomouckého Rozária. Geniální jídlo, pití, spousta hostů a za jedny z vystupujících nás teď pozve kouzelník Antony Brtník. Předávám slovo.
2: Ve 3 hodiny odpoledne tady budu mít kouzelnickou show. Uvidíte nejstarší kouzlo na světě. Dále vám ukážu kouzlo Lacifik a možná vám vyčaruji i peníze. A předvedu vám i speciální kouzlo, které uvidíte jenom tady. A kdo přijde dřív, tak od 1:30 uvidí kouzla na blízko. Mikromagy u hlavní stage. A pak ve 3 hodiny odpoledne proběhne i vystoupení na pódiu. Tak přijďte, těší se na vás nejvyšší český kouzelník Antony Brtník.
0: Díky, Antony. Mimochodem, kdo radši ďábel nosí Pradu a svět módy, tak jenom připomínám, že do Ostravy se vrací, konkrétně v pátek 11.9. Tahle ta záležitost. Víte co, už teď máme pozvání.
3: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
0: Tak to byla fashion show ještě jednou 11. už příští pátek. Strike a pose, jak by řekla Madonna. No a my se zhruba za hodinu spojíme s novým Jičínem, protože slavnosti města Nový Jičín, které doslova klepou na dveře, to je velká akce. Víte co, možná by nám mohl prozradit starosta Stanislav Kopecký, takovou malou ochutnávku.
4: Rád bych pozval všechny do Nového Jičína, kde tento pátek a sobotu pořádáme slavnost města. Náměstí i jeho okolní ulice zaplní hudba, divadlo, workshopy nebo ukázky aktivit našich spolků a klubů. Zaspívá například Aneta Langerová, Jana Kirchner, ale i Kolárovci nebo kapela Jiné kafe. Program je sestavený pro všechny věkové kategorie, pro celé rodiny. Určitě se nebudete nudit. Na setkání s vámi se těší Stanislav Kopecký, starosta města.
0: Tak a jenom taková třešnička na dortu, kombinace piva a zdravého pohybu. 12. jenom připomínám další beer trekking v areálu Kouty nad Desnou, kdyby něco beer@trekking.cz, sportu zdar, na zdraví, ať už máte na talíři cokoliv k svačině, s rádiem Čas, dobrou chuť. Je toho hodně, že?
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Máme.
8: Kolik?
7: 100.
8: Na co?
7: Na koláč.
8: Kuju.
7: Není zač.
8: Máme.
7: Kolik?
8: 300.
7: Na co?
8: Na kino.
7: Kuju.
8: Není zač.
9: Máme.
8: Kolik?
9: 500.
8: Na co?
9: Na jídlo.
8: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Sem tam se zeptáte jenom tak mimo záznam, tak nebudu to všechno číst. Mimochodem krásné dopoledne s Rádiem Čas Radimem. Mega koncert co, kdy, kde a jak. Ostravská aréna, tam se vracíme opět po roce. Letos to bude tedy 21.11. Zvláštní, že? Pamatujete si, jak jsme o tom začali mluvit? Velký koncert Europe, víc než hodinová show. A k tomu David Koller, Olympic, Lenny Amarpo a tak dál. Zbývalo několik dlouhých měsíců, vypadalo to skoro na rok. Dívejte se, no a teď už prakticky v rámci podzimu to bude tady. To nejpodstatnější předprodej na cazradio.cz. Já mám sice jako nějaká hlášení, že možná příští týden bychom mohli obohatit některé z vás o volňásky, ale to jenom cvrlikali vrabci na střeše a nemám o tom žádné tušení. Ono je lepší vybrat si místo v hale a užít si to s námi. Zkrátka, ať máte zážitek nějaký hudební. Já vím, že prázdniny toho nabídli hodně, ale na tohle se těšíme, protože jestli dobře počítám, už 28 let s vámi si zaslouží pořádné poděkování i to hudební. Takže ještě jednou cazradio.cz. No a co dál? Aktuální zprávy s Martinem Fabíkem a dvouhodinovka, tentokrát papriková dvouhodinovka s Evou Riegler. Jste s Rozumem speciál, kdybyste měli jakýkoliv dotaz. V dalších dvou hodinách ptejte se nejenom na papriky, ale třeba i na krásně hříšné jídlo, které vám není jasné, jako jestli můžete nebo ne, takže 77 66 12 800, co budeme stíhat, Eva ráda zodpoví. Bon appetit!
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Stále si dávejte pozor na trase Český Těšín Opava v oblasti Radvanice a Bartovice. Stala se tady nehoda tří vozidel. Očekávejte omezení provozu. Dále buďte opatrní v Kroměříži v ulici Hulínská. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Jih ve směru na Prahu. Nákladní auto se srazilo s osobním. Je zde omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se po deštivém a chladnějším počasí výrazně zlepšily podmínky pro růst hub. Houbaři se v posledních dnech chlubí plnými košíky hřibů, klousků, bedel nebo píchavek. Nejlepší podmínky jsou hlavně v pohraničí, především na severu Čech. Naopak na jižní Moravě zůstává situace méně příznivá. Houbaři by měli být navíc opatrní a sbírat jen druhy, které bezpečně poznají.
1: Morava aktuálně.
8: V Karviné Starém Městě pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Olši. Ta vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy a zároveň doplní síť cyklotras v této části města. Více nám řekla mluvčí Monika Danková.
10: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Propojí ulice U řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
8: Brněnské Vinohrady by mohly získat nový parkovací dům se stovkami míst. Nabídnout má celkem 371 stání a v přízemí také prostor pro obchody a služby. Součástí projektu mají být také úpravy okolí, více zeleně a širší chodník v Bzenecké ulici. Stavba má především vzniknout kvůli dlouhodobě přeplněnému parkovišti v okolí.
1: Rádio Čas, sport.
8: A šance Národní liga nabídne dva zápasy s fotbalovými týmy. SK Prostějov v pátek od 18. hodiny nastoupí doma proti FC Táborsko na stadionu za místním nádražím. V sobotu pak SFC Opava přivítá v Simply aréně pražskou Duklu, také od 18. hodiny. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Kofein doplněn, bříško teda zatím ne, ale alespoň jako v představách si ho doplníme, i když možná jak kdo, protože plodina, kterou budeme řešit tentokrát ve dvouhodinovce s Evou Riegler. Evi, ahoj.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Je taková kategorie, řekl bych, ze 70% lidí, jo? Ze 30% jako někomu možná nesvědčí, nebo takové ty pálivější podoby někomu nesedí a tak dál.
2: Znáš někoho, kdo nemá rád papriku?
1: No, já třeba rád papriku, ale
2: nesmí, semínka.
1: Semínka to vůbec ne, ale nesmí se ani stát, protože některé druhy se tak udělají podobný efekt jako rajčátka, když neoloupeš. A třeba v Leču si to pamatuju, že to tak, jako když tam vidím ty slupičky.
2: Ano, slupičky to zkazily.
1: Všechny možné barvy, tvary a druhy probereme s Evou, ale já se nemůžu nezeptat, já mám pocit, že když jsme lákali posledně, právě že bude paprikový speciál, tak jsem se tě zeptal, hele, a jako... Kromě toho, že můžou někdy pálit a podobně, jako dávají nějaký bonus navíc a doteď si pamatuju, tak on je to týden, jo, ale Eva, to by se zdivil, jaké bonusy, takže
2: ano,
1: Evi?
2: To by se zdivil, těch bonusů je samozřejmě mnohem víc, ale zároveň já jsem zastáncem toho, pojďme po těch domácích plodinách, protože... marketingový trh nebo náš trh je zasycen všemi marketingovými triky o superfoods a kupujeme si věci ze zahraničí, protože to má spoustu vitaminů.
1: A ty jsi mi říkala, že nejlepší superfoods jsou ty, co je doma, to se počítá, ne?
2: Dá se to tak říct, protože to našemu tělu bude prospívat úplně nejvíc, protože je to místní, lokální, náš organismus je na to navyklý i na to využití těch živin mnohem lépe. No a teď si pojďme dobrý den představit papriku, která se nám na našich talířích objevuje úplně od samotného dětství a je tady s námi roky, roky, roky. Paprika je jedním z nejbohatších zdrojů vitamínu C.
1: Kecáš.
2: Je to...
1: Pardon, to bylo spontánní, nekecá.
2: Totální vitaminový unikát. A za předpokladu, že třeba onemocníme a děje se takové to obligátní, že přijde maminka a donese nám tu síťku pomerančů a citronu, tak lepší, než abychom si loupali pomeranč, tak se mnohdy stane lepší variantou, když sníme celou papriku.
1: Co dál? Jako nutričně, takhle, klasika, máme jisté s rozumem. Člověk, který chce rozumnout, to už víme, rozumnou cestou zhubnout nějaký ten kilogram, může ji s klidem zařadit do jídelníčku, Evi?
2: Jednoznačně, absolutně, protože paprika tím, že obsahuje spoustu vody a taky vlákninu, tak za prvé má totálně nulovou nebo velmi nízkou energetickou hodnotu. Opět, dodá tu vlákninu, která přispívá k pocitu sytosti, prospívá našim střevům, zažívání a tak dále. Takže do toho jídelníčku hubnoucích se jednoznačně hodí, ale zároveň obsahuje i spoustu vlastně mikroživin. Takže kromě toho vitamínu C my tam najdeme zpravidla i vitamin A, zejména v těch červených, oranžových a takových těch žlutých odrůdách. Ale pozor, je tam i draslík, kterého se nám dost nedostává právě třeba v letních měsících. A vlastně jsou tam karotenoidy. A to zrovna souvisí právě s tou barvou.
1: Barvičky, že jo?
2: Protože pokud my sáhneme po té oranžové, červené, možná i té jako žluté paprice, tak do sebe dostaneme ty karotenoidy, které potom prospívají naší pokožce, očím a tak podobně.
1: Nicméně, já bych se za chvíli podíval přece jenom na, a teď doufám, že to řeknu správně a že teď nebudu za hlupáka, na kyselinu askorbovou zblízka. Je to C-čko, ne? Je to vitamin C. Protože asi by bylo dobré jako říci, k čemu je to dobré, teda proč chroupat tu papriku, protože jenom s tou nemocí to nesouvisí, že?
2: Já si myslím, že vitamin C je celkově hodně zajímavé téma, takže jo, pojďme to otevřít, já jsem pro.
1: A vy pište, nahrávejte nejenom dotazy, ale třeba i napsat na Facebook do komentáře, jestli jste paprikový, pokud ano, jak a co, a jaký třeba vysoký level pálivosti si dokážete dopřát.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Radio Čas.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Dneska jsme paprikoví, i když, jak říkám, cokoliv by vás zajímalo, doptávejte se. Eva Rigler ve studiu Rádia Čas. Zrovna reakce. Osobně tedy papriku v šopském salátu nebo na grilu zakápnutou olivovým olejem ze Šolty. Je to nejlepší olej na světě dokonce. Cezar tam jezdil, jo? Dívej se, co se člověk nedozví. Takže Šolta, říkám to správně. A s plátkem mozzarelli. Jinak na talíři syrovou ji nechávám. Byť vím, že je OK, ale moje tělo a smysly říkají, že není všechno zlato, co se třpití. Takže vlastně nejradši nějak upravenou. Jo?
2: Teda to byla úplně poetická zpráva.
1: Jo.
2: Takže děkujeme za toto poetické obohacení, jestli
1: pokud
2: zrozumem.
1: Pokud se nepletu, Jaromír to bylo, tak je to tak. Evi, my jsme načali a ty jsi mě překvapila před chvílí tím, že obsahuje opravdu velké množství vitamínu C. Teď tě nechci přepadávat, jo, ale jenom se chci zeptat, dá se to třeba připodobnit nějakému plodu, jak ty miligramy a podobně, nebo ne, jakoby čemu se to třeba dorovnává?
2: Těžko říct.
1: Nebo jsem tě přepadla?
2: Já jako teď z hlavy to úplně nevím, ale určitě každopádně bohatým zdrojem vitamínu C jsou šípky, nebo třeba rakitník.
1: Ano.
2: Jenomže, upřímně, sníme na posezení 150 gramů rakitníku, sníme na posezení 150 gramů šípku, ne. Takže ta paprika v konečném důsledku má
1: bez
2: vlastně
1: řešení,
2: víc,
1: ano.
2: Víc vitamínu C, než třeba právě, dejme tomu ty brusinky, jeřabiny, rakitníky a podobně, protože jí prostě sníme víc a snadněji.
1: K čemu je to Cčko ještě dobré? Protože a pro každého jenom jakoby imunita, nachlazení a tak dál. Ano.
2: A já ještě Rádilko dodám, že vlastně co se týče té papriky, tak ona může mít na 100 gramů až tuším 100 miligramů vitaminu C, což je doporučená denní dávka.
1: Takže jsem chtěl slyšet.
2: Takže my když si dáme tu jednu papriku, tak je dost možné, že tou jednou paprikou opravdu pokryjeme tu doporučenou denní dávku vitaminu C. Nicméně, co je velmi důležitá informace pro všechny z nás. Protože já si myslím třeba sama o sobě, že mám enormní množství vitamínu C ve svém jídelníčku. Mám tam právě rakitník, mám tam spoustu zeleniny, s ním enormní množství jablek, mrkví a podobně. Ale pozor, naše tělo má omezenou kapacitu na vstřebávání vitamínu C. To znamená, že pokud my se rozhodneme, že si v jednu chvíli prostě dáme ten rakitník a sníme ty tři jablka, která si nakrájíme a k tomu si dáme salát, tak to naše tělo dost pravděpodobně, i když dostalo enormní porci vitamínu C, tak to nezužitkuje, protože jsme to dali najednou do toho těla. Takže pozor, u vitamínu C mysleme na to, že se má dávkovat postupně. A pokud jsme ve fázi, že teda nejíme dostatek ovoce a zeleniny, nepijeme rakitníkové řepné šťávy a podobně a rozhodneme se suplementovat vitamín C, tak je fajn varianta sáhnout buď to po lipozomálním vitamínu C, který je snáze vstřebatelný a využitelný pro naše tělo, a také po vitamínu C s postupným uvolňováním, protože to tělo to lépe vstřebá. No a proč je vitamín C zásadní a důležitý? Asi nás všechny napadne, co jsme brali. Dá se to říct, ještě se to stále prodává, že?
1: Celasko?
2: Ne,
1: to se říká jako většinou zkus celasko. No,
2: tak všichni jsme ho brali, že jo, na podporu imunity a opravdu vitamín C má vliv na naši imunitu, ale co se třeba možná úplně neví všeobecně, tak teď je anti-aging trend a všichni chceme vypadat mladí i v 78 a vitamín C prospívá právě pokožce, kůži, regeneraci obličeje.
1: Takže nejenom všechny ty zinky a spol, ale i
2: Cčko. Ano, ten vitamin C je tam vlastně velmi zásadní. Mm-hmm. A třeba i když je trend kolagenu, tak ten kolagen je žádoucí kombinovat s vitaminem C. Tam je to hodně důležité. Takže ten vitamin C má opravdu spoustu účinků. Mimo jiné přispívá i třeba k lepšímu hojení rán, prokrvuje právě tu kůži, cévy, chrupavky a zároveň funguje jako velmi účinný antioxidant. A teď důležitá věc. V podstatě naše populace, řekněme ta moderní, zažívá pandemii nedostatku železa. Zejména se to týká žen, a to žen v plodném věku. Máme opravdu nedostatek železa. No a tam je trošku jakoby ten háček, i proč máme ten nedostatek železa. Protože to železo není úplně jednoduše vstřebatelné, Ale ta vstřebatelnost se výrazně zvyšuje, když nakombinujeme železo s vitamínem C. To je vlastně téměř, dá se říct, podmínkou.
1: Dobře ty.
2: Proto už se právě i ty doplňky stravy kombinují mnohdy s vitaminem C. A nebo třeba pokud se podíváme na rostlinné, to znamená nehemové železo, které má horší dostupnost a horší využitelnost. A třeba zrovna železo rostlinné obsahuje například čočka nebo různé druhy obilovin, tak třeba právě tu čočku je fajn zkombinovat s tou paprikou, ideálně čerstvou, a bude tam docházet k lepšímu využití železa. Nicméně pokud se třeba ještě bavíme o lepších zdrojích železa, tak určitě tam patří červené maso, takže pokud si dáte nějaké dobré červené maso, k tomu si dáte zeleninový salát, tam dáte papriku, tak tu využitelnost úžasně zvýšíte.
1: Teď jsem si chvilku připadal a vlastně tím ti dávám za pravdu jako u slečny magistry v lékárně, protože já třeba mimo jiné si pořizuju hořčík a taky pokaždé říkají to slovo vstřebatelnost a kombinace s něčím, že jo? Takže no, nějaké ty vteláty a Bčka a tak dále.
2: A tady, případě, když se bavíme i nadále o tom železu, tak třeba pokud se opravdu rozhodneme ho suplementovat, protože z nějakého důvodu nám vychází ty krevní testy ne úplně dobře, tak pozor, držet rozestup právě od magnézia, protože se dá říct, že magnézium má tak trošku přednost. Ten organismus si raději, rychleji využije to magnézium a to železo dá na vedlejší kolej. Takže určitě minimální rozestup od magnézia, ale taky hodinový rozestup minimálně od zdrojů vápníku, jako je mléko, sýry, tvarohy, protože železo se velmi často užívá na lačno. Takže pokud my uděláme to, že si užijeme železo na lačno, ještě to nezapijeme ani žádnou třeba citronovou nebo nějakým zdrojem vitamínu C a do toho si dáme kávu s mlékem a na snídani třeba jogurt, tak opravdu významným způsobem snížíme tu využitelnost v našem organismu.
1: Ve studiu Rádia Čas Eva Mendelejev-Rigler, za chvíli pokračujeme paprikou.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádiu Čas.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%, tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
0: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
8: Hity, které milujete.

0: Mám speciál na Rádio Čas.
1: Bon appetit, dobrou chuť všem milovníkům paprik zvlášť, Cevu Rieckler ve studiu Rádia Čas. Máme takovou ranní, nebo spíš máme takový ranní jingle s kolegyní, když občas hodně vzpomínáme, říkáme si to za nás. Jo? Já si pamatuju třeba v rámci svého dětství v papriky, o kterých si dneska povídáme, jenom v takové té... Takové zvláštní jako jalové zelené barvě, jsem tam viděl červené. Mm-hmm. Až potom, když se to rozvolnilo a Ráďa rostl, tak dneska jako všechny možné barvy paprik. Dodnes si pamatuju, když jsem poprvé ochutnal žlutou, takovou tu macatici, že to je skoro až jako do ovocna, když to řeknu, že jo, má něco takového, není to a podobně, teď ještě ty různé druhy čili a tak dál. Proč vlastně jsou, nebo takhle měla odbornice, teď budeš přes flóru zase, že jo?
2: No, teď budu přes flóru.
1: Proč jsou různé barvy paprik, nebo dávat? Má to nějaký smysl?
2: Ráďo, já jsem si to studovala a i jsem si to několikrát ověřovala, takže fakt doufám, že teď neřeknu nějakou hloupost, protože já opravdu nejsem botanik a pokud nás poslouchá nějaký botanik, klidně mě opravte, protože z dostupných zdrojů, které jsem studovala, vyplývá, a mě to fakt překvapilo, že ta barva samozřejmě souvisí zejména s odrůdou, ale taky se stupněm zralosti. A že ta zelená paprika je většinou nezralá paprika, která se sklidí dřív.
1: Aha.
2: A samozřejmě za tu zelenou barvu potom může chlorofil, ten se o to stará, zpravidla u všech těch rostlinných zdrojů, které

0: čím víc je to barevnější, čím víc je to pestřejší, tím víc nám to předává dalších látek do těla.
1: Co se člověk nedozví?
0: No, ale já teda taky koukám a jak říkám, pokud bych se mýlila, tak budu moc ráda za to, když mi to někdo vyvrátí nebo upřesní, ale opravdu snažila jsem se to studovat z několika zdrojů a všude v těch zdrojích se teda na tom shodovali.
1: A propos, Evi, ještě mě zajímá, my jsme na začátku vstupu zmiňovali superpotraviny. Já jsem řekl, a možná jsem to řekl vlastně blbě, protože jsem řekl, co je doma, to se počítá, že to je domácí potravina, ale jako, teď mě napadají dvě verze. Buď je to opravdu jako evropská, jako ryzí česká záležitost taky, anebo většinou to šlo přes Marka Pola nebo Kolumba někdy taky.
0: Přesně, paprika má původ v Americe, klasika. Mm-hmm. A potom se to vlastně hodně masivně rozšířilo v Mexiku, takže proto i když si vybavíme tu mexickou kuchyni, tak ta je postavená velmi intenzivně na paprikách. Nicméně ano, dostala se potom do Evropy a v té Evropě nám krásně zdomácněla, protože i když se podíváme do středomořské kuchyně nebo tady do naší středoevropské, tak ta paprika je její nedílnou součástí.
1: No, ještě bych měl pár otázek vlastně ještě hodně. Kdyby vy taky? Za chvíli další kolečko, po 11. pokračujeme, ale WhatsApp to jistí 776612800. Dobrou chuť ke všemu, co máte na talíři. Paprika zvlášť.
2: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia.
2: Rádio Čas.

0: Jste s rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Máme tady pozdrav z Řecka od věrné posluchačky a budu rovnou citovat. Mám moc ráda papriky, včera jsem snědla jednu červenou, tu kápi, a jednu zelenou syrovou z naší zahrady. Moc sladké, mám ráda plněné, smažené kdysi byly v Česku, takové ty dlouhé papriky, ale byly pálivé a tatínek je smažil a to se mě snědla celé i s peckama. Moc díky za zajímavé vysílání. Ano, ty zelené potom jsou oranžové a já myslím, že už se kazí. Jo, tak dívej se, tak vlastně jsme to už trošku řešili teorii
2: Parefevy. Takže skvělá reakce, děkujeme za ní a jinak teda kvituju včerejší konzumaci papriky, nevím, jestli teda včerejší nebo dnešní, ale to byla teda pořádná porce vitamínu C.
1: Ještě jedna pro tebe a to je od Jindry. Teď nevím vlastně, jestli chlap nebo žena. Evi, dobrý den, co u vás? Kovářová kobyla chodí bosa, nebo jste papriková lady? A pokud ano, v čem jí máte nejradši?
2: Já mám k paprice takový neutrální vztah, jím jí, ale neujíždím na ní. Zároveň je to velký kontrast oproti mrkvi, na které jsem reálně závislá a potřebuju mít každý den mrkev, tak papriku každý den ve svém jídelníčku mít nemusím. Ale určitě se tam pravidelně objevuje, ale jestli třeba narážíte na to, jestli jsem takový ten milovník české kuchyně a jím kuře na paprice a plněnou papriku a lečo, tak to úplně ne, ale podporuju všechny, kteří to tak mají a tu papriku na tom talíři si pravidelně dopřávají, protože prostě prospívají svému zdraví.
1: Takže v podstatě, kdyby to bylo v lidském světě, tak je to taková tvoje známá, kterou pozdravíš, řekneš jí ahoj, jak
2: a
1: se máš.
2: A jsem s ní v pohodě, ale nesvěřuješ se jí.
1: Ano,
2: ano, nebudu jí říkat intimnosti a nejniternější věci ze svého života.
1: Ještě mi napadá jedna věc, pálivost. A to by bylo dobré probrat, takže po 11. na Rádio Čas. Evou Riegler ve studiu Rádia Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete na Rádiu Čas. Po 11. hodině budeme pokračovat dalším dílem Jste s rozumem, ale protože Eva si teď odskočila na svačinu a protože já před chvílí zval mimo jiné na slavnosti města Nový Jičín, které mají teda program od A až do Z a ještě za rok, tak já bych si v tom udělal pořádek. A to už tedy v prostřednictvím linky Rádia Čas pozdravím našeho speciálního hosta Radku Bobkovou, vedoucí návštěvnického centra Nového Jičína. Já vám přeju krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Dobrý den, vy se teď asi poslední dny nenudíte, že jo? Vy máte teď hodně napilno, je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak já jenom připomínám 4. a 5. slavnosti města, myslím, koukal jsem na předpověď, dokonce i počasí by vám mělo vyjít. No a návštěvnické centrum je právě při těch slavnostech hodně důležitým organizátorem. Tak vypíchněte jenom to podstatné, nebo to, na co jste opravdu hrdá, co jste pro návštěvníky připravili a na co se můžou těšit, pokud k vám dorazí.
1: Velkým lákadlem bude zpřístupnění kostelní věže a to každou hodinu od 9 do 5 hodin. Mm-hmm. Budou zde probíhat komentované prohlídky s průvodcem, takže návštěvníci se dozvědí nejenom zajímavosti o samotné věži, ale také něco z historie kostela města. Takže myslím si, že to bude takovým tím hlavním lákadlem. Ale co bych určitě nechtěla opomenout, je i to, že v rámci slavnosti města bude také poprvé zpřístupněna nová expozice Pod popelem, a to v Měšťanském domě na Křižíkové ulici. A to od 9 do 5 hodin. A také samozřejmě mohou navštívit naše expozice v návštěvnickém centru, takzvaném Laudonově domě, a to expozice Klobouku a generála Laudona.
0: Já jenom připomínám, že součástí programu jsou třeba i komentované projížďky historickým autobusem, zpřístupněné památkové objekty. Teď si představte, že vám po dlouhé době přijede vaše kamarádka, kterou máte strašně moc ráda, a osobně byste ji vzala na nějakou akci nebo součást programu. Co by to bylo?
1: Tak určitě by byla pozvánka na komentovanou projížďku městem historickým autobusem, ano, kterou jste zmínil. A určitě je to takový jakoby netradiční zážitek, protože jezdíte historickým autobusem Tatra, kde i ti návštěvníci zažijou tu autenticitu a mohou se dozvědět něco blíž samotné historii města. Takže projížďka je zcela zdarma a na to musím upozornit, že autobus má kapacitu 12 osob, takže doporučuji samozřejmě přijít čas a vyjíždí se z autobusové zastávky na ulici Tršova.
0: Já bych řekl, že to je vlastně taková mezinárodní záležitost slavnosti města Nový Jičín, protože přijedou třeba i zahraniční delegace a zástupci partnerských měst. Nemůžu se nezeptat, to partnerství, tak jako mezi vlastně městy, mezi národy, jak je pro vás důležité?
1: Je pro nás hodně důležité, protože jde o osobní vztahy, vzájemnou inspiraci a vlastně možnost sdílet zkušenosti v různých oblastech, od kultury, cestovního ruchu až po práci s mladými lidmi. No a partnerská města letos navštíví slavnost města, a to zástupci ze slovenské Kremnice a z italské Novelláry.
0: Já bych možná zmínil ještě jednu věc, známe to všichni z festivalů a tak dál, protože bohatá kultura, program, ale taky dobré jídlo a pití. A jedna taková praktická, vy máte takový systém vratných městských kelímků, řekla byste nám o tom víc?
1: Určitě. Na slavnosti města a na pivobraní jsou zavedené vratné městské kelímky, protože očekáváme větší nápor návštěvníků a také v rámci novojičínského jarmarku pátek i sobotu je dostatek stánku s občerstvením. Takže jenom bych v krátkosti řekla, že při nákupu nápoje u stánku návštěvník zaplatí za kelímek vratnou zálohu ve výši 50 korun. A mohou ho využít na různé druhy nápojů a pokud se návštěvník bude chtít dát další nápoj, tak u stánku jim ho jednoduše vymění za čistý. A co je potřeba hlavně zmínit, že ho mohou vrátit ve výkupní kelímku, které se nachází na recepci Turistického informačního centra ve zmíněném návštěvnickém centru, a to nejpozději do 60 minut po skončení jak pátečního, tak i sobotního programu. Zálohu 50 korun pak dostanou zpět v hotovosti, protože pokud zapomenou, pak mohou kelímek vrátit až příští rok na červnovém ročníku novojičínského pivobraní.
0: A to jsme řekli opravdu jenom malou špetku toho, co se chystá, takže já připomínám slavnosti města Nový Jičín zítra a pozítří. Radka Bobková, vedoucí návštěvnického centra Nový Jičín, teď na lince Rádia Čas, a já vám přeju pevné nervy, ideální Děkuji. Počasí, ať se všechno vydaří.
1: Děkuji a všechny samozřejmě zvu na slavnost města. Děkuji.
0: Mějte se krásně, naschranou, naslyšenou.
1: Také naschranou. Tak.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
12: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
13: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
14: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
15: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Doteď Miley Cyrus od vydání nového alba, které připadá na 18. září, už bude pouze Miley. Jestli jenom pro tuto desku, necháme se překvapit. V každém případě doslova za pár hodin by mělo být venku nejenom nové video, ale taky nový single z této desky. Tak se necháme překvapit, jak Miley v roce 2026 zní. Za chvíli 11 hodin, čerstvé zprávy jsou připraveny, no a nám pokračuje další hodina Jeste s rozumem. Máme paprikový speciál Sevo Riegler, ale kdyby vás cokoliv zajímalo, jako nějaký postřeh, nebo vám něco není jasné, ptejte se, dokud je čas, ještě do 12. hodiny 776612800, to je naše WhatsApp číslo, pište, nahrávejte a hlavně mějte báječný den.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny ré vyvěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
6: Aktuálně si dávejte pozor v Uherském Hradišti v ulici Tyršovo náměstí. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Stále buďte opatrní v Kroměříži v ulici Hulínská. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na dálnici D2 v oblasti Brno-Venkov, poblíž Modřic. Srazily se tady dva nákladní automobily. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. Česká armáda testuje nové maskování. Po více než 30 letech chce nahradit současný vzhled uniformem modernější kamufláží, která má být univerzálnější a využitelná v lese, otevřené krajině i městské zástavbě. Nové uniformy by měli vojáci dostávat od roku 2029.
8: Morava aktuálně.
6: Ostrava jich chystá velké změny u několika ubytoven. Bývalá ubytovna Sojiva v Zábřehu je už vyklizená a městský obvod připravuje její demolici. O budoucím využití pozemku zatím není rozhodnuto. Hotelový dům Hlubina v Hrabůvce čeká rozsáhlá rekonstrukce, po které tam vznikne více než 230 bytů. Radnice zároveň řeší také budoucnost dalších ubytoven. Luhačovice chystají stavbu nového moderního centrálního dětského hřiště. Nový herní areál vyroste na pozemcích přímo před budovou základní školy. Více podrobností má mluvčí města Hana Srncová.
9: Cílem města je vytvořit moderní a atraktivní prostor, který nabídne dětem kvalitní místo pro hru a pohyb a rodičům příjemné zázemí. Připravované dětské hřiště bude náhradou za areál v zámecké zahradě. Součástí širšího projektu bude v budoucnu také vybudování vnitřní herny v budově základní školy v prostorách bývalé školní kuchyně. Vzniknout zde má také sociální zázemí s kuchyňkou.
6: Se stavbou by se mělo začít ještě letos.
8: Rádio Čas, sport.
6: A dnes začíná nový ročník hokejové ligy mistrů a představí se v něm také tři české týmy. Pardubice, Plzeň a Liberec čekají soupeři ze Švédska, Finska, Švýcarska nebo Francie. Letošní ročník vyvrcholí v únoru, kdy poznáme nového vítěze. Dnes bude oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Taky, jako jo.
10: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
0: Jakože ty bys řídila rádio?
10: To by bylo hezké, ne?
0: Já bych se tě bál.
10: Proč?
0: Já bych se tě bál.
10: Já jsem hodná.
0: Byla jsi někdy v roli šéfky?
10: Jo.
0: Jo, a?
10: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
8: Rádio Čas.
11: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zoomem speciál na Rádio Čas.
1: Hodně Eva, trošku Radim a ještě víc Paprik. V dnešním speciálu jste s Rozumem na Rádiu Čas. Evi, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, krásné ahoj. Dopoledne.
1: Tak se mi teď vybavilo takové to slavné heslo, že poctivého nepálí. Jak se tak koukám na různé challenge, jako napříč internetem a virální videa, tak já mám pocit, že skoro nikdo není poctivý až na pár železných hub. Protože jasně, že když řešíme papriky, nemůžu se nezeptat na tu pálivost, přesně řečeno, co za ní stojí, nebo jestli to dá nějak vysvětlit. To dneska už mi dávala přednášku o jako prvcích a minerálech. Já nevím, co ty všechno víš.
2: Tak já vím, že co se týče té pálivosti papriky, tak za to může jedna konkrétní látka.
1: Můžu tipnout?
2: Ano.
1: Kapsaicin?
2: Přesně. Vidíš to, jak ty jsi vzdělaný a fundovaný?
1: Občas náplasti na hlavá zádička a podobně.
2: Ano. Mimo jiné,
1: tak jsem se to naučil.
2: Aby si pochopil, proč se to dává do těch náplastí, tak u toho kapsaicinu jsou normálně vědeckými studiemi potvrzené účinky, že kapsaicin snižuje bolest. Je to vlastně takové jako přírodní analgetikum, takže proto se to dává do některých náplastí, protože ono to snižuje tu bolestivost toho místa.
1: A rozhodně i zahřívá tedy.
2: A rozhodně i zahřívá, ano, to je účinek kapsaicinu. On totiž aktivuje receptory v našem těle, které normálně fungují na vysokou teplotu a na bolest. A mozek ve chvíli, kdy my jíme cokoliv pálivého, co obsahuje kapsaicin, tak mozek najednou dostane signál, pozor, něco pálí. Takže opravdu ono si to, ta naše centrální nervová soustava si to přepíše, když jíme pálivou papriku, jakože je to něco pálivého, v podstatě tepelně pálivého.
1: Jak to, že některé nepálí? Je to jakoby třeba nepatrný, jako, jak se tomu říká, množství toho kapsaicinu? Nebo vůbec ho neobsahují?
2: Je to spíš o tom, že ho vůbec neobsahují, anebo samozřejmě taky je to o množství, protože je i celá široká škála různých pálivých papriček. A některé prostě mají tu mírnou pálivost, takovou tu třeba, co my máme rádi, já ji mám ráda, a některé už jsou takové ty ultra, mega pálivé, co nám po nich hoří pusa. Takže ano, je to o odrůdě, ale samozřejmě je to taky o nějakých jako klimatických podmínkách, kde jsou pěstovány, i o stupni zralosti a tak podobně.
1: Já bych to řekla asi takhle, Evi. Mám otázku a pokud řekneš ano, tak bych to nechal na další vstup, protože co si budeme povídat všeho s mírou, jo?
2: No.
1: Jako rozhodně ne challenge, kde pojídáme papriky jako 10 pálivých papriček jako za minutu, ale v rozumné množství, když to teda pálí a podobně, tak má to i benefity? Pokud řekneš ano, vynahradím ti jako další
2: dobře,
1: prostor.
2: Dobře, Rádio, má to obrovské benefity. Má a je jich spousta.
1: Takže můžu říct, že Eva mi řekla ano?
2: Eva ti řekla ano.
1: Sice v České republice se to nesmí, můžeš to říct jenom jednou, ale já to beru. Za chvíli pokračujeme.
0: Posloucháte pořad? Jste s Rozumem speciál na Rádio Čas.

0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Nemá barvu ani vůni, jeho pálivost se měří, nebo měří takzvaná Scovillova stupnice, nachází se v rodu paprik, je to rostlinný alkaloid.
2: Ty jsi botanik.
1: Tak jenom tak si vybavuju, co si pamatuju ze školy, nebo od tebe, Evi.
2: To jsi zrovna nechyběl, jo?
1: Jenom se mi nekoukej na obrazovku mého chytrého počítače. Paprikový speciál s Evou stále ve studiu Rádia Čas a teď rozhodně skloňuju kapsaicin, protože co si budem povídat, papriky jsou pro někoho papriky, i z té české kuchyně, už jsme zmiňovali třeba lečo nebo plněné papriky, pro jiného chili na různé způsoby a kapsaicin tam hraje důležitou roli. Evi, tak prozraď nám víc.
2: Tak, já už jsem vlastně říkala, že ten kapsaicin, on aktivuje receptory bolesti a tepla. A tělo na to začne reagovat. Prostě vnímá to, když dostaneme tady tuhle látku do pusy. A vlastně mnohdy se stane i to, že když si dáme to pálivé jídlo, klidně studené pálivé jídlo, tak najednou začneme cítit takový ten pocit tepla, horka, a to je tím, že se nám rozšíří cévy, zrychlí se nám tep a vlastně ty receptory zareagují tady na tuhle složku tak, že něco hoří, že je nám teplo, že se vlastně jako pálíme. Tak to je vlastně kouzlo kapsaicinu. Ale on i na základě toho může mít velmi zajímavý efekt. A ano, i v doplňcích stravy, pokud se podíváme na doplňky stravy na hubnutí, tak téměř všechny doplňky stravy na hubnutí obsahují kapsaicin.
1: Takže spalovací?
2: Ano, ano. Může nám právě mírně zvýšit energetický výdej a tu termogenezi, to znamená množství energie, kterou naše tělo spotřebuje při výrobě tepla. Ale tady pozor, ono to rozhodně neznamená, že čili je nějaký zázračný spalovač tuků. Ten efekt je spíše malý, je drobný a v žádném případě nenahradí kalorický deficit, dobře postavený jídelníček a pohyb. No ale, jak už si vlastně naznačil i ty, že si kupuješ ty náplasti, tak ten kapsaicin se velmi často využívá i právě v případě nějaké nepříjemné bolesti. A při opakovaném působení může postupně snižovat citlivost některých nervových zakončení. A právě proto se potom ten kapsaicin používá i v některých krémech, těch náplastech určených právě na tlumení bolesti. No a potom je tady ještě další zajímavost, co se týče kapsaicinu. A to je to, že on se zkoumá teď aktuálně, nebo už nějakou delší dobu, v souvislosti s léčbou vysokého krevního tlaku, hladinou tuku v krvi, regulaci cukru, anebo celkově z hlediska našeho kardiovaskulárního zdraví. A výsledky jsou už teď zajímavé. Nicméně, nebudeme předjímat, ale vypadá to, že kapsaicin může fungovat v těchto ohledech velmi, velmi zajímavě.
1: Já bych se za chvíli podíval ještě do kuchyně na samotné zpracování paprik, ale nemůžu se nezeptat, ať uzavřeme tohle kolečko. Co ty, použiju takový výraz, si čili bába? Protože jako my si povídáme o ledasčem, s tím dokážeš popsat jako svůj oběd třeba ve 3 hodinách, ale nikdy si moc nezmiňovala jako nic pikantního.
2: Mám ráda pálivé, jo? A vlastně to s tím taky úzce souvisí, protože my si můžeme vytvořit jakoby adaptaci na to pálivé, že můžeme začínat na nějaké nižší škále a dostat se až do vyšší.
1: Něco jako otužování.
2: Přesně tak, přesně tak. A potom si užívat ty benefity, protože já jsem byla, tuším, byl to rok 2012, to znamená už hodně dávno v Thajsku. A tam i když si člověk řekne prostě o medium, co se týče pálivého, tak medium je prostě české hot, hot, hot. A tím, že tam každé jídlo bylo pálivé, tak já jsem se potom vrátila do Česka a zjistila jsem, že ta moje adaptace na to chili proběhla velmi úspěšně a že mě najednou přestalo všechno pálit. Že prostě klasické chili, které se u nás kupovalo v obchodě tou dobou, tak mě prostě nepálilo. Ale zároveň ještě jedna zajímavost ohledně toho kapsaicinu. Ony vlastně ty rostlinky si vyrábí ten vlastní kapsaicin proto, aby se ochránili. Aby se ochránili před savci, kteří by případně mohli jíst je. Takže abych se zachránil tady na té rostlince, aby mě nesnědlo nějaké zvíře, tak jsem si vyrobil vlastní kapsaicin a to zvíře vlastně jakoby pocitově popálím. Ale ty receptory ústech mají právě zejména savci a lidé, ale třeba je nemají ptáci. Takže ptáci můžou s klidem jíst čili papričky, případně vyzobávat semínka, nic jim to neudělá a vlastně ptáci i velmi často roznáší ta semínka dál.
1: To mi zase v jiném levelu připomíná, já nevím, jestli jsi na to občas koukala, ale to člověk fascinovaně zírá. Je to jiný level, ale vlastně to podobný princip, když velbloud žvíká trsy kaktusů. Těch ostnatých, oni mají zase pro změnu, jako by to působí vyrobilo na to, takže jsem si jenom doporučuji. To tě jako fakt uklidňuje na to zírat, protože nechápeš, o co go takzvaně, ano, přesně tak.
2: Já se na to podívám.
1: Za chvíli hurá do kuchyně, jakýkoliv dotaz, co z Radio CZ, teda co to povídám, WhatsApp Rádia Často jistí.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si M spořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o modě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
7: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
6: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
7: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
6: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
7: Ne.
6: Proč to děláte?
7: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: speciál na Rádio Čas.
1: Paprikový speciál, prakticky všechno bylo řečeno, dokonce i to jsme si s Evou zkoušeli vybavovat jako spousty takových těch typických dobrých jídel, které máme spojené s českou nebo okolní kuchyní, že jo, protože i guláš jsme si trošku adoptovali a tak dál, ale když použijeme klasickou papriku, jo, protože v guláši přece jenom, co si budeme povídat, je hlavně ta sypaná a tak dál, tak vyjmenovala si spoustu benefitů, včetně vitamínu C a tak dál. Jako poničí se to nějak jako tím tepelným zpracováním, je to lepší dopřát si v nějakém zdravém zeleninovém salátku a tak dále.
2: Jo, samozřejmě. Zrovna právě ten vitamin C je na teploty hodně citlivý a hodně háklivý. Takže ve chvíli, kdy my ji vaříme, pečeme, grillujeme, dusíme, tak samozřejmě se tam sníží množství toho.

0: zajímavých živin a látek, které tam samozřejmě zůstávají i přes tu tepelnou úpravu. A zároveň ještě vlastně ta důležitá věc, protože ne každému může paprika dělat úplně dobře na zažívání. A právě tou tepelnou úpravou se ta stravitelnost té zeleniny výrazně zvyšuje.
1: Já jsem teď hledal ještě nějaké perličky, akorát jsem otevřel sekci a teď nevím, jako jestli je to mýtus nebo pravda. No. Tak minimálně jsi si o tom slyšela, protože jako já tě tady můžu zkoušet jako profesor školáka, protože spoustu věcí jsem se naučil díky tobě. Říká se, a teď já opravdu nevím, jako jestli to je fáma nebo ne, že v podstatě chroupání syrové papriky pomůže třeba dopoledne nebo odpoledne, když mají chuť lidi na něco sladkého, zahnat ten takový to nejhorší SOS, než šáhneme po nějaké Rádio, nezdravé tyčince.
0: Určitě to dává smysl a myslím si ale, že se to nevztahuje jenom na papriku, že tam můžeme zakomponovat třeba i mrkev nebo další sladkou zeleninu, protože určitě už, že jo, ono, celý ten trávící proces i v našem mozku, v žaludku, už probíhá vlastně v ústech. A ve chvíli, kdy my si to jídlo dáme do pusy a začneme žvíkat, tak už se spustí veškeré ty mechanismy. Zároveň, pokud sáhneme po sladké paprice, tak dostaneme tu okamžitou sladkou chuť, kterou naše tělo má rádo, ono ho chce, prostě ono chce tu sladkost, to je... Od pravěku je ta sladká chuť nositelem energie a symbolizuje nám, že tohle je v pohodě, že to je zdravé, že se potom neotrávíme, že vlastně ta sladká chuť je něco, co v tom životě chceme a máme rádi. Takže když sáhneme po té sladké paprice, tak za prvé je tam to ukojení, je tam ten dopamin. Za druhé se tam vlastně začnou Potom se tam spustí žvíkací procesy a už i to naše hlava má ráda, protože žvíkáme, to znamená, my něco jíme, nám je dobře, my
1: budeme hamu papu, ano, přesně tak,
0: my doplňujeme energii a to je nám velmi příjemné. No a potom do těla dostaneme nějakou kupu vitamínu, což je super, a taky vlákninu, která nás zasytí. Takže ano, dává to smysl.
1: A propo, nevím, asi příští speciál o tom nebude, ale v rámci tohohle my jsme si také jako psali mimo děk a předslíbili jsme si, že jeden ze speciálů věnujeme i cibuli, protože jsem se ti snažil dovolat a dovolal jsem se po jednom z dílů Prostřena, takového slavného fenoménu, kde bylo řečeno jedním, kdo tam prostě chystal jídlo, že cibule je de facto nejsladší, i když se to tak nezdá, nejsladší zelenina vůbec, jo? Když si třeba člověk vybaví tu tepelně opracovanou, tak to jako...
0: No tak to je sladkost
1: na potře, takže Eva říká, tak si někdy uděláme cibulovo-česnekový speciál, to je jen tak na okraj. Ale o čem to bude za dva týdny? Tak o tom až za chvíli, moji milí.
2: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude oblačno až polojasno. Ojediněle se může

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Tak schválně, co jsem si zapamatoval v dnešním paprikovém speciálu, asi nejvíc mi nevyrazilo dech, ale je to příjemné překvapení, že papriky jsou opravdu velkým zdrojem vitamínu C a podobně. Taky jsem se od Evy Rigler, mimochodem ještě jednou ahoj Evy, dozvěděl to, že bychom to s vitamínem C neměli přihánět v tom slova smyslu jako... nenadopovat se extrémně, protože...
2: jednu danou chvíli, ano, ale rozložit
1: radši
2: si
1: podávka,
2: ty zdroje.
1: Ano, přesně tak, protože tělem to projde a řekne, hele, díky, teď ne, jo, a podobně. Potom jsme probírali samozřejmě kapsaicin a jeho příznivé účinky, které dokážou potlačit bolest, zahřít samozřejmě v rozumné množství a podobně. Dokonce podobně jako otužování i kapsaicin to má tak, že si dokážeme navyknout a po pomalých dávkách jakoby otupovat proti pálivosti.
2: Já vlastně na to budu reagovat, protože naše tělo je naprostý mistr v adaptaci. Ale vlastně úplně na všechno. My to máme geneticky nakódováno. Takže my jsme bytosti velmi adaptivní, nebo
1: adaptabilní.
2: Adaptivní, adaptabilní, jo?
1: Takhle, nemyslíme adoptivní.
2: No, to
1: jediné se shodneme, ano.
2: Zkrátka, adaptace je naším cílem. A jsme schopni se adaptovat na prostředí, na jídlo, na klima, na vztahy, vlastně úplně na všechno. Takže ano, i u toho kapsaicinu funguje ta krásná adaptace, která je nám vlastní.
1: Kdybyste chtěli slyšet víc, nejlepší, protože člověk je třeba v práci nebo běží obědvat, nejlepší dát si záznamy třeba i na běžných podcastových platformách, anebo se těšit na další live dvouhodinový, který bude za dva týdny. Evy, o čem?
2: Rádio, pokud si to myslím správně, tak jsme se dopředu domlouvali na tom, že důkladně probereme po všech stránkách červenou řepu.
1: Je to tak? Budeme barvit, protože já už jsem trošku v myšlenkách ob dva týdny další.
2: Já taky.
1: To bude kávový speciál, ale červená řepa, tam taky v některých věcech nemám jasno, dokonce zopakuju otázku, kterou jsem dával kdysi, takže uděláme si v tom jasno. Když už jsme u toho, tak jednak já ti moc krát děkuji za zajímavé povídání a taková otázka na závěr, ale to bohužel nevidíte, to vidím jenom já, nemáš nějakou novou růž nebo něco?
2: Ne.
1: Dneska máš krásné jako odlesky, trošku mi to připomíná dámy, které se vybarví, nebo vybarví pro boha ne, chystají na společenskou událost, takže máš takové hezké zlaté odlesky, tak se koukám, jestli nemáš novou růž nebo něco.
2: Jo,
1: víš?
2: Takhle, mám nová líčka.
1: Nový blaš,
2: ano, ano,
1: jo?
2: Ano, to ano. Ale
1: to
2: já
1: je taky nebo záznam.
2: Já jsem myslela, že myslíš balzám na rty, ale ten mám pořád jako tutožný a stejný. Ne. A je to dobrý?
1: Jenom vidím, no jo, jasně, to je super. Zajímavé, tak vidíš, že si rádě všimnul.
2: Super,
1: jo,
2: tak to mám radost.
1: Takže palec nahoru. Děkuji. A k svačině přejeme dobrou chuť.
2: Dobrou chuť.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádiu

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.

O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Krásné čtvrteční poledne, 12. hodina se blíží od mikrofonu už tuto chvíli. Zdravím já, Mirek Rešel, se mnou samozřejmě skvělá muzika, hity, které milujete, ale ještě předtím předám slovo Marcelce. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že Český Červený kříž spouští speciální kurz pro veřejnost. Podrobnosti za chvilku.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Řidiči aktuálně pozor v Třinci na Staroměstské ulici. Na hlavním výjezdu ve směru na Oldřichovice se srazila dvě osobní auta. Na dálnici D1 na 110. kilometru ve směru z Prahy na Ostravu pak omezuje provoz střed kamionu s osobním autem. A v Brně Řečkovicích v ulici Vážného pak blokuje částečně provoz i nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, jsou tady další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Český Červený kříž spouští unikátní kurz pro veřejnost. Milion Čechů by chtěl naučit první pomoc ve virtuální realitě. Lidé si tak díky speciálním brýlím a figuríně vyzkouší například oživování nebo zástavu krve. Praktický trénink pro veřejnost se do konce roku uskuteční například v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, ale i dalších krajských městech.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravské části jich končí dvě problémové ubytovny. Zatímco hlubina bude přestavěna na 230 bytů, objekt Sojvy půjde k zemi. Více podrobností dodává mluvčí radnice Ilona Honusová.
2: Pro obyvatele Pískových dolů je nejdůležitější, že ubytovna skutečně končí. Nechceme ale pouze odstranit problémovou ubytovnu. Demolicí Sojvy získáme novou rozvojovou plochu a příležitost rozhodnout, co bude tomuto místu a lidem, kteří tady žijí, v budoucnu nejlépe sloužit. Například obecní byty.
0: Zlínský kraj posílí podporu dětí z pěstounských a adoptivních rodin. Místní poradenské a krizové centrum pro ně chystá projekt, který rodina

0: dětí stálo pomoc psychologa a speciálního pedagoga. Odborníci pomohou dětem zvládat potíže ve škole, s chováním anebo ve vztazích a zaměří se také na hledání nových náhradních rodičů.
1: Rádio Čas, sport.
0: A víkendový program přinese kompletní nálož fotbalových zápasů. Ve druhé šance Národní lize hostí Prostějov už zítra fotbalisty Táborska a v neděli pak rezerva ostravského Baníku vyzve Kroměříž. Nejvyšší soutěž šance ligy pak nabídne v sobotu duel Olomouce s pražskou Bohemkou na Andrově stadionu a nováček Artis Brno se střetne s Viktorií Plzeň. Kolo pak v neděli uzavře souboj Zlína.

0: opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Taky jako jo.
3: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
2: Jakože ty bys řídila rádio?
3: To bylo hezké, ne?
2: Já bych se tě bál.
3: Proč?
2: Já bych se tě bál.
3: Já jsem hodná.
2: Byla jsi někdy v roli šéfky?
3: Jo.
2: Jo, a?
3: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.

Teď už odpoledne na rádiu Čas se mnou s Mirkem Rešlem. Čas obědu je tady, takže my budeme opět nadělovat a třeba k vám do práce oběd úplně zadarmo. Tak pokud jste se registrovali do obědovky Rádia Čas, buďte na telefonu. Pokud jste tak neučinili, tak doporučuju co nejdříve na našem webu casradio.cz. No a já za chviličku vyberu někoho z vás, kdo se registroval a zavolám vám. A pokud zvednete telefon a prokážete, že posloucháte Rádio Čas, oběd ještě dnes odpoledne putuje na váš stůl a nejenom pro vás, ale také pro vaše kolegy. Za chviličku soutěžíme, teď už muzika. Rádio Čas.

0: spát, nebo jestli jdeme, nebo nejdeme, to se dozvíme za chviličku. Podle toho, jestli Sylvie zvedne telefon. Ano, vybral jsem Sylvie, uvidíme, kam se dovoláme a jestli budeme nadělovat. Mám tady obědy.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Důležité je se registrovat na našem webu casradio.cz a já v tuto chvíli vytáčím telefon, měla by to být Sylvie, volám do firmy, tak snad zvedne a pokud ano, tak snad poslouchá naše rádio. Jdeme vytáčet a jdeme nadělovat obědy. Včera se obědovka nepodařila, věřím, že dneska ano. Ale Sylvie zatím nezvedá telefon. Tak ještě dva tóny.
2: Prosím.
0: A podařilo se, krásné odpoledne. Mirek Rešl, Rádio Čas, dovolal jsem se Sylvie. Halo, halo.
2: Ano.
0: Registrovala jste se do obědovky Rádia Čas?
2: Ano.
0: Tak teď máte šanci získat oběd. Pro vás a taky pro kolegy u vás v práci. Posloucháte naše rádio?
2: Teď momentálně ne.
0: A poslouchala jste třeba dneska?
2: Ano,
0: tak
2: ano.
0: Máte nějaký důkaz, třeba téma dne, které dneska řešíme na Facebooku, na WhatsAppu, Véteru nebo jména moderátorů?
2: Bohužel ne, protože jsem na cestě.
0: No a tak,
2: bohužel.
0: Tak třeba jméno někoho z našich moderátorů, věděla byste?
2: Ty brďo, fakt nevím.
0: Tak to nás asi moc neposloucháte, když nevíte teda nic z vysílání. Kromě toho, že tady soutěžíme s obědovkou, víte něco?
2: Ne, teď to momentálně fakt jako neposlouchám, takže omlouvám se.
0: Sylvie, já vám fakt chci dát ten oběd, ale musíte mi k tomu třeba pomoct. My plánujeme takovou obrovskou akci. Slavíme narozeniny, víte, jak se jmenuje? V Ostravar aréně, v budoucí Mustang aréně, třeba alespoň tohle. Hádám, že taky ne.
2: Ne.
0: Já si připadám teďka jak učitel ve škole, co vás zkouší. No, Sylvie, je mi to moc líto, mohla jste mít oběd dneska, ale bohužel to nedopadne. No, tak kde jste na cestách aspoň? Sylvie, já vás nebudu...
2: Já se špatně slyšíme jo, nějak?
0: No, nevadí, já vás nebudu trápit, dneska to bohužel nevyšlo, tak třeba
2: pohodě,
0: někdy.
2: Děkujeme,
0: děkuji. Mějte se krásně, naslyšenou. No, tak jste to slyšeli a já se tak těšil, že budu nadělovat, ale Sylvie neposlouchala naše rádio. To můžete změnit vy ostatní, co právě posloucháte, stačí se zaregistrovat do obědovky Rádia Čas na našem webu casradio.cz a třeba se příště dovoláme právě vám.
1: Obědovka Rádia Čas. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Music Box Rádia Čas.
1: klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Také ve čtvrtek odpoledne posloucháte Rádio Čas. Obědovku jsme bohužel nenadělili a to stačila jedna věta, třeba zvednout téma, jaká je aktuálně nejoblíbenější hračka vašich dětí. To je téma, které dneska řešíme na Facebooku, na WhatsAppu, prostě v éteru Rádia Čas a nepodařilo se to, Silvi. Mimo jiné, pročítám si komentáře na Facebooku, na WhatsAppu, dneska se tomu budeme ještě věnovat, tak samozřejmě pište. Mimo jiné, zatím, co jsem tak jako si pročetl, tak to zůstává dost často stejné. Autíčka, panenky, no však to známe. Dejte vědět, teďka počasí, pojďme se podívat, jak bude a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia.

0: čtvrtek odpoledne zůstává Rádio Čas a já už jsem tady zmínil jednu akci, kterou letos pořádáme. Tak jako každý rok, tak i letos slavíme, i naše rádio slaví své narozeniny, a to ve velkém megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi. Letos s termínem 21. listopadu v nové Mustang aréně. Stěhujeme se z Ostravar arény do Mustang arény. Je to ta stejná arena, jenom se přejmenuje už velice brzy. Mimo jiné na stejném pódiu vystoupí třeba skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown. A jediné místo, kde v rámci tohoto turné v České republice zavítají, je právě náš megakoncert Rádia Čas. Pro nás je to obrovská čest, věříme, že to bude neskutečná show. A na stejném pódiu společně s nima, nebo po nich, David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Tě všichni už 21. listopadu. Pokud ještě nemáte lístky, doporučuji na nic nečekat na našem webu cazradio.cz. Tam aktuálně běží předprodej a já se budu těšit, že se teda v Mustang aréně společně potkáme.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Kámen a zahrada.
7: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
8: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
9: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.

0: Slucháte Rádio Čas, za 2 minuty, 13. hodina, slovo se teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že většina českých škol omezuje používání mobilních telefonů.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Orlové v Polní ulici. Na spojce mezi Porubou a Lutyní se srazila 2 osobní auta. Kolony se tvoří na dálnici D1 u Brna na 110. kilometru ve směru z Prahy na Ostravu. Blokuje provoz srážka kamionu s osobním autem a další vážná nehoda se stala v Kyjově v ulici Strážovská, kde se střetlo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Většina českých škol omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes je to už přes 90%. Aby se ale děti dokázaly zabavit jinak, školy zařizují kvůli tomu třeba nové herny nebo relaxační zóny, což stojí i 10 000 korun. Sjednocení kritérií právě pro používání mobilních telefonů plošně ve školách bude projednávat také sněmovna.
7: Morava aktuálně.
5: Brněnská kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu. Nové komunitní centrum poslouží místním k setkávání i pořádání akcí. Více podrobností dodává mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
8: Obyvatelé Kamenky dlouhodobě postrádali kulturní centrum, kde by mohli pořádat výstavy, divadlo a mnohá další sousedská setkání. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít dohodu s bývalým nájemcem a uvolnit prostor, který nyní funguje jako občanský klub. Celý projekt je skvělým příkladem spolupráce mezi radnicí a místními obyvateli.
5: Trnovská nemocnice přijme 10 nových zdravotníků z Filipín. Cizinci obsadí místa rentgenových laborantů a fyzioterapeutů, která se v Česku nedaří dlouhodobě zaplnit. Do výběrového řízení se přihlásili desítky zájemců. Přísnými podmínkami ale prošla jen čtvrtina z nich. Filipínci se teď musí naučit česky a nastoupí v příštím roce.
7: Rádio Čas, sport.
5: A wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do 3. kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tararudiovou z Tajska 6-4-6-2 a o 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Tobyho Samuela poměrem 6-4-6-2 a 6-4. Počasí nám zítra nabídne prosluněnou oblohu, místy by se mohly přidat slabé přehánky a teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Taky, jako jo.
9: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
0: Jakože ty bys řídila rádio?
9: To bylo hezké, ne?
0: Já bych se tě bál.
9: Proč?
0: Já bych se tě bál.
9: Já jsem hodná.
0: Byla jsi někdy v roli šéfky?
9: Jo.
0: Jo, a?
9: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
7: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Chat. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Barťáka vám při čtvrtku dělá Rádio Čas a hity, které milujete. Za chvilku mrkneme do světa sportu a podíváme se na dnešní téma. Řešíme, jaká je nejoblíbenější hračka vašich dětí, nebo popřípadě, s čím jste si nejraději hráli vy. Spousta odpovědí na Facebooku, na WhatsAppu. Pište, dávejte vědět, budeme se tomu věnovat. Teď už ale muzika.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: My jsme docela nedávno zvali na akci Vyšehrad Cup v Malých Hošticích a vy se můžete do této akce zapojit i po jejím proběhnutí, protože aktuálně odstartovala aukce dresu, tady je Pogačara. Aukce probíhá až do 6. září do 8 hodin a můžete přihazovat na facebookové stránce Fotbalový anděl do komentářů pod příspěvek, no a zároveň tím pomůžete dobré věci, protože výtěžek pomůže domovu pro seniory v Kravařích a nemocnice v Opavě. No a pokud byste chtěli vyrazit někam sportovat aktivně, tak tady mám pozvánku do lezeckého centra Hangár, což je největší lezecké centrum v Moravskoslezském kraji. Ať už jste začátečníci nebo profesionálové, tak tady si rozhodně přijdete na své. Tak pokud vyrazíte, příjemné sportovní zážitky.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu Originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Hity, které milujete.

0: Tohle píseň od Dana Barty, tak si vzpomenu na snowboardiáky, dlouho jsem ten film neviděl. Nicméně, pojďme se podívat do dnešního ranního programu. Tak jako každý den i dneska mezi 6. a 9. probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš, nevíš. A dneska bych byl úspěšný podle toho, co jsem slyšel. Tak schválně, jak byste to zvládli vy? Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno Moravo.
2: Dobré ráno Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Dneska slaví 61 roku, jestli dobře počítám, tento muž.
4: Charlie Sheen.
3: Oh yes.
4: Moje nejoblíbenější píseň. Nejoblíbenější píseň ze seriálu Dva a půl chlapa. A tam je refrém I love boobies.
3: No tam bylo víc věcí, které ano. Jsem teda vynechal decentně. Už 55 let je nezávislým státem stát, jehož hlavním městem je Dauhá. Jak se tento stát jmenuje?
5: Musíš dát možnosti, takhle to asi nezvládnem.
3: Já nemusím nic, máte na papíku.
5: Tak byl bys jako ochoten, nebo byl bys jako laskav.
3: Jinak všeobecně prostě nevíte. Já mám jinou nápovědu. Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
4: Aha, reflux?
3: Cestovala jsi někdy do refluxu?
5: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ale nemáš zápal.
3: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano. Ježiš. Volá nám posluchač Olin, myslím, že už to nezvládá. On je včelař, já mám pocit, že všechny včelky to vzdali, když vás slyšeli, takže Oline, slyšíme se, dobrý den.
6: Teď se slyšíme, ano.
3: Ano, výborně, Oline, vy chcete napovědět tady těm dvěma
6: rozdružníkům? Já bych zkusil Katar.
3: Katar říkáte, jo? Souhlasíte s Olinem?
4: Ano.
3: Doporučuji vám souhlasit, je to tak, Olin.
5: Děkujeme
3: ano,
5: moc.
3: Přesně tak, výborně.
4: Oline,

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: odpoledne, Rádio Čas, a jako by to bylo včera, co jsem dostal svoji první autodráhu. No ještě si vzpomínám, jakou jsem z ní měl radost. Téma, které dneska řešíme, ptáme se na vaše nejoblíbenější hračky v dětství, nebo popřípadě nejoblíbenější hračky vašich dětí. A píšete to hodně, mám tady třeba na Facebooku Lego, figurky dinosaurů, panenky, venku trampolína, kolo nebo odrážidlo, popřípadě balón. No ale úplně na prvním místě, když pominu samozřejmě autíčka a panenky, tak je tady Lego. A to mi zůstalo taky z mého dětství. Teďka už takové to Lego pro dospělé, skládá skříně a podobně, ale stále mě to baví. Mimo jiné domů, u mě doma najdete hned několik poskládaných autíček, různých věcí z Harry Pottera a podobně. No, některé věci prostě nestárnou. Tak dejte vědět, vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas, nahrávat můžete hlasovky 77 66 12 800. No já posílám další hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Hity, které milujete.

0: Držíte se vlny Rádia Čas, za 4 minuty 14. hodina. Slovo si bere Marcelka, máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si řekneme, že v Česku se zlepšily podmínky pro růst hub.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci v Českobratrské ulici. Na hlavním tahu ve směru do centra částečně blokuje provoz střed dvou osobních aut. Ve Valašské Meziříčí na hlavním průtahu směrem na Jablunku počítejte se zdržením po nehodě tří osobních automobilů. A v Brně v Bauerově ulici u výstaviště se pak srazily dva kamiony. Nehoda ve směru do Pisárek může blokovat silnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Pohodové odpoledne, jsou tady další aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. V Česku se výrazně zlepšily podmínky pro růst hub. Houbaři se v posledních dnech chlubí plnými košíky hřibů, klousků, bedel nebo píchavek. Nejlepší podmínky jsou hlavně v pohraničí, především na severu Čech. Podle televize Altává Plus dobré podmínky hlásí také část severní Moravy a Slezska. Jsou to hlavně horské oblasti u hranic s Polskem a Slovenskem.
10: Morava aktuálně.
8: Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo něj zde vyroste volnočasový areál s pump trackem, inline dráhou nebo horolezeckou stěnou. Více podrobností nám prozradila mluvčí radnice Andrea Vargová.
11: Moderní areál o rozloze přes 2 hektary, který kombinuje prvky sportovního charakteru s prvky odpočinkovými, vodními a přírodními, přirozeně propojí okolní sídliště, lesopark i sportovní areál a bude volně přístupným veřejným prostorem. Jeho dominantou bude centrální pěší lávka. Horní prostranství lávky bude sloužit jako vstup do areálu a nabídne prostor pro menší sportovní a společenské akce.
8: Úroda letního ovoce je na Slovácku velmi slabá a pociťují to i palírny. Například v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku vypálili během srpna o třetinu méně alkoholu než loni. Na vině jsou jarní mrazy a extrémní sucho. Výsledná kořalka bude ale podle palírníků velmi kvalitní, protože horké léto zajistilo ovoci vysokou sladkost a skvělou chuť.
10: Rádio Čas, sport.
8: A v Bruselu v pátek a sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítingu se zúčastní také halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, která bude startovat za Českou republiku. Ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, se do finále nedostali. Počasí nám v pátek

0: další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Taky, jako jo.
3: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
2: Jakože ty bys řídila rádio?
3: To bylo hezké, ne?
2: Já bych se tě bál.
3: Proč?
2: Já bych se tě bál.
3: Já jsem hodná.
2: Byla jsi někdy v roli šéfky?
3: Jo.
2: Jo, a?
3: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a skvělá muzika. Hity, které milujete, ty vám servírujeme stále a neustále. No a protože se víkend pomalu, ale jistě blíží, tak za chviličku tipy, kam můžete vyrazit. Teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Říká se, že čtvrtek je malý pátek a to znamená, že víkend už je takřka tady, tak pokud ještě nemáte plány, tak já tady mám tipy, kam můžete vyrazit. Jako první tady mám pozvánku pro všechny milovníky kávy. V sobotu totiž můžete vyrazit na kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava. Ten proběhne v sobotu 9 rána do večera v Trojhali Karolina, vstup na celou akci je zdarma a na své si tady rozhodně přijdou profesionálové kávoví nadšence a také rodiny s dětmi. Zvu také do Příbora, od pátku až do neděle tady bude probíhat tradiční mariánská pouť, spousta skvělého vystoupení bude tady například, co se dívám do programu, Jiří Krhut, spousta zajímavostí, doprovodný program a mnoho dalšího, podrobnosti na pribor.eu. No a moje poslední pozvánka míří do Hlučína, tady zvu na tradiční slavnost Hlučínský krmáš, který se bude konat od pátku do neděle na Hlučínském jezeře, zažijete tady třeba spanělou jízdu historických vozů nebo koncert Ilony Čákové i skupinu Laura a její tygři. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.

Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Držíte se vlny, rády a čas. A my se za chviličku podíváme do Filipín, a to na jednu konkrétní svatbu, která se neúplně vydařila podle plánu. Ono, svatební sezóna už sice končí, ale kolikrát se stane, že to úplně nedopadne podle představ. Přesně, může začít pršet, pokud je obřad venku, může se to docela pokazit. No, tak jak se to pokazilo na Filipínách, tak si myslím, že to je hodně silná konkurence. Jak se s tím pár poradil a co se stalo, to povím za chviličku. Teďka ale počasí, pojďme se podívat na to, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká slunečná obloha a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno, ojediněle by se mohly přidat i slabé.

0: Čtvrteční odpoledne s rádiem Čas a ne vždycky jde podle plánu úplně všechno, co si naplánujeme a vymyslíme. O něco horší to je, když máme svůj velký den, třeba svatbu a začne nám pršet nebo se pokazí počasí. Něco takového se stalo jednomu páru na Filipínách, kde přišly velké záplavy, které bohužel zaplavily také kostel, kde se měl tento pár brát. Nevěsta se ale rozhodla společně s ženichem, že si to nenechají pokazit a i navzdory počasí se vzali. No a k oltáři tedy kráčeli uličkou plnou vody a kvůli výpadku elektřiny obřad pokračoval za pomocí přenosného reproduktoru. Tak i tak se to dá. No jo, tomu říkám láska. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: 15. hodina se pomalu ale jistě blíží a to znamená, že tady dojde ke střídání moderátorů a se mnou už tady Terka Poferka, ahoj.
1: Čauky.
0: My dneska řešíme hračky, se kterými si hrají naše děti. Já jsem se díval na Facebook, na WhatsApp, pročítal jsem se komentáře. Tam zatím vítězí Lego, tak jak je to u tebe? Ty máš dvojčátka, dva kluky, tak...
1: My si asi nejvíce ujíždíme jako na Montessori hračkách, to kluky fakt baví. Zároveň jakékoliv hudební nástroje, to je prostě něco, co frčí ve velkém. Lego taky, ale řekněme, že to si myslím, že bude ve větším a že jim bude více. Oni mají přece jenom 2 a 4 roku, no a pak cokoliv, na čem je krteček.
0: Takže máme rádi krtečka, jo?
1: Jo.
0: To jsem měl taky Bob a Bobek a krteček, ti byli mý nejoblíbenější.
1: A včelí mrvíci, to taky zbožňuju.
0: Pozor, dejte vidět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rády a Čas. Teďka dávám slovo Marcelce, máme pro vás informace z dopravy a nejčerstvější zprávy.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.

0: Řidiči aktuálně pozor v Litovli na výjezdu ve směru na Uničov. Havarovalo tady osobní auto. Zdržet se můžete i ve Valašském Meziříčí, kde na hlavním průtahu směrem na Jablunku blokuje provoz srážka 3 vozidel. Další havárie osobního auta pak omezuje výjezd z Uherského Brodu směrem na Šumice. A v Brně Slatině v Hvězdoslavově ulici na hlavním tahu ve směru do průmyslové zóny pak dávejte pozor na bouračku dodávky a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, jsou tady další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Český Červený kříž spouští unikátní kurz pro veřejnost. Milion Čechů by chtěl naučit první pomoc ve virtuální realitě. Lidé si tak díky speciálním brýlím a figuríně vyzkouší například oživování nebo zástavu krve. Praktický trénink pro veřejnost se do konce roku uskuteční například v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, ale i dalších krajských městech.
2: Morava aktuálně.
0: V ostravské části jich končí dvě problémové ubytovny. Zatímco hlubina bude přestavěna na 230 bytů, objekt Sojvy půjde k zemi. Více podrobností dodává mluvčí radnice Ilona Honusová.
3: Pro obyvatele Pískových dolů je nejdůležitější, že ubytovna skutečně končí. Nechceme ale pouze odstranit problémovou ubytovnu. Demolicí Sojvy získáme novou rozvojovou plochu a příležitost rozhodnout, co bude tomuto místu a lidem, kteří tady žijí, v budoucnu nejlépe sloužit. Například obecní byty.
0: Zlínský kraj posílí podporu dětí z pěstounských a adoptivních rodin. Místní poradenské a krizové centrum pro ně chystá projekt, který rodinám zajistí stálou pomoc psychologa a speciálního pedagoga. Odborníci pomohou dětem zvládat potíže ve škole, s chováním anebo ve vztazích a zaměří se také na hledání nových náhradních rodičů.
2: Rádio Čas, sport.
0: A víkendový program přinese kompletní nálož fotbalových zápasů. Ve druhé šance Národní lize hostí Prostějov už zítra fotbalisty Táborska a v neděli pak rezerva ostravského Baníku vyzve Kroměříž. Nejvyšší soutěž šance ligy pak nabídne v sobotu duel Olomouce s pražskou Bohemkou na Andrově stadionu a nováček Artis Brno se střetne s Viktorií Plzeň. Kolo pak v neděli uzavře souboj Zlína s Teplicemi.

0: za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Taky, jako jo.
3: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
2: Jakože ty bys řídila rádio?
3: To bylo hezké, ne?
2: Já bych se tě bál.
3: Proč?
2: Já bych se tě bál.
3: Já jsem hodná.
2: Byla jsi někdy v roli šéfky?
3: Jo.
2: Jo, a?
3: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

때. Yes. 이때 그 사람이 오였다.

0: Katy Perry na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a všechny vás zdravím u dnešního čtvrtečního vysílání. Přátelé, co se Katy Perry týká, tak ta má rok 2026 opravdu velmi plný, protože v květnu vyšlo její nové album, což jsou největší hity s názvem The Ones That Got The Place. A vy si je všechny můžete poslechnout, přičemž zároveň do kin přijde i koncertní film Dog Belíku a na programy kin s tím, že počítejte s tím, že Katy Perry v tomto filmu krásně ukazuje Lifetime Tour, která byla natočena při akci v Paříži a jsou tam nádherné záběry, myslím si, že rozhodně to stojí za to vidět. No v neposlední řadě se svěřila, že připravuje další album, takže my se moc těšíme a doufáme, že potom bude nějaká velká koncertní šňůra a turné, ideálně s tím, že by zavítala i do České republiky.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a to byla asi první písnička, se kterou opravdu ve velkém prorazila Aneta Langerová, poté co vyhrála první československou superstar, nebo v té době asi jenom českou, pokud se nepletu. No a v tuto chvíli nám odstartovala Superstar 2026. Samozřejmě opět se můžeme těšit na spoustu skvělých talentů a zároveň i úplných bizárů. Já si myslím, že spousta lidí to stále sleduje. Myslím si, že tu největší éru už to má za sebou. Ta podle mě vygradovala především v ročníku, kdy tam byla Markéta Konvičková, Monika Bagárová, Ben Kristoval, Martin Chodur, Miroš Majda, prostě celá tahle sestavička, Jan Bendík. To si určitě pamatujete, protože samozřejmě i tady na vlnách Rádia Čas potom slýcháváme pravidelně píseň Příběh nekončí, která se k téhle sérii pojila. No a co teda samozřejmě musí zůstat, to je i porota, kde stále figuruje Paolo Habera, který je podle mě jediný z těch, který je tam pokaždé. Máme tam zároveň i Prachaře, Evu Farnou a také Kalina. No a moderátorského žezla se chopil tradičně Leoš Mareš. Tak dejte mi vidět na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali pravidelně Superstar sledujete, případně komu fandíte.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Ladíte rádio Čas, no a přátelé, jedna z věcí, která se v Česku v posledních letech docela rozmáhá a je to moc dobře, tak to je dárcovství krve a kostní dřeně. Samozřejmě stále je potřeba, takže kdokoliv, kdo by měl chuť tímto způsobem pomoci, je vítán. No, ale rozhodli se například ve vojenské zdravotní pojišťovně, že by chtěli další dárce motivovat, a proto ten, kdo je tam pojištěný, tak si může říct o příspěvek až 5000 korun, bez ohledu na to, kolikrát už předtím daroval krev. A zájem o samotné dárcovství opravdu vzrůstá čím dál tím více, ať už s nárokem na odměnu nebo bez nároku. Tak klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali krev nebo kostní dřeň darujete, a jestli ano, tak velký dík.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká slunečná obloha a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno, ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Radio Čas.

0: Posloucháte Radio Čaznu a jeden z takových jako novodobých trendů, především u mladých mužů, je takzvaný lux maxing. O tom už jste určitě slyšeli, že se různými způsoby snažíte maximalizovat svůj vzhled, protože ve velkých uvozovkách, které teď nevidíte, ale já je dělám, to je to jediné, na čem záleží. Přičemž dělají tam šílenosti typu, že si třeba například v tom nejhorším případě rozbíjejí čelist třeba kamenem, aby vám potom srostla a měli jste výraznější lícní kosti a takové podobné nesmysly, ale aby toho nebylo málo, tak se k tomu přidal teď nově trend feromon maxing, což v překladu znamená, že někteří lidé věří, zejména zase muži, že jejich přirozená vůně je udělá přitažlivějšími a proto, když chodí na rande, tak se zásadně nesprchujou a dokonce třeba někdy pijí vlastní moč a dělají takové podobné věci, tak já bych prosím pěkně, normálně se snažím nemluvit za všechny, ale teď si troufnu tvrdit, že můžu mluvit opravdu za minimálně téměř všechny ženy. Pánové, tohle prosím vás fakt nedělejte, tohle nikdo nechce.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 872.
10: Yes. Radio Čas. Hity, které...

0: Ladíte Rádio Čas, já doufám, že si užíváte pohodové čtvrteční odpoledne, máme za necelou minutu 16 hodin, no a čekají nás samozřejmě zprávy ze světa i z domova, čerstvé informace ze silnic, to všechno už pro vás má Marcelka a pokud náhodou máte chvíli volného času, napište nám na našem Facebooku Rádia Čas, s čím si nejraději a nejčastěji hrají právě vaše děti. I tohle téma budeme probírat.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Řidiči aktuálně pozor, v Litovli na výjezdu ve směru na Uničov havarovalo tam osobní auto. Záchranáři zasahují také v Uherském Brodě v Těšovské ulici, kde havárie osobního auta omezuje provoz na tahu ve směru na Šumice. Dvě osobní auta se také srazila v Brně v Heršpické ulici na hlavním tahu z centra směrem k dálnici D1 a další střed dodávky s osobním vozem pak omezuje provoz Hvězdoslavově ulici v Brně Slatině. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. Většina českých škol omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes je to už přes 90%. Aby se ale děti dokázaly zabavit jinak, školy zařizují kvůli tomu třeba nové herny nebo relaxační zóny, což stojí i 10 tisíce korun. Sjednocení kritérií právě pro používání mobilních telefonů plošně ve školách bude projednávat také sněmovna.
2: Morava aktuálně.
8: Brněnská kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu. Nové komunitní centrum poslouží místním k setkávání i pořádání akcí. Více podrobností dodává mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
10: Obyvatelé Kamenky dlouhodobě postrádali kulturní centrum, kde by mohli pořádat výstavy, divadlo a mnohá další sousedská setkání. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít dohodu s bývalým nájemcem a uvolnit prostor, který nyní funguje jako občanský klub. Celý projekt je skvělým příkladem spolupráce mezi radnicí a místními obyvateli.
8: Trnavská nemocnice přijme 10 nových zdravotníků z Filipín. Cizinci obsadí místa rentgenových laborantů a fyzioterapeutů, která se v Česku nedaří dlouhodobě zaplnit. Do výběrového řízení se přihlásili desítky zájemců. Přísnými podmínkami ale prošla jen čtvrtina z nich. Filipínci se teď musí naučit česky a nastoupí v příštím roce.
2: Rádio Čas, sport.
8: A wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tararudiovou z Tajska 6-4-6-2 a o 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Tobyho Samuela poměrem 6-4-6-2 a 6-4. Počasí nám zítra nabídne prosluněnou oblohu, místy by se mohly přidat slabé přehánky a teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Rádio Čas.
11: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Taky jako jo.
13: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
12: Jakože ty bys řídila rádio?
13: To bylo hezké, ne?
12: Já bych se tě bál.
13: Proč?
12: Já bych se tě bál.
13: Já jsem hodná.
12: Byla jsi někdy v roli šéfky?
13: Jo.
12: Jo, a?
13: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.

0: pralečí. No Name, velmi oblíbená skupina na Rádiu Čas. No a já si myslím, že skupina, která taky mezi jak starší, tak mladší generací rozhodně pořád dokáže rozproudit krev v žilách a nastartovat všechny vzpomínky na texty, aby se všichni rozespívali, to je bez pochyby Olympic. To si pojďme říct na rovinu, že to je taková nestárnoucí klasika. No a to je jeden z důvodů, proč jsme si je vybrali jako letošní hosty na megakoncert Rádia Čas, protože to je samozřejmě něco, kdy víme a máme jistotu, že budeme zpívat úplně všichni a rozburácíme Ostravar arénu. Koncert, respektive megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi, bude probíhat 21.11. Takže pokud ještě tohle datum nemáte ve svých diářích, určitě to napravte, abyste u toho nechyběli. Kromě Olympiku tam bude David Koller, Lenny společně s Marpem a v neposlední řadě také obrovský zahraniční host, který je světoznámý, a to je kapela Europe, která dorazí celkově do České republiky, protože bude mít turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. No a zastávku si udělá právě u nás v Ostravar aréně. Tak se moc těšíme.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: what's your name?
1: Posloucháte Radio Čiazno a teďkom nám oslavila své 30. narozeniny jedna aktuálně z nejvyužívanějších a nejúspěšnějších hereček Hollywoodu, a to Zendaya. Já teda musím říct, že ona v mých očích není jenom herečka, ale i vynikající tanečnice, skvělá zpěvačka, moderátorka, showmanka, no prostě těch talentů je tam nějak moc a zároveň se o ní říká, že je to jeden z nejpříjemnějších a nejvíce prolidských lidí, kteří tam v Hollywoodu jsou. Reálně bych tomu věřila, protože už jsem slyšela pár různých rozhovorů a působí opravdu velice autenticky, milé a společně s Tomem Hollandem, se kterým měli v letošním roce svatbu, na mě opravdu působí jako jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu. Tam přece jenom ty různé vztahy, rozchody bývají velmi bouřlivé a oni mám pocit, si to jedou opravdu tak, že věřím tomu, že už spolu zůstanou. To se samozřejmě necháme překvapit. Ono Zendaya celkově teďko má ve svém pracovním diáři opravdu velmi plno, protože natáčí jednu věc za druhou a proto se rozhodla, že v příštím roce už by si chtěla dát alespoň chviličku pauzu, což si myslím, že je na místě, protože je toho opravdu velké množství od Spidermana přes samozřejmě seriál Euforie a spoustu dalších projektů, takže držíme palce, ať se všechno do konce roku podaří dodělat. No a určitě si přejeme i ten recept na mládí, protože u nás ve svých 30 občas vypadá klidně jako 18letá holčička.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Máme.
7: Kolik?
6: Stovku.
7: Na co?
6: Na koláč.
8: Koju.
7: Není zač.
6: Máme.
7: Kolik?
6: 300.
7: Na co?
6: Na kino. Koju.
7: Není zač.
9: Máme.
7: Kolik?
9: 500.
7: Na co?
9: Na jídlo.
7: Není zač.
10: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Rádio Čas.
12: Co nového v Ostravě? Městská policie Ostrava zahájila preventivní kampaň k novému školnímu roku. Bezpečně do školy. Více nám sdělil primátor Ostravy Jan Dohnal.
13: Začal nám školní rok a my se znovu soustředíme na bezpečnost dětí v silničním provoze. Začíná tradiční akce, kdy městská policie bude dohlížet přechody pro chodce před základními školami. Já bych chtěl apelovat na všechny řidiče, aby v blízkosti škol a vůbec, kde se pohybují děti, jezdili opatrněji.
12: Připraveno je celé spektrum aktivit.
13: V rámci našich preventivních programů, které pro nás dělá městská policie nebo BESIP, řešíme řadu světových akcí, kde se učí děti, jak se vlastně mají chovat v dopravě, v silničním provozu, ať už je to přímo formu nějakých diskuzí v mateřských nebo základních školách, nebo potom na našich dopravních hřištích.
12: To nám řekl primátor Ostravy Jan Dohnal.
2: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
14: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
15: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
14: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
15: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
14: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
15: Ne.
14: Proč to děláte?
15: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
5: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

0: zemí. Ladíte Rádio Čas, máme dneska 3.9., což znamená, že ten první školní týden je v plném proudu. Je docela vtipné sledovat, jak je to v každé škole trošku jinak. Někde se do toho pustili se vší vervou hned hezky od začátku, pomalu od první hodiny hezky opáčko, klidně i nějaké zkoušení a písemky. Pak jsou takové školy, kde na to jdou hezky pomaličku, kde se ale jede od prvního puntíku, tam je to samozřejmě u prvňáčku. Já bych chtěla ještě jednou popřát všem prvňáčkům úplně co nejvíce štěstí, odhodlanosti, hlavně nadšení do toho učení, protože to je občas velmi potřeba, a taky super spolužáky a super učitele, protože co si budeme nalhávat, to dělá extrémně moc. Klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali jste spíše ty typy, které si moc školní léta neužívali, protože třeba přístup učitelů nebyl ideální, anebo naopak jste měli učitele, kteří byli super a cítili jste, že jenom díky tomu, jak jsou skvělí, vás třeba nadchl obor, který by vás normálně vůbec nebavil. Přesně moje zkušenost. Já jsem měla úžasnou paní Popělkovou na střední, která, když mě učila chemii, tak byť mě zrovna tenhle obor nikterak zvlášť nebere, tak s ní jsem prostě byla schopna mít jedničku, aniž bych se nějak velkolepě učila, protože prostě její výklady v hodinách byly natolik příjemné a zábavné a prostě lezlo to do hlavy samo, takže jsem se to skutečně naučila víc, než by mě kdy napadlo. Napište, jestli máte podobnou zkušenost, no a teď už se pojďme podívat na to, co si pro nás připraví na zítřek počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká slunečná obloha a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno, ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a pokud byste zatoužili zajít někam pořádně, prohýbat, protáhnout své tělo, anebo celkově zkusit něco nového, tak vás určitě chci pozvat na skvělou zábavu. Je to v Hangár Ostrava, což je největší boulderingové centrum v Moravskoslezském kraji a čeká tam na vás několik různých moderních lezeckých stěn. Vy si tam můžete vyzkoušet jak ty jednoduché pro úplné začátečníky, tak i náročnější, pokud už třeba máte nějakou zkušenost za sebou. No a zároveň dobrá zpráva pro všechny rodiče, je tam i velký rozlehlý park pohybový, kde se krásně zabaví i vaše děti, takže si myslím, že se opravdu zabaví celá rodina, všichni si zasportují, spálíte kalorie, no za mě to rozhodně vyzkoušejte.
0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Skupina Queen na vlnách Rádia Čas písní I Want to Break Free. Další z těch songů, který se prostě neoposlouchá. A já si ho sama můžu poslouchat pořád dokola. Napište mi, jestli to máte stejně. My už se jdeme přehoupnout do následující hodinky. Máme za necelou minutu 17 hodin. No a mám tady pro vás ještě spoustu zajímavých témat, které rozhodně musíme probrat. V tuto chvíli je ale nejvyšší čas na to, abychom si dali zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic. No a ty už pro vás má Marcelka.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Řidiči aktuálně pozor v Třinci, v Jablunkovské ulici havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také v Olomouci, v Sokolovské ulici, kde zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody, při které osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Pohodové odpoledne, jsou tady další aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. V Česku se výrazně zlepšily podmínky pro růst hub. Houbaři se v posledních dnech chlubí plnými košíky hřibů, klousků, bedel nebo píchavek. Nejlepší podmínky jsou hlavně v pohraničí, především na severu Čech. Podle televize Altává Plus dobré podmínky hlásí také část severní Moravy a Slezska. Jsou to hlavně horské oblasti u hranic s Polskem a Slovenskem.
6: Morava aktuálně.
5: Orlová začala s proměnou bývalého letního koupaliště. Místo něj zde vyroste volnočasový areál s pump trackem, inline dráhou nebo horolezeckou stěnou. Více podrobností nám prozradila mluvčí radnice Andrea Vargová.
7: Moderní areál o rozloze přes 2 hektary, který kombinuje prvky sportovního charakteru s prvky odpočinkovými, vodními a přírodními, přirozeně propojí okolní sídliště, lesopark i sportovní areál a bude volně přístupným veřejným prostorem. Jeho dominantou bude centrální pěší lávka. Horní prostranství lávky bude sloužit jako vstup do areálu a nabídne prostor pro menší sportovní a společenské akce.
5: Úroda letního ovoce je na Slovácku velmi slabá a pociťují to i palírny. Například v Buchlovicích na Uherskohradišťsku vypálili během srpna o třetinu méně alkoholu než loni. Na vině jsou jarní mrazy a extrémní sucho. Výsledná kořalka bude ale podle padírníků velmi kvalitní, protože horké léto zajistilo ovoci vysokou sladkost a skvělou chuť.
6: Rádio Čas, sport.
5: A v Bruselu v pátek a sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítingu se zúčastní také halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, která bude startovat za Českou republiku. Ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, se do finále nedostali. Počasí nám v pátek

0: Další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Taky, jako jo.
3: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
2: Jakože ty bys řídila rádio?
3: To bylo hezké, ne?
2: Já bych se tě bál.
3: Proč?
2: Já bych se tě bál.
3: Já jsem hodná.
2: Byla jsi někdy v roli šéfky?
3: Jo.
2: Jo, a?
3: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jazz.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě, jak mince o šoupané.
0: Hity, které milujete.

Posloucháte Radio Čas, no a to bylo nádherné spojení Jaromíra Nohovici, Jany Kiršner, jejich kouzelných hlasů v písni První noc v novém bytě. No a to vlastně tak trošku souvisí s tématem, které budeme aktuálně probírat, protože dle nějakého výzkumu drtivá většina lidí z generace Z úplně neobsahuje vlastní bydlení a dokonce se ukázalo, že až 72% lidí z generace Z je stále finančně závislých na svých rodičích. Tak rovnou jsem se šla podívat, jak to přesně je, co se týká věku. Tak generace Z nám končí u dětí, kterým je aktuálně 14, tak tam je to samozřejmě naprosto pochopitelné, ale pozor, začíná přesně mým věkem, takže my, co už máme 29 let, tak také spadáme do generace Z, což v překladu znamená, že těch lidí, co jsou plnoletých, je tam opravdu velké množství závislých na rodičích. Klidně mi napište, já vím, že my už jsme to jednou probírali tady na našem Facebooku Rádia Čas, kdy jste se osamostatnili, já to měla asi klasicky v těch 18, ale co z toho, jako co zjišťuju podle statistik, tak to až taková klasika není a většina lidí v průměru odchází někdy až po 27. roku. Tak klidně mi dejte vědět, jak to je u vás. Zdali byste si u svých dětí taky představovali, že těch do těch 27 prostě budou doma a budete se starat úplně o všechno. Já věřím tomu, že se dá najít i lepší způsob, ale samozřejmě proti gustu. Radio

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Pojďte se bavit.
5: Posloucháte Rádio Čas a já tady pro vás teď mám několik tipů, kam si můžete vyrazit za zábavou. A začala bych rovnou kávovým festivalem a soutěží baristů, konkrétně Barista Cup Ostrava. Uskuteční se již tuto sobotu 5. září od 9 hodin do večera a všechno bude probíhat v Trojhalí Karolína. Vstup máte zdarma, no a přijdou tam skuteční profesionálové a kávoví nadšenci. Rozhodně jsou vítáni i rodiny s dětmi, bude to stát za to. Další pozvánka míří do Příbora, kde bude probíhat tradiční mariánská pouť. Bude se konat od pátku 4. až do neděle 6. září. No a čeká vás tam mnoho koncertních i tanečních vystoupení. Samozřejmě v rámci pouti se můžete těšit i na kolotoče, takže určitě doporučuji dorazit a užít si tady tuhle krásnou zábavu. V neposlední řadě je pozvánka do města Hlučín, kde bude probíhat tradiční hlučínský krmáš, který bude rovněž od pátku do neděle. Všechno se bude odehrávat na Hlučínském jezeře a čeká vás spaniá jízda historických vozů a nebo také koncert Ilony Čákové a skupiny Laura a její tygři. No a poslední pozvánka, ta je jednoznačně především pro milovníky pohybu a piva zároveň. Jak už název napovídá, Beer Trekking 2026 v areálu Kouty nad Desnou startují od 12 hodin, no a můžete si pořádně zasportovat, no a mimo to si samozřejmě dopřát i ten zlatavý mok.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás! Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
11: Tak když spolu spíme,

0: konkrétně píseň Shallow z filmu Zrodila se hvězda, kterou naspívali Lady Gaga a Bradley Cooper. Přičemž zrovna Lady Gaga mě neuvěřitelně baví v tom, jak dokáže střídat veškeré styly. Od těch úplně nejvíce kontroverzních divokých, že je schopná na sobě mít třeba reálné syrové maso, přes naprosto nádherně elegantní dámu, která mluví o ženských právech, po třeba sexy divu v různých dalších videoklipech, jako třeba Bad Romance nebo Alejandro, až po tady tuhle zdánlivě obyčejnou holku, kterou hrála ve filmu Zrodila se hvězda, a v té obyčejnosti vlastně o to více vynikl její nádherný hlas a prožitek muziky. Mimochodem, v osobním životě Lady Gaga v letošním roce asi bude mít opravdu velký a krásný posun, protože už tak trošku propálila, že právě v tomto roce plánují svatbu se svým snoubencem Michaelem Polanským, takže už by to někdy teď mělo probíhat, takže samozřejmě držíme palce a těšíme se na fotky. No, těch svadeb je v současné chvíli opravdu velké množství, pokud vás čeká, nedej bože zrovna zítra, tak rozhodně poslouchejte, jaké nás čeká počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V pátek nás čeká slunečná obloha a teploty nám zase o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno, ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a my už sice máme 9. měsíc roku, ale já jsem teprve teďkom zaznamenala, že i letošní rok má nějakého konkrétního hmyzího vítěze. A prosím pěkně, česká společnost entomologická vybrala letos kudlanku nábožnou. Takže nevím, jestli nám tím chce třeba jako něco naznačit. Přeci jenom kudlanka, to je jedno z mála zvířat, kde to jede teda v naprosto těžkém matriarchátu, a jak je známo, často se stává to, že potom, co proběhne nějaká kopulace, tak samička ukousne samečkovi hlavu, no a je vyřešeno. Takže nevím, myslím si, že radši bych si z toho úplně nějaký vzor nebrala, ale kdo ví, proti gustu žádný dišputant, jak říká klasik. A mimochodem, touhle volbou teda podle odborníků reálně chtějí upozornit na rychlé šíření tohoto hmyzu i u nás a také na to, jak fascinující a rozmanitý svět kudlanek ve skutečnosti je. Tak klidně, pokud třeba přemýšlíte, co si takhle při čtvrtku pustit večer, tak doporučuji nějaký dokument o kudlankách. To by se letos opravdu hodilo.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
5: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
6: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
10: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a já už se s vámi pro dnešek musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, budu se na vás těšit samozřejmě zase zítra po 15:00. Tak vám přeji, ať si užijete zbytek příjemného čtvrtečního večera. No a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor v Brně, a to na dvou místech. V Rooseveltově ulici šetří složky integrovaného záchranného systému havárií motorkáře a na Hvězdoslavově ulici se srazilo osobní auto s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Český Červený kříž spouští unikátní kurz pro veřejnost. Milion Čechů by chtěl naučit první pomoc ve virtuální realitě. Lidé si tak díky speciálním brýlím a figuríně vyzkouší například oživování nebo zástavu krve. Praktický trénink pro veřejnost se do konce roku uskuteční například v Brně, Ostravě, Olomouci, Zlíně, ale i dalších krajských městech.
0: Morava aktuálně.
1: V ostravské části jich končí dvě problémové ubytovny. Zatímco hlubina bude přestavěna na 230 bytů, objekt Sojvy půjde k zemi. Více podrobností dodává mluvčí radnice Ilona Honusová.
2: Pro obyvatele Pískových dolů je nejdůležitější, že ubytovna skutečně končí. Nechceme ale pouze odstranit problémovou ubytovnu. Demolicí Sojvy získáme novou rozvojovou plochu a příležitost rozhodnout, co bude tomuto místu a lidem, kteří tady žijí, v budoucnu nejlépe sloužit. Například obecní byty.
1: Zlínský kraj posílí podporu dětí z pěstounských a adoptivních rodin. Místní poradenské a krizové centrum pro ně chystá projekt, který rodinám zajistí stálou pomoc psychologa a speciálního pedagoga. Odborníci pomohou dětem zvládat potíže ve škole, s chováním anebo ve vztazích a zaměří se také na hledání nových náhradních rodičů.
0: Rádio Čas, sport.
1: A víkendový program přinese kompletní nálož fotbalových zápasů. Ve druhé šance Národní lize hostí Prostějov už zítra fotbalisty Táborska a v neděli pak rezerva ostravského Baníku vyzve Kroměříž. Nejvyšší soutěž šance ligy pak nabídne v sobotu duel Olomouce s pražskou Bohemkou na Andrově stadionu a nováček Artis Brno se střetne s Viktorií Plzeň. Kolo pak v neděli uzavře souboj Zlína s

0: 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Taky jako jo.
3: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
2: Jakože ty bys řídila rádio?
3: To by bylo hezké, ne?
2: Já bych se tě bál.
3: Proč?
2: Já se tě bál.
3: Já jsem hodná.
2: Byla jsi někdy v roli šéfky?
3: Jo.
2: Jo, a?
3: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Ženy v čase? Trendy.
4: Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva a Lenča. A my si dneska tak trošku zavzpomínáme. Zavzpomínáme si za dobu, kdy jsme byli offline. Kdy jsme čekali, až někdo zvedne telefon. Kdy jsme si na zastávce četli časopis anebo jízdní řád. A v kavárně jsme si povídali a ty chvíle nudy, té nudy, obyčejné nudy, byly vlastně úplně normální. Leni, vzpomínáš na to s radostí? Nebo naopak bys to už jako nevracela?
3: Mně se hodně líbí, jak Evča začala velmi slušně, když jsme zapli mikrofon, jo. Protože ten úvod, než jsme ho zapli, byl úplně jiný. A to bylo, mě už to tak štve, ten online svět. A já musím dát Evče za pravdu, protože musím říct, že čím dál víc cítím, jak ten mobil v ruce, všechno online, Instagramy, Facebooky, Whatsappy, prostě pořád nějaký ten impuls do toho mozku, na pozornost a podobně, mě někdy dohání totální k šílenství a dokonce jsem na sobě začala pozorovat, že i když ten klid mám, že bych ho mohla mít, že bych se mohla na chvilku zastavit a vlastně nic neposlouchat, nic neslyšet, jenom tak být, tak mi to nejde, protože mi to vlastně chybí. A začala jsem teďka aplikovat, protože vždycky, když jsem ráno jela do rádia, do práce, tak tam mám půl hodinu, kdy sedím v autě a poslouchala jsem podcasty, poslouchala jsem hudbu, pouštěla jsem si třeba kousek filmu a podobně. A normálně jsem začala aplikovat to, že se nepouštím nic a jedu v tichu. A je. Přátelé, je to boží.
4: Leni, podepisuju a souhlasím, protože já zase pro změnu chodím na procházky a taky jsem je vždycky spojovala s tím, že jsem si pustila podcast, nějakým způsobem jsem se vzdělávala nebo jsem někomu telefonovala, pustila si hudbu a já čím dál tím častěji chodím teď na procházky v tichu. Nemám ty sluchátka, jenom se procházím a je mi prostě dobře, ale můžeme se poklepat na rameno, protože pozor, my jsme vlastně trendy.
3: Ale ne.
4: Protože ano, trendem se vlastně stává offline. Offline začíná být takový nový luxus a na sociálních sítích právě sílí trend návratu k analogovému a pomalejšímu životu. A velmi často se teď objevují právě hashtagy jako digital detox, analog life, offline life, slow living a tak podobně. A vypadá to, že to fakt není jenom estetická hra, ale že čím dál tím víc lidí se odklání od toho neustálého života v pohotovosti s mobilním telefonem, scrollováním, rychle odepsat na zprávu, rychle reagovat na anotaci a vracíme se zpátky k těm původním kořenům. A mimo jiné, velký comeback mají taky hashtagy, které jsou nazvané granny hobbies. To znamená ty babičkovské koníčky, jako je háčkování, pletení, vyšívání, zahradničení, pečení, luštění křížovek. A za mě to jsou pořád aktivity, které dávají smysl, které nějakým způsobem kultivují ten náš vnitřní svět. Za předpokladu, že háčkujeme a pleteme, tak asi i ten náš venkovní svět. Ale mě to dává prostě smysl a moc se mi to líbí.
3: Mně se to líbí taky moc a musím říct, že čím víc jsem offline, tak tím klidnější i jsem. Že to prostě má obrovský vliv na tu naši mysl, na ten náš klid, na tu naši pohodu a to neustálé vidění toho světa, těch možností a těch informací. Já mám někdy problém, že nevím, co je to moje. Že vlastně v podstatě těch informací a těch životů vidím za ten den tolik, že si říkám, ale kde jsem já? Co vlastně opravdu chci já? Ne to, co jsem viděla, že by se mi líbilo, ale co je ten můj život? To, co je vlastně uvnitř mě.
4: Leni, a to dává obrovský smysl, protože náš mozek dostává během dne obrovské, ale fakt obrovské množství podnětů. A jsou to právě ty notifikace, zprávy, videa, reklamy, e-maily, další a další informace. A ty offline chvíle nám dávají něco, co je dneska vlastně překvapivě vzácné. Že je to ten čas, kdy po nás nikdo nic nechce. Kdy jsme jenom sami se sebou. A možná i proto je zkrátka offline nový luxus, který si může dopřát každý z nás. Takže dámy a pánové, dopřávejte si chvíle offline, užívejte si ten přítomný okamžik, užívejte si to, co žijete právě teď. No a pokud chcete takovou příjemnou kulisu, tak laďte Ženy v čase na Radio Čas.
1: Ženy v čase?

0: Ladíte pořád Ženy v čase a milé dámy, možná vás někdy napadlo, je víkend, jo? Máme dva volné dny, je to paráda, prožijeme celý ten víkend v tom švůňku našem a najednou je pondělí a jsme stále unavené. Vůbec jsme se neodpočali, probudíme se v pondělí ráno a máme pocit, že bychom ty víkendy potřebovali ještě tři.
1: A že chceme z okna vyhodit budík.
0: A že chceme z okna vyhodit budík, přesně tak. Evi, tak čím to je? Jak to, že i po víkendu se probudím a jsem totálně hin?
1: Leni, já si myslím, že každý z nás to má asi v něčem jiném. Ale standardně já se domnívám, nemám patent na rozum, ale domnívám se, že vlastně v průběhu toho týdne jedeme takové bomby pecky a neustále se snažíme něco stíhat, je tam spousta povinností a věcí, které musíme zařídit. A pak přijde ten víkend, kdy si řekneme, je, a teď budeme mít čas na toto a na toto. Takže si uklidím, uvařím, vyžehlím, vyperu, zajdu za rodinou, uvařím té rodině, potom samozřejmě tu domácnost uklidím, zvládnou tam ty návštěvy, tady je teď nějaký festival, tam musíme jít, tam jdou všichni, do toho hory, musím se věnovat pohybu a najednou si na ten víkend, který má být obdobím odpočinku, naplánujeme tolik, ale tolik aktivit, že tam nedochází vůbec k žádné regeneraci, ale že stav přetížení trvá i nadále, jenom v trošku jiné podobě.
0: Víš, co já miluju? Já miluju, když mám volný den, celý den, kdy fakt nic nemusím a nemám nic naplánované. Málo kdy se mi to stane, ale já to zbožňuju, že se proberu a vlastně nechám k sobě přijít takové to, co se mi zrovna chce, kam chci jít, co se mi chce dělat a podobně. A představ si, že když zůstanu v tomhle klidu, tak nikdy ten den neprožiju neaktivní. Většinou se mi chce jít třeba na jógu, nebo se mi chce něco jako udělat a tak, ale ve chvíli, kdy ten impuls přichází v podstatě ze mě, tak je to všechno mnohem snažší, příjemnější a líp se mi to zvládá a dokonce zvládnu milionkrát víc věcí, než když mám plný diář na ten víkend.
1: Leni, je to asi trošku smutné, ale já si tyhle dny plánuju do diáře. Já si opravdu zakroužkuju ten den a říkám si, tady si nebudu nic domlouvat, tady nebudu pracovat, tady to je den pro mě, protože vím, že ho potřebuju, ale kdybych to v tom diáři neměla napsáno, tak si ho samozřejmě zasekám spoustou povinností. A sama vím, že mi to velmi prospívá, když si jednou za čas takový den naordinuju. A ano, souhlasím s tebou, že potom z toho dne vůbec nevycházím s pocitem, je, já jsem nebyla produktivní, já jsem nic nezvládla, já jsem tady tohle neudělala, ale naopak většinou jsem odpočatá, zregenerovaná a cítím někde jako uvnitř mě, jak hezky mi to udělalo.
0: Takže my vám přejeme, aby když se vás někdo zeptá, jaké plány máte na víkend, tak abyste si dovolili říct, žádné.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: čase rady našich babiček.
1: Neděle je svatá, robota počká. Ano, i tak zní stará rada našich babiček. A myslím si, že ty babičky měly opět a zase pravdu. Protože oni měli jednu věc, kterou my dneska velmi často ztrácíme. A to je ta přirozená hranice mezi prací a odpočinkem. Odpočinkem, který naše tělo enormně, ale enormně potřebuje.
2: Mimochodem, já když si začala tohle téma, tak jsem si vzpomněla na to, nebo jinak, kdy jsi naposledy slyšela, že koukáš do blba?
1: Tohle ani fakt nevím. A nevím ani, kdy jsem naposledy koukala do blba.
2: Protože když jsme byli malé, tak já vím, že hodně často nám to ty maminky říkali, co děláš, koukáš do blba, a že my jsme do blba koukali celkem často, protože nebylo co, že?
1: A když to dáš do kontextu moderní doby, no, tak koukání do blba je vlastně forma meditace.
2: Ano.
1: Je to očista mozku, očista těla, v podstatě forma odpočinku.
2: Mm-hmm. Takže takové to prostě nic nedělání, ale ne takové to jako nic nedělání, že se k tomu nutím, ale jenom to spočinutí, jenom to si prostě sednout a vnímat. Protože mám pocit, že to ty babičky taky velmi dobře věděly, že opravdu jeden den vypnout je potřeba. Je to prostě potřeba, je to nutnost. Samozřejmě tam to dřív byla mnohem víc fyzická práce, takže ono i to tělo to k tomu nutilo. Ale i tak jeden den si dát prostě na vnímání sama sebe, jen tak se projít, nekoukat do žádného monitoru, mobilu, ničeho takového a jenom tak být, že už taky moc neumíme být a potom nekoukáme do blba a pak jsme prostě nešťastní, stresovaní a máme depky.
1: Já, když si o tom povídáme, tak si vyloženě vybavím tu babičku sedící na zápraží nebo na té lavičce před vchodem svého domu, jak tam sedí v tom šátku a vlastně kouká a sleduje to okolí. Mm-hmm. A to byl kdysi velmi častý výjev. A oni prostě opravdu jenom seděli. Jenom seděli a odpočívali, protože věděli, že ten odpočinek je nesmírně důležitou součástí našeho života. A když se vrátíme k té neděli, já mám standardně sobotu i neděli napěchovanou aktivitami. To jsou neuvěřitelně výkonné dny, ale ta neděle kdysi byla opravdu dnem klidu, rodiny, možná nějaké té návštěvy, kostela. Bylo to o tom dobře se najíst, mít ten nedělní oběd a oddechnout si. A ne všechno muselo být hotové. Hmm. Naopak, ta neděle byla o tom odpočinku, o tom, tak teď vypnu. Protože pak nás čeká další týden na poli, kdy bude ta robota, ale teď odpočívám. A myslím si, že to měli nastavené moc správně.
2: Že nám to chybí, tady ty dny nic nedělání a tak. Když se říká, že svět byl stvořen za 6 dní a 7. den se odpočívalo. No tak kde to je? Kde to je? Takže prosím vás, tento víkend, neděle je svatá a budeme poslouchat naše babičky.
1: A Rádio Čas a Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
5: Ušetříte, když u hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam?
3: To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Hity, které milujete.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: První školní den, konec prázdnin. Děti ve škole, kornouté aktovky, šílená doprava, to všechno my tady na západě máme spojené se zářím. Ovšem, to září v mytologii a v nějaké historii symbolizuje trošku něco jiného a já jsem vždycky ráda, že Evča nám to tak nějak krásně uvede a řekne, co to vlastně znamená a co nám září přináší.
2: Leni, ale ty jsi to vlastně moc hezky naznačila i v kontextu té moderní doby. Protože ty si pojmenovala ty kontrasty. Potom létě, potom kdy je ten větší klid a odpočinek, tak najednou to září je divoké, plné úkonů, aktivit a září je opravdu takový měsíc přechodu. To léto pomalu končí, dny se zkracují, příroda se postupně připravuje na tu klidnější část roku. Z hlediska teda opravdu toho celoročního cyklu a toho, jak to všechno probíhá a pravidelně periodicky se opakuje. A období kolem podzimní rovnodennosti bylo v různých tradicích spojováno právě s rovnováhou, sklizní, vděčností a s uzavíráním cyklu. A v keltských tradicích se období sklizně spojovalo například se svátkem Mabon, který je dneska součástí novopohanských tradic a symbolicky pracuje právě s tématy úrody, vděčnosti, té rovnováhy, kterou si všichni přejeme mít a taky s tím kontrastem a rovnováhou a harmonií mezi světlem a tmou. A nejde přitom jenom o historii. Ta symbolika podzimu je překvapivě hodně dobře použitelná i dneska. Protože když se opravdu podíváme na ten symbol, tak je to hlavně ta vděčnost. Vděčnost za to, co jsme sklidili. Uzavření jedné etapy, protože opravdu uzavírá se nějaký úsek. A myslím si, že i kdybychom se retrospektivně podívali na to, co se třeba v průběhu toho léta událo, na ty stěžejní události, věci, které jsme zažili, tak najednou možná zjistíme, že nám toho spoustu dali. Když se ale opravdu zastavíme a najdeme si tu chvilku, abychom se na to všechno podívali. A je tam

čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet

Doma na gauči. Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte. Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Radio Čas.

0: máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Čas. Radio Čas.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Taky jako jo.
2: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
1: Jakože ty bys řídila rádio?
2: To bylo hezké, ne?
1: Já bych se tě bál.
2: Proč?
1: Já se tě bál.
2: Já jsem hodná.
1: Byla jsi někdy v roli šéfky?
2: Jo.
1: Jo, a?
2: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: go. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Taky jako jo.
2: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
1: Jakože ty bys řídila rádio?
2: To by bylo hezké, ne?
1: Já bych se tě bál.
2: Proč?
1: Já bych se tě bál.
2: Já jsem hodná.
1: Byla jsi někdy v roli šéfky?
2: Jo.
1: Jo, a?
2: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Taky, jako jo.
2: Mohli bychom si koupit třeba rádio.
1: Jakože ty bys řídila rádio?
2: To by bylo hezké, ne?
1: Já bych se tě bál.
2: Proč?
1: Já bych se tě bál.
2: Já jsem hodná.
1: Byla jsi někdy v roli šéfky?
2: Jo.
1: Jo, a?
2: Ale rádio by mi šlo. Mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Čas. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na strašky.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříny se

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Modelka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.